0: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
1: Zóna 90.
0: Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší.

0: Hrajte si viny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
0: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Radio Praha. Host Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou a mým hostem tentokrát bude umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Jaké české a zahraniční hvězdy letos dorazí na festival? Na koho se můžeme těšit v rámci Melting Potu a jak se Filip Košťálek cítí v nové roli uměleckého ředitele po Zlatce Holušové? Tak nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je Filip Košťálek. Já vás zdravím po roce opět.
2: Dobrý den.
1: A naše dnešní téma Colors of Ostrava a vy jste tento rok poprvé, a teď doufám, že to řeknu správně, umělecký a kreativní ředitel. Nově.
2: Je to tak, zejména umělecký ředitel.
1: Po Zlatce Holušové. Tak jak se cítíte v nové roli?
2: Já se cítím skvěle, je to, vždycky říkám, víc práce, víc odpovědnosti, jinak vlastně všechno zůstalo při starém. To nejdůležitější je, že ten festival stále připravuje stejný tým a festival je týmová disciplina. Samozřejmě je to o tom nastavovat vize, strategie, přivést ty hvězdy, které chtějí návštěvníci vidět, ale mám radost, že mám k tomu kruce skvělé kolegy.
1: Já jsem si říkala, jakou jste třeba prošel změnou a tak jsem si představovala, jestli teď lítáte první třídou a máte ke snídaní kaviár?
2: Ne, vůbec ne. Naopak bych řekl, že opravdu jako pracuji více, ale zároveň to mnohem ještě taky jako možná o něco více naplňuje.
1: My jsme se o tom bavili i před rokem, ale potom už v rámci toho samotného festivalu, ten letos je 15. až 18. července, tak tam už malinko vydechnete, anebo tam je to ten největší hype?
2: Já mám trochu jinou sinusoidu práce než kolegové, protože pro mě ten největší hype je právě od září do prosince ledna, kde se schání kompletní program a ty největší hvězdy na festival. A potom v tom dubnu, květnu se mi to trošku jako zlehčuje a zatímco celý tým maká na plné obrátky a ty kola už se točí naplno, tak já si můžu trošku oddechnout, ale potom samozřejmě, když už nastává to festivalové období červen, červenec, tak to už všichni příliš nespí a věnují se naplno festivalu.
1: Ale když se děje nějaký zásadní průšvih v dni konání festivalu nebo v tom období, tak volají asi vám.
2: Jasně, jsem jeden z těch lidí, který tady tohle musí řešit, ale zároveň je nás víc, protože se všechny ty případné problémy dějí v okamžicích a je potřeba na to mít víc čistý hlav.
1: Takže jste současně krizový manažer v tu chvíli.
2: Občas ano.
1: A teď rovnou ty hvězdy. Vypíchnu pár, vy mě doplníte. 21 Pilots, Teddy Swims, Moby, mimochodem všechny hrajeme na Rádiu Praha. Takže jak bylo těžké získat zrovna tuhle trojku, která bych řekla, že je takovým topem letos?
2: Vše to trvalo roky a roky práce. 21 Pilots, ty máme i díky toho, že u nás hráli před 4 lety. Teď se vrací s novým albem a při jednáních s agentem jasně zaznělo, že se k nám vrací, protože jim u nás bylo dobře, líbilo se jim technická zázemí, publikum a tak dále, takže budou mít novou show, bude to velké, tak jak jsme u nich zvyklí. U Mobyho, který vystoupí v pátek, to bylo opravdu o 6, možná 8 letech práce, kdy jsme každých pár měsíců psali, kontaktovali agenta, jestli už konečně ten Moby nevyráží na tour. No a nakonec nám tak mimo děk před rokem a půl řekl, jo, teď už by to šlo a pozor, nepojede jako DJ, ale s celou kapelou. Mm-hmm. A takže se do Česka vrací po 17 letech, je to opravdu dlouho a uvidíme ho v plné parádě se spoustou muzikantů na pódiu. No a tedy Swims, to je vlastně nejnovější hvězda v tom veřejném prostoru. O tom jsme začali snít zhruba před 2 lety, když jsme jeli na konferenci do Londýna, tak doslova hrál všude. Od nákupních center přes letiště, přes taxíky jsme si říkali, toho musíme mít. Nepovedlo se to loni, povedlo se to až letos, kdy vyráží na evropské turné a potom, co jsem viděl právě na Coachelle v Americe, kde vlastně kapely vždy vytáhnou to nejlepší, co mají v záloze, tak ten jeho hlas je skvostný a ta show ještě lepší.

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále Filip Košťálek a já jsem vypíchla ty pro mě hlavní hvězdy, 21 Pilots, tedy Swims a Moby, ti budou tedy na letošním festivalu Colors of Ostrava. Ale za vás, koho byste z těch zahraničních hvězd vypíchl? Klidně i ty méně známá jména.
2: Rozhodně je to projekt Tomora, protože jsme první český festival a jeden z mála festivalů na světě, který tenhle projekt přivítá. Je to projekt norské zpěvačky Aurory, ta už k nám teda přijede po třetí, která a ta se spojila s vlastně o generaci, možná o dvě generace starším Tomem Rowlandsem z Chemical Brothers. Udělali spolu album a vyráží na první společné tour, takže to pro hudební fanoušky bude ještě o to větší svátek. No a potom rozhodně Audrey Nuna. Tu lidé můžou hrát, znát z uskupení Huntrix, nebo taky z filmu K-pop Demon Hunters, lovkyně démonů. K-pop pobláznili to naprosto snad všechny po celém světě, zejména o tom své budou vědět rodiče menších dětí. A tahle představitelka Miri, což je jedna z těch tří postav v Lovkyních démonů, tak právě přijde k nám na Colors.
1: Vím, že posluchači a diváci často mají rádi ty specifické požadavky těch kapel. Je tam letos něco specifického?
2: Letos nás, co se týče požadavku, příliš nic nepřekvapuje až na to, jak velké a objemné jsou ty tour parties, ty skupiny, které doprovázejí umělce. Třeba se zpěvačkou Lord přijede 70 lidí a na pódiu jich bude zhruba možná 8, možná 9, takže je to velký ansábl od maskérů, techniků, řidičů. Uvidíme, kdo všechno v té partě bude a to je zatím jeden z prvních požadavků, který máme, takže uvidíme, jak ty ostatní kapely budou se možná přeskakovat v rámci té početnosti tady té touring party.
1: Já vím, že jsem se ptala i loni v rámci našeho rozhovoru, ale vy jako ředitel máte prostor si některou z těch kapel poslechnout nebo opravdu pobíháte?
2: Já se snažím pobíhat po festivalu, abych toho viděl co nejvíc, protože mě samozřejmě nezajímá až tak ten koncert samotný, protože ten jsem většinou viděl, ale zajímá mě, jak na to reaguje naše publikum, jestli je tam hodně lidí, málo lidí, jestli odchází, nebo jestli naopak přichází a jakou to má dynamiku u nás, protože každý ten koncert je jedinečný.
1: A znamená to, když jsme se bavili o těch zahraničních hvězdách, že v tuhle chvíli třeba už plánujete, dejme tomu rok 2030 a máte zhruba představu, kdo třeba přijede?
2: Takhle daleko nevidí ani samotné kapely, možná často neví ani, jestli budou spolu ještě, ale většinou ty domluvy probíhají rok a půl dopředu, takže v těchto dnech už řešíme rozhodně rok 2027.
0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
3: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou ve studiu je Filip Košťálek, naše dnešní téma Colors of Ostrava a určitě bychom měli zmínit i české interprety. Barbara Kanizová, Bert and Friends, Kateřina Marie Tichá, Lenka Dusilová a tak dále a tak dále. Mimochodem nalákám, Barbara Kanizová bude brzo naším hostem, takže Colorsy probereme určitě i s ní.
2: Ostravačka.
1: Nicméně já věřím, že nápor českých kapel a českých interpretů je veliký. Píšou vám, máte v mailové schránce nabídky každý rok?
2: Píšou nám každý rok. Letos jsme udělali už tradičně open call, protože máme ještě takovou malou scénu Red Stage pro nové talenty, mladé kapely. A letos se nám přihlásilo přes 500 kapel, ze kterých musíme teda vybrat 16, takže těžká disciplína. Ale samozřejmě Colors of Ostrava znamenají stále i velkou hodnotu pro ty etablované interprety. A my se snažíme k tomu přistupovat tím stylem, aby podpořili kapely, které vydávají nové album, opravdu jejich kariéra se razantně proměňuje k lepšímu a tak podobně, takže mám radost, že fakt k nám přijíždějí jak ty nejnovější objevy, tak stálice typu Mirai, IMT Smile a podobně.
1: Takže vy sledujete, jak ta kapela v ten daný rok je aktivní a když vydává desku nebo chystá něco velkého, tak je to i důvod vzít jí na festival.
2: Je to tak, protože český rybníček je malý a potřebujeme nějaký filtr, ten filtr je ta aktuálnost, trendovost.
1: Takže je to nějaký malý návod pro kapely, že ideálně třeba v květnu, v červnu něco vydat, aby mohli jet na Colorsy.
2: Ještě navíc máme rádi speciální projekty. Takže právě třeba Lenka Dusilová slaví 50 let, bude mít speciální koncert. Václav Havelka vystoupí s Elpidou, což je sbor seniorů, zase speciální show. A i spousta kapel, ať už je to právě třeba Mirai nebo Nobody Listen, chystají speciální sety a stage designy, aby to bylo jiné než na jiných akcích.
1: Máte představu, kolik kapel je v České republice?
2: Vůbec ne, a říká se, co Čech, co muzikant, takže jich bude hodně.
1: Určitě několik tisíc, jak těch známých, samozřejmě známých je pár desítek, ale i těch méně známých, ale proč na vašem festivalu je místo takzvaně jenom pro těch 16?
2: My jsme primárně mezinárodní hudební festival a když to vysvětluju kapelám, tak vždy říkám, že oni nejsou v konkurenci českých kapel, ale v konkurenci toho světového zážitku. Takže my vybíráme opravdu ty, kteří dokážou uspět v tady téhle velké světové konkurenci. No a zároveň naše scény jsou poměrně velké. I tady tahle malá scéna má kapacitu třeba 2000 lidí a není úplně nezvyklé, že by třeba kapela byla opravdu zaměřená jako na klubové koncerty a ne pro každého je tady tohle openerové velké pódium, ale samozřejmě je to těžké, ještě navíc, když v Česku se všichni známe a na Colors velmi rádi podporujeme nové, mladé, dravé talenty, ale bohužel nemáme prostě prostor na všechny.
3: Rádio Praha.

0: Vahalové.
1: Stále posloucháte Radio Praha a se mnou je stále můj host Filip Košťálek a teď určitě Melting Pot, tam je spousta zajímavých hostů. Jeden mě zaujal František, nebo zaujal mě všichni, ale jeden výjimečně František Nobloch, protože byl nedávno mým hostem a ten se zabývá tématem longevity, dlouhověkostí. A vím, že když jsme se spolu bavili, takže Colors of Ostrava také myslí na ty celospolečenské témata. Tak jaké je to současné téma, které tam chcete vyzdvihnout?
2: Těch témat je více, je to jak zmíněné longevity, tak taky vztahy, které budeme s Honzou Vojtkem řešit asi ve čtyřech slotech, ale pak samozřejmě AI a to, jaká bude role člověka ve světě, kterému bude vládnout umělá inteligence, nebo třeba mezinárodní vztahy, čím dál tím víc se nám ten svět proměňuje a myslím, že je super se o tom bavit s lidmi, kteří tím žijou každý den. Andreas Papadopoulos pro nás připravil sérii debat, ať už s Jakubem Santo a s dalšími. Přijede taky Miroslav Bart a Nina Špitálníková, zase bude mluvit o Koreji. Takže jsou to témata, která nás provází vlastně denně. A na Melting Potu můžeme nejenom poslouchat ty skvělé debaty a chytré lidi, ale zároveň se ptát, bavit se společně a slyšet různé názory.
1: A za umělou inteligenci je tam Sára Polak, pokud si správně pamatuju. A na tuhle část programu máte trochu čas?
2: Tam je to mnohem horší než u hudby, protože u těch přednášek je potřeba zůstat. Tam člověk nezíská žádný pocit ze 3 minut, ale musí zůstat celou dobu. A o to víc jsem nadšený, když vidím návštěvníky přicházet už v 11 dopoledne, jak zaplují na ty diskuzní scény a stráví tam často celý den. Některým stačí jít potom jenom na jeden koncert a domů, aby zase ráno byli fresh na další přednášky. A s tom mám vždycky velkou radost. Bohužel já se musím podívat ledata tak v záznamu.
1: Festival Colors of Ostrava podporuje i Česká televize, Český rozhlas. Bude i letos Airstream přímo na místě?
2: Bude Airstream a řešíme i zajímavé hosty do vysílání. No a Český rozhlas bude mít také své pořady právě v rámci Melting Potu, ať už je to Vinohradská 12, Buchty a tak podobně.
1: A teď taková lehce kontroverzní otázka, protože ten festival je už řadu let ve Vítkovicích a

0: A tam se zvažuje, že se ten prostor vyklidí a developeři začnou stavět. Tak v jaké je to fázi? A co budete dělat, pokud už tam nebudete moci být?
1: Jasně. On se nám ten areál proměňuje od toho roku 2012, kdy jsme v podstatě z džungle začali budovat festivalový areál, tak dneska už ten areál vypadá úplně jinak, přibývají tam nové budovy pod taktovkou Leskota a spoustu dalších věcí se v něm děje. My jsme zpěti s Ostravou, v Ostravě vždycky budem. Vím, že ještě to bude znamenat pár let, než vůbec dojde k té k nové výstavbě. A co bude potom, uvidíme, věnujeme se tomu, ale já chci říct to, že z Ostravy nezmizíme, naopak zase budeme hledat to, aby ten zážitek byl zase ještě jiný, úspěšnější.
0: Ale je tam možnost, že se třeba ta fáze té výstavby ještě posune. Není nic definitivního.
1: To se uvidí, to není úplně na nás, je to samozřejmě na developerech a já jsem zastánce toho, že město se má posouvat, má se proměňovat. Je to vlastně běžný fakt, že v momentě, kdy existuje brownfield a dokáže ho nějakým způsobem zútulňovat kultura nebo vzdělávání, tak dřív nebo později se začne proměňovat v obytnou zónu a vidíme to ve všech světových metropolích. Takže nemyslím si, že Ostrava bude výjimkou, ale naopak je to výzva hledat nové věci a pomoct zase novému místu.
0: Ale tak jako tak, prostě v Ostravě, maximálně v blízkém okolí, ten festival zůstane za každou cenu.
1: Jsme Kalezo Ostrava.
0: To byste museli měnit název, to je pravda. Každopádně, na co si často třeba diváci nebo návštěvníci festivalu stěžují, je ubytování. Toho je stále nedostatek. Máte nějaký tip?
1: Samozřejmě kempy jsou stále k dostání, ale chápu, že to není pro všechny, byť třeba jsme dali do prodeje i nové stany, které jsou takové ty glamour stany, ve kterých už máte madraci a mnohem luxusnější pobyt, ale já bych řekl, že už to je téma stále menší, spíš pracujeme na osvětě, na tom, že do Ostravy se za 15 minut dá dostat z Havířova, z Frýdku Místku, z všech přilehlých malých měst, kde těch kapacit je dostatek, takže nemyslím si, že by to bylo tak tristní.
0: Já jsem jeden čas jezdila i z Čeladne, z Beskyd.
1: No, takže... A tam je krásně, dá se to spojit dopoledne na hory, odpoledne na festival, takže je to spíš o tom, že když nám někdo přijíždí mimo kraj, tak musí trošku zapátrat a vědět, že opravdu to spojení, třeba letos i z Třince řešíme přidané vlaky a je to velmi jednoduché do pár minut. V rámci Prahy by to bylo vlastně pořád ve městě.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová a také můj dnešní host, což je Filip Košťálek. A my jsme probrali ty zahraniční hvězdy, české hvězdy, samozřejmě Melting Pot, ale Colors of Ostrava, to není jenom muzika, ale je tam i spousta dalších aktivit. Vím, že tam je stage pro děti a tak dále. Tak na co dalšího lákáte návštěvníky?
2: Je to tak, máme Family Park, kde máme dvě scény pro děti, workshopy, hry, ale taky koncerty, třeba Kašpárek v rohlíku, Pokáč se svým novým dětským albem. To mě velmi baví, protože každý rok přivítáme víc než 3000 dětí a opravdu je to rodinný festival, kde se všichni cítí bezpečně, můžou si to užít. Rodiče většinou nás proklínají, protože musí vzít ty děti, je to super i pro ně, ale slýchávám to, že je to tak, že dva dny stráví s dětma, dva dny sami. No a potom samozřejmě divadla, letos Husa na provázku, Klicperovo divadlo, ale taky bezruči s Baníčkem, ale.
1: Takže... A opět v gongu?
2: Opět v gongu na velké scéně, unikátní zážitek, už běží rezervace, takže pokud se tam posluchači chtějí dostat, tak doporučuji zakoupit rezervaci, aby měli to místo pro sebe. Projekce s Karlovarským filmovým festivalem, většinou to bývají takové ty první reprízy v Česku po Karlovarském filmovém festivalu. Je toho spousta a i naši partneři chystají spousty aktivací, do kterých lidé můžou zaplout, odpočinout si, klademe důraz na to právě, aby spíš to byly čilovější aktivity. Například Airstream Českého rozhlasu je příkladem, kdy nejenom, že si odpočinou ti návštěvníci, ale taky si poslechnou ještě něco navíc.
1: A je pravda, že v době konání festivalu se Praha přesouvá do Ostravy?
2: Já myslím, že celé Česko se přesouvá do Ostravy a taky kousek Polska a Slovenska. A my jsme za to strašně rádi, protože k nám jezdí návštěvníci napříč, ať už jsou to fanoušci hudby, fanoušci filmu, fanoušci divadla, ale taky biznismeni. To, co se děje na pozadí festivalu, z toho mám velkou radost, protože tou naší rolí je nejenom bavit, ale i ukázat, že kultura má své místo k tomu, aby společnost byla úspěšnější, bohatší jako celek a taky otevřenější.
1: A říká se, že v Ostravě klesne kriminalita, to jsme se bavili i minule.
2: Je to tak, já doufám, že to stále pravda, ale určitě jo. A mám rád, že to Ostrava se během festivalu naprosto promění, ožívají restaurace a vlastně ožívají i lidé, protože najednou je to jiné světové.
3: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí s Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí s Domy dětí a mládeže v sobota 23. května Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha.

0: ve finále, se mnou je stále Filip Košťálek a teď mám trošku producentskou otázku. Dá se ten festival zaplatit primárně z lístků, anebo je nutné to doplnit partnery?
1: Ne, z lístků se takhle velký festival už zaplatit nedá. Náš rozpočet obrat je nějakých 300 milionů korun za rok. Je to tým lidí, kteří ten festival chystají, kapely drahnou každý rok o 100 000 euro. Takže jsou to samozřejmě lístky, je to to, co se vypije a sní na festivalu, no a pak partneři. My máme radost, že se těšíme velké přízni partnerů, dokážeme vždy najít tu hranici toho, jak si vzájemně pomoci a bez nich by to rozhodně nešlo.
0: A ozývají se vám partneři sami, že chtějí být součástí tohohle eventu, anebo musíte hledat i vy sami?
1: Partneři se sami ozývají, mám z toho radost, ale zároveň je to vždy dialog, protože i my se snažíme hledat partnery, kteří třeba mají možnost přinést něco nového na festival a naopak my se snažíme přinést něco nového těm partnerům.
0: A v čem je specifická VIP vstupenka? Co přináší divákům a posluchačům?
1: VIP vstupenka přináší ještě nový rozměr komfortu, takže jsou to třeba kamenné záchody, což po čtyřdenním festivalu ocení spousta lidí. Je to výhled na hlavní stage, je to speciální bar, speciální občerstvení a samozřejmě taky možnost potkat se často třeba právě s vystupujícími, protože všichni naši umělci a speakři mají vstup do VIP zóny.
0: A na úplný závěr, Kovářová kobyla chodí nebo nechodí bosa? A myslím to tak, jestli máte čas ještě během roku si jen tak zajet někam na festival, ale opravdu jako divák, ne jako promotér.
1: To je dobrá otázka. Asi bych to neuměl. Asi bych neuměl si jen tak užít
0: festival.
1: Vždycky
0: pracujete.
1: Vždycky pracuji. Mm. Vlastně, když si naladím Český rozhlas a poslouchám hudbu, tak já vlastně pracuji.
0: Takže posloucháte, jestli je to třeba kapela, která by se vám na další ročník hodila?
1: Je to tak.
0: Stage.
1: A když ji neznám, tak ji hned hledám. A když ležím na pláži a běží taková ta hudba v pozadí, tak mi první tři dny na dovolené běží hlavou, kolik ta kapela stojí a jestli ji můžeme mít, ale pak se vždycky vylečím.
0: Já jsem to z vás minule nedostala, ale jaká je ta nejdražší kapela, kterou jste kdy zaplatili?
1: Stává se pravidlem, že je to vždy kapela z toho posledního ročníku.
0: No a ta částka?
1: To nemůžu říct, ale globálně můžu říct, že dneska už headlineři vlastně stojí až někde k milionu euro.
0: A je nějaký interpret na světě, na kterého prostě víte, že nedosáhnete?
1: Je jich spousta, ať už zmíníme Taylor Swift a všechny tady tyhle hvězdy, které vyprodávají obrovské stadiony, letiště, tak na ty už nedosáhneme, protože těm se nevyplatí už přijet na festival.
0: A jestli tam úplně jednoduše nedají vám nějakou slevu?
1: Tam už bohužel to nefunguje takhle.
0: Že by si zamilovali ten kraj nebo to místo a přijeli, protože je to baví ten festival.
1: Bohužel mám pocit, že už na téhle úrovni je to hodně biznis a je potřeba si uvědomit, že ty kapely neživí jenom sebe, nebo nejužší tým, ale často to jsou stovky lidí, kteří za nima stojí, takže bohužel si nemůžou dovolit vyjet jen tak na tour a zadotovat to ze svého.
0: Ale podle Guardian jste jeden z nejlepších festivalů na světě, je to tak?
1: Je to tak, dokonce už po čtvrté po sobě jsme byli ohodnoceni jako top 10 největších evropských festivalů, ale to nic nemění na té ekonomice. Samozřejmě existují kapely, které jezdí na festivaly, existují kapely, které jezdí na stadiony a my se vždy snažíme přivést to nejlepší, co je v tom daném ročníku možné.
0: Ale chci tím říct, že když oslovujete ty kapely, tak nejste úplně neznámý pro ně.
1: Je to tak, dneska už je to o tom, že často se nám ozývají i kapely, ačkoví headlineři, že by chtěli hrát v Ostravě. Což je úžasné, protože člověk si přečte v tom předmětu e-mailu to velké zvučné jméno a pak my bychom teda k vám rádi přijeli. Samozřejmě s tím souvisí finanční nabídka a všechno ostatní, ale už nemáme problém s tím, že by se s náma svět nebavil. Právě naopak chtí být kámoši a to je super.
0: Se mnou byl Filip Košťálek a zveme na festival Colors of Ostrava. Moc vám děkuju.
1: Moc díky a těším se na vás v Ostravě.

0: Je před námi 6. hodina raní a taky zprávy na Rádiu Praha. Už je připravená Anna Hašková. Aničko, vítám tě, hezké ráno.
1: Pěkné ráno. Skončilo veřejné projednávání návrhu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie. Mezi zastávkami nádraží Holešovice a Vltavská v Praze 7 nejezdí tramvaje. Omezení potrvá do dnešní půlnoci. Příměří mezi Libanonem a Izraelem bude o 45 dní delší. Dnes čekejte zataženou s teplotami do 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Po téměř 12 hodinách skončilo veřejné projednávání návrhu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie. Úředníci představili návrh 94 lokalit, kde by šlo zrychlit povolování větrných a solárních elektráren. Veřejnost ho většinově kritizovala. Zaznívaly hlavně obavy z dopadů na krajinu a zdraví i výtky ke komunikaci. Ministerstva průmyslu a pro místní rozvoj uvádějí, že i v těchto zónách zůstane standardní povolovací řízení jen v upravené podobě. Legislativa má být hotová do konce srpna. V pražských Holešovicích nejezdí kvůli protipovodňovému cvičení tramvaje. Dopravní podnik provoz přerušil v úseku nádraží Holešovice, Dělnická, Vltavská. Jinudy jezdí tramvaje číslo 1, 6 a 25. Linka 34 je dočasně zrušena. Cestující můžou využít náhradní autobusovou dopravu. Omezení potrvá nejspíš do dnešní půlnoci. Zhruba 30 tisíc lidí dnes vyráží na tradiční dálkový pochod Praha-Prčice. Trasa je celkem 21, nejdelší z nich je dlouhá přes 70 kilometrů. Startovací místa se od minulého roku nezměnila. Účastníci si ale musí dávat pozor na drobné změny v trasách, říká organizátorka Dana Horáková.
3: Počty tras se nezměnily a vedení jednotlivých tras víceméně taky ne, ale může dojít k drobnému přetrasování, takže vždycky doporučujem, aby lidi opravdu nechodili po paměti.
1: Pro účastníky pochodu vypravili České dráhy mimořádné vlakové spoje. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dní. Po jednáních ve Washingtonu to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna a mělo vypršet v neděli. Ministerstvo uvedlo, že prodloužení příměří předcházely produktivní dvoudenní rozhovory, které budou pokračovat 2. a 3. června. Spojené státy doufají, že jednání povedou k trvalému míru mezi Izraelem a Libanonem. Čeští hokejisté ve svém prvním utkání na mistrovství světa nezaváhali. Ve Friburgu porazili Dánsko 4-1, když si rozhodující dvougólový náskok vytvořili už v první třetině. Právě s úvodem utkání byl spokojený i trenér Radim Rulík.
4: Ten byl výborný, vlastně 12-1 na zakončení vlastně v té první třetině, to jednoznačně ukazovalo to, že vlastně to bylo na jednu branku a vlastně jsme se udrželi ve třetině soupeře a byli jsme silní na kotouči, měnili jsme pozice. To bylo velmi dobrý, od té druhé třetiny se to už srovnalo trošku.
1: Druhý zápas na turnaji čeká české hokejisty už dnes ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovinsku. V dalších úvodních zápasech domácí Švýcarsko porazilo Spojené státy 3-1, Kanada vyhrála nad Švédskem 5-3 a Finsko zvítězilo nad Německem 3-1. Dnes bude většinou zataženo, občas s přeháňkami nebo slabým deštěm. Později čekejte ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Začneme dál od Prahy. Pokud jedete z Prahy směrem na Turnov po D10, tak na 65. kilometru dejte pozor na odstavené porouchané vozidlo. No a vrátíme se také do pražských ulic, kde máme řadu omezení či uzavírek. Třeba v Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh před křižovatkou ulic Plzeňská, Podbělohorská, Prachnerová. Omezení v tomto místě potrvá do 17. května. V Malešické ulici dejte pozor, probíhají tam práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici k Červenému dvoru. Tady ještě připomenu, že se jedná o Prahu 3. Provoz je na místě řízen kyvadlově světelnou signalizací. S omezením v tomto místě počítejte do 18. května. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 6 hodin 4 minuty, s vámi je sobotní ranní Praha a ze studia vás zdraví Vláďa Malošík. Užíváme si 16. květnový den a tradičně s těmi nejlepšími songy, s nimi už čeká třeba kapela Linkin Park. A taky Ed Sheeran.

0: byla kapela Muse na Rádiu Praha, je 6:45, přejeme krásné sobotní ráno. Je to tady historická budova Českého rozhlasu v Karlíně, odkud vysíláme my, Rádio Praha, a taky Český rozhlas Střední Čechy se veřejnosti otevírá hned dva víkendy za sebou. Právě dnes nás můžete navštívit v rámci dne otevřených dveří Českého rozhlasu a za týden v sobotu 23. a v neděli 24. května se tradičně připojíme k festivalu Open House Praha. Tak se přijďte podívat, odkud pro vás vysíláme. Zpřístupněné bude taky legendární hudební studio A i činoherní studio B, kde se natáčí rozhlasové hry, pohádky a zvukové efekty. Průvodci vám budou jak vedoucí programu, tak také moderátoři, zprávaři a další kolegové, kteří se podílejí na přípravě vysílání. Podrobnosti najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. Dnes bude většinou zataženo, ráno a dopoledne občas s přeháňkami nebo slabým deštěm. Odpoledne začnou srážky slábnout a večer ustanou. Postupně taky začne oblačnost ubývat, později večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Teď ráno je poměrně klid, problémy máme ale například na D4 na 16. kilometru ve směru od Strakonice do Prahy. Tady je odstavené porouchané vozidlo, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. A ještě připojím D10, a to 65. kilometr ve směru z Prahy na Turnov. Tam je také odstavené porouchané vozidlo, i tady projíždějte opatrně. No a ať už míříte kamkoliv, dobře dověďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Je půl sedmé, přejeme krásné sobotní ráno. Teď se zprávami na Rádiu Praha přináší Anna Hašková.
1: O půlnoci skončilo připomínkové řízení k vládnímu zákonu o médiích veřejné služby. Výhrady k němu vznesla například Hospodářská komora nebo Český rozhlas. Upozorňují třeba na nedostatečnou definici pojmů nebo nelogické uspořádání textu. Návrh dlouhodobě kritizuje také opozice. Připomínkami se teď bude zabývat Ministerstvo kultury, potom návrh znovu projedná koaliční rada. Chodci a cyklisté se dnes nedostanou na Štvanickou lávku v Praze. Technici musí zkontrolovat její technický stav a provedou zkušební zdvih konstrukce. Takzvaná holka, která spojuje Karlín a Holešovice, bude uzavřena až do odvolání. Písničkář Pokáč dnes vystoupí v pražské O2 aréně. Na koncertě určeném převážně dětem představí svou pátou řadovou desku zvanou Ovce na pohovce. Kromě skladeb z nového alba zazní i známé Pokáčové hity. Na speciální show budou pro nejmladší posluchače připravené i taneční zóny. Celkem 630 zemí, včetně České republiky, se připojí ke zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. V prohlášení o tom informovala Rada Evropy. O tribunálu se jednalo během dvoudenní schůzky ministrů zahraničí v moldavském Kišiněvě. Českou republiku tam zastupoval šéf diplomacie Petr Macinka. Český prezident Petr Pavel už dříve uvedl, že tribunál je nutný, aby zločiny ruské agrese nezůstaly bez trestu. Dnes čekejte většinou zataženo, zpočátku s občasnými přehánkami nebo slabým deštěm. Odpoledne budou srážky slábnout a oblačnosti ubyde. Teploty vystoupí nejvýše na 14 až 16 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na cestě do Prahy od Strakonic, tedy na D4. Na 16. kilometru je odstavené porouchané auto, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor si dejte taky v ulici Ostrovského v Praze 5. Mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického probíhají práce na vodovodním potrubí. Neprojedete tady levým jízdním pruhem. S omezením počítejte do 19. května. V Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh v křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte do konce května. A ještě doplním Olšanskou ulici v Praze 3, tady počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. A dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Aneškou Rusevovou.
4: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
2: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampaně. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hezké sobotní jitro na Rádiu Praha. Lidé se k němu desítky let chodili pro vodu. Turisté se u něj osvěžovali při výšlapech v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Oblíbený latčin pramen ale možná definitivně vyschnul. Podrobnosti nabídneme už za chvíli. A máme pro vás i další vybrané hudební kousky. Nechybí Edwin Collins. I Sebastian a Patrik Malý.
5: Neřešili jsme, co bude příště. Obavíme, že nic není na pořád.
0: Hezký poslech.

0: Whitney Houston na Rádiu Praha, je 6 hodin 45,5 minuty, přejeme krásný sobotní den. Latčin pramen v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchů v kraji vyschnul. V minulých letech ve Studánce občas bylo vody méně, nikdy se ale zatím nestalo, že by tam nebyla vůbec. Pramen je nedaleko hájovny Černínov v Kokořínském dole.
1: Latčin pramen je na úpatí pískovcových skal, je obestavěný pískovcovými kvádry, na nich je postavený dřevěný přístřešek, který má ocelová dvířka. Když je otevřu a nahnu se dovnitř, dno je možná metr a půl hluboko, ale ani kapka vody.
2: No, je to prostě škoda, jo? Protože to je taková určitá věc, která tady byla k tomu údolí.
1: Ivan Šípek, vy jste tady chatař nebo místní?
2: Jsem tady chatař, sem lidi si jezdili pro vodu a bylo to prostě Latčin pramen, no. Sem to patřilo. No.
1: Byly tam i hrníčky, teďka už tam nejsou, lidi už si asi zvykli.
2: Bohužel, no, to, co dělala osada Hra Koko, tohle to zajišťovala ten pramen do té doby, kdy byla voda, no.
1: Je tady hodně takových pramenů, nebo málo, nebo vysychaných?
2: Tady v Kokořínském dole byly takový tři prameny, jeden byl kousek od toho Latčina pramenu a jeden je tou cestou nahoru, kdy se jde do Kaniny, jako zadní cestou. Tak ten ještě vodu má, ale ty dva spodní už ne.
1: V Kokořínském dole potkávám i pana Vladimíra, který tady žije 2 roky.
3: Je to špatný, bylo by dobrý, kdyby byl funkční, jako byl předtím.
1: Ředitel správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchů v kraji Ladislav Pořízek lituje, že jeden z vyhlášených pramenů vyschnul.
4: Takovou smutnou ukázkou vysychání české krajiny je aktuální zánik Latčina pramene a dokonce význam toho pramene ukazuje i umístění automatického měřícího zařízení Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Podle ředitele Pořízka má pramen svoji pověst.
4: Ten pramen je znám několik století, dokonce se k němu váže i pověst středověka. Ten Latčin pramen má jméno podle Latky, která podle pověsti se tam setkávala se svým milým, ale nebylo jim přáno a došlo tam právě k tragédii, kdy mám pocit, že šípem vystřeleným na právě milého Latky zemřela Latka sama.
1: Hydrogeolog Jan Čurda z České geologické služby uvedl, že podzemní voda v této části středních Čech pochází z Krkonoš, Lužických a Jizerských hor.
5: Hypoteticky bychom si mohli představit, že molekula vody, která nám v této oblasti někdy na konci zimního, na začátku jarního období zasákne, se nám za určité nepoměrně delší časové období, než jsou první dny nebo týdny, dostane až na úroveň těch středních Čech.
1: Další hydrogeologové se shodují, že by museli okolí pramene detailně prozkoumat, aby zjistili, proč vyschnul. Z Kokořínského dolu Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Dnes bude většinou zataženo, ráno a dopoledne občas s přeháňkami nebo slabým deštěm. Odpoledne začnou srážky slábnout a večer ustanou, postupně taky začne oblačnost ubývat, později večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. A přinášíme také aktuální dopravní informace. Stále je problém na D4 na 16. kilometru ve směru od Strakonic do Prahy. Dejte pozor, je tady odstavené porouchané vozidlo. Komplikace zůstávají i v Praze na řadě míst kvůli omezením či uzavírkám. Například ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce. Kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická. A to až do 8. července. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. A ještě doplním ulici Vrchlického a následně Duškovu v Praze 5. Tam je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. června. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: 7 hodin, s vámi je Rádio Praha. Máme pro vás další zprávy a ve studiu už je Anna Hašková. Aničko, hezké ráno.
1: Pěkné ráno. Komerční banka i Česká spořitelna dnes upozorňují klienty na odstávky a výpadky systémů. Autobusový den pořádá společnost Ropit na pražské Letné. Spojené státy chtějí obvinit bývalého kubánského vůdce kvůli sestřelení dvou letadel v roce 1996. Dnes bude převážně zataženo, nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací komerční banky, a to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moci zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
3: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
1: Zhruba 30 moderních a historických autobusů si dnes lidé budou moci prohlédnout na pražské Letné. Organizátor veřejné dopravy v hlavním městě a okolí, společnost Ropit, tam pořádá letošní autobusový den pražské integrované dopravy. Připravený je také doprovodný kulturní program, výstavy a vyhlídkové jízdy, říká mluvčí Ropidu Filip Drápal.
4: 7 speciálních autobusových linek budou výjíždět z Letenské pláně a budou spojovat Letnou třeba tunelem Blanka s Bohnicemi. Budeme jezdit také do Karlína k dní otevřených dveří Českého rozhlasu. Budeme jezdit i okružní jízdy kolem Letné, kolem Pražského hradu.
1: Prostor bývalé tankové střelnice u Vrchběle na Mladoboleslavsku bude přírodní památkou. Rozhodli o tom středočeští radní. Opatření má zajistit ochranu unikátním a kriticky ohroženým druhům rostlin i živočichů. Přírodní památka bude mít rozlohu téměř 64 hektarů, říká krajská radní Jindřiška Romba z Hnutí STAN.
5: Vyskytují se zde zvlášť chráněné druhy rostlin, a to třeba tořič včelonosný, hořec křížatý nebo vratička měsíční. Území se navíc stalo také útočištěm pro kriticky ohroženého strnada lučního, silně ohroženého lelka lesního a také skřivana lesního.
1: Ve středních Čechách je v současnosti 230 zvláště chráněných území ve správě kraje. Washington se chystá obvinit bývalého kubánského vůdce Raula Castra kvůli sestřelení dvou letadel armádou Kuby v roce 1996. Dnes 94-letý Castro byl tehdy ministrem obrany. Informovali o tom tiskové agentury s odvoláním na zdroje z vlády Spojených států. Letouny americko-kubánské skupiny Brothers to the Rescue pomáhali zachraňovat Kubánce, kteří se snažili emigrovat do Spojených států. Podle Havany stroje narušili vzdušný prostor Karibského ostrova. Washington naopak tvrdí, že se to stalo v mezinárodních vodách. Organizace Spojených států uvedla, že Kuba tím porušila mezinárodní právo. Golfistka Sára Kousková je po dvou kolech German Masters na druhém místě. Je tak v boji o třetí titul z evropského okruhu Ladies European Tour. Česká jednička byla v pátek suverénně nejlépe ze všech 132 hráček. V polovině turnaje v Hamburku má skóre minus 8. O jedinou ráno je lepší domácí Němka Hensa Lajtová. Během dneška bude v Praze a okolí většinou zataženo, občas s přeháňkami nebo slabým deštěm. Odpoledne bude srážek a oblačnosti ubývat. Teplotní maxima 14 až 16 stupňů. Povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme v ulici Prvního pluku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská v Praze 8. Se pracuje na plynovém potrubí, je tam omezení, počítejte s tím až do 27. května. Problémy máme také na dalších místech v Praze, například v Plzeňské ulici v Praze 5, tam probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh před křižovatkou ulic Plzeňská, Podbělhorská, Prachnerova. Omezení v tomto místě potrvá ještě do 17. května. A v Malešické ulici v Praze 3 probíhají práce na silnici, pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz je na místě řízen kyvadlově světelnou signalizací. S omezením v tomto místě počítejte do 18. května. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, je sobota a taky 16. května. A na historii tohoto data se v příštích minutách zaměříme s Petrem Jungmanem. V ranní Praze se k nám přidá i skupina Opět a Radeček.
7: Dokud
0: Leony a Callum Scott.
8: Baby, won't you stay for a minute, stay for the pain, dance on the fire, drowning.
0: Je 6 minut po 7 hodině, já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: Perný den, Rádia Praha. Perný den.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 16. května. Svátek mají nositelé královského jména Přemysl, zkráceně také Přemek. Je také svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, patrona Čech a rovněž patrona zpovědníků a lodníků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První elektrická tramvaj na světě vyjela na koleje v roce 1881, a to v Berlíně Lichterfelde. Konstruktérem byl legendární německý elektrotechnik Werner von Siemens. Podle časopisu Rolling Stone druhé nejlepší album rockové historie vyšlo před 60 lety. V roce 1966 vydali legendární Beach Boys album Pet Sounds. Z něj pochází řada nesmrtelných hitů. Ve stejný den před 60 lety vyšlo i osmé nejlepší album stejné ankety, Blonde on Blonde od Boba Dylana. Impozantní válečné drama Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka mělo premiéru před 25 lety v roce 2001 v Praze. Scénář příběhu českých letců v Británii napsal jeho otec Zdeněk Svěrák.
4: Vítáte dobře, Vodíšku.
5: Fakt?
3: Předposlední mise raketoplánu s pořadovým číslem 134 začala přesně před 15 lety v roce 2011. Endeavour naposledy vzlétl z misu Canaveral k mezinárodní vesmírné stanici. Na palubě měl kosmonaut Andrew Feustel plyšového krtečka. Po 16 dnech se všichni v pořádku vrátili a Endeavour skončil v muzeu. Legenda našeho krasobruslení, mistryně světa Aja Vrzáňová, se narodila v Praze přesně před 95 lety. 60 slaví sestra Michaela Jacksona, zpěvačka, která prodala přes 100 milionů desek, Janet Jackson. Doma má 9letého synka, s mateřstvím počkala až po 50. 40 je jedné z nejkrásnějších hollywoodských hereček, Megan Fox. A já přeju hezkou sobotu.
6: Dnes bude většinou zataženo, ráno a dopoledne občas s přeháňkami nebo slabým deštěm. Odpoledne začnou srážky slábnout a večer ustanou. Postupně taky začne oblačnost ubývat, později večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. No, přesuneme se na silnice, stále sledujeme aktuální situaci, mimo jiné také v Praze 5 v ulici Ostrovského. Mezi křižovatkami ulic Radlická a Stroupežnického probíhají práce na vodovodním potrubí a neprojedete tady levým jízdním pruhem. S omezením v tomto místě počítejte do 19. května. Pozor v Olšanské ulici v Praze 3, tady počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. V Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh v křižovatce s Jenonickou ulicí. S omezením v tomto místě počítejte do konce května. Jeďte opatrně a my přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Dejte si vinyl.
0: Každé pondělí jedině na Rádio Praha. Rádio Praha.
7: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Je půl osmé, s vámi je Rádio Praha. Máme pro vás další zprávy a ve studiu už je přináší Anna Hašková.
1: Na riziko vracení se do chudoby upozorňuje nová kampaň armády Spásy Nenechme je do toho spadnout. Podle organizace se děti vyrůstající v azylových domech do podobných podmínek často vracejí i v dospělosti se svými rodinami. Podle sociálních organizací zatím stojí hlavně nedostatek dostupného bydlení a slabá podpora lidí v nouzi. Pražská obora Hvězda dnes hostí 11. ročník běhu pro paměť národa. Charitativní akce organizace Postbellum podporuje dokumentování vzpomínek pamětníků válek, totalitních režimů nebo dalších významných osobností moderních dějin. Běžci si tradičně připomínají na startovní čísla jména lidí, kterým chtějí svůj běh věnovat. Připravené jsou tratě na 10 a 5 kilometrů i kratší rodinný okruh. Dělníci obnovují chodník v parku na náměstí Osvoboditelů v pražském Radotíně. Původní asfaltový povrch nahradí dlažba z bílých vápencových kostek. Povrch se tím sjednotí s chodníky v okolních ulicích. Práce budou trvat do konce května. Diváci společně s porotou dnes večer ve Vídni rozhodnou o vítězi 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Mezi 25 finalisty je i český zástupce Daniel Žižka z písní Crossroads. Do finále postoupili ze dvou semifinálových kol také zástupci Austrálie, Norska, Ukrajiny, Polska nebo Izraele. Kvůli jeho účasti pěveckou soutěž pět zemí bojkotuje a odpoledne se bude konat v rakouské metropoli demonstrace. Dnes bude většinou zataženo, odpoledne s přeháňkami nebo slabým deštěm. Později čekejte ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ještě doplníme aktuální dopravní informace. Pozor si dávejte, ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají tady práce, stavební práce, a kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. V ulici Olgy Havlové v Praze 3 je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a na Vackově. Omezení tady potrvá do konce července. A ještě doplním, ulice Vrchlického a následně Duškovu v Praze 5. Tady je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěkné sobotní jitro. Z Prahy a dalších míst už vyrazili první účastníci tradičního dálkového pochodu Praha-Prčice. Letos se zaregistrovalo přes 30 000 zájemců. Více si z jednoho startovacího místa povíme už v příštích minutách. A další songy nabídnou BB Rexa a Faithless. A taky Daila. Rádiu Praha vám přeji pohodový poslech.

0: Je 7:45 s vámi stále Rádio Praha, přejeme krásný sobotní den. Odstartoval tradiční dálkový pochod z Prahy do středočeské Prčice. První chodci vyrazili z metropole v 4:30 ráno. Další účastníci postupně startují z různých míst ve středočeském a jihočeském kraji. Na začátku trasy v Čerčanech na Benešovsku je teď i reportérka Alena Junová. Přeji pěkné ráno.
1: Dobrý den. Tady na vlakovém nádraží v Čerčanech začal pochod oficiálně v 6:30 ráno a ještě před chvilkou se tu fronta na registraci táhla celým podchodem. Někteří účastníci se před cestou ještě doptávají na trasu, dokupují občerstvení a vyráží na pochod. Potkala jsem tu například pána, který s kamarády slaví 50. narozeniny a proto si symbolicky vybrali téměř 50-kilometrovou trasu. Zájem je velký i přes nepříznivé počasí, mírně tu poprchává, chodci jsou ale vybaveni pláštěnkami a nepromokavou obuví.
0: Aleno, z jakých dalších míst mohou zájemci vyrazit na pochod?
1: Zájemci se můžou připojit k pochodu například v Benešově, Týnci nad Sázavou, Táboře anebo v Sedlčanech. Možností je hodně. Organizátoři vytyčili celkem 21 tras. Mezi nimi jsou i 4 cyklistické, 2 kratší určené pro děti a 1 trasa pro vozíčkáře. Na dnešní pochod se zaregistrovalo přes 30 000 lidí. Zúčastnit se můžou ale i ti, kteří se přihlásit nestihli. Trasu můžou absolvovat, v cíli ale nedostanou upomínkový předmět, tedy plastovou botičku. Tu dostávají absolventi pochodu až na několik výjimek od roku 1978. Za první pochod v roce 1966 získávali chodci stužku.
0: Dostat se do cíle je jedna věc, ale jak se mohou účastníci po pochodu dostat z Prčice?
1: A vzhledem k tomu, že jsou ulice a parkoviště v Prčici uzavřené, není vhodné se na pochod a z něj dopravit autem. Nejvhodnějším prostředkem je vlak z nedalekých Heřmaniček, kam České dráhy posílily spoje kvůli pochodu. Organizátoři tam z Prčice zajistili autobusovou kyvadlovou dopravu. Mimořádně budou v Heřmaničkách zastavovat také odpolední dálkové vlaky ve směru do Prahy a do Českých Budějovic. České dráhy posílily pro účastníky i ranní spoje z Prahy do Tábora.
0: Tak tolik reportérka Alena Junová, která sleduje pochod Praha-Prčice. Aleno, díky, hezký den a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Rádio Praha, co se děje?
3: Co se děje?
0: Dnes bude většinou zataženo, ráno a dopoledne občas s přeháňkami nebo slabým deštěm. Odpoledne začnou srážky slábnout a večer ustanou. Postupně taky začne ubývat oblačnosti. Později večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. A přesuneme se taky na silnice, tam je poměrně klid, přesto si dávejte pozor, jsou místa, kde byste si měli dát pozor. Je to třeba nádražní ulice, kde máme problém u stanoviště autobusu, srazily se tady 2 autobusy, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. No, míst, kde máme problémy na silnicích, je více. Například v Malešecké ulici v Praze 3, tam probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený, a to ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz je na místě řízen kyvadlově světelnou signalizací. S omezením v tomto místě počítejte do 18. května. A ještě doplním Olšanskou ulici v Praze 3, tady počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Nalaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tak tady máme 8. hodinu raní, s vámi je Rádio Praha a na řadě jsou zprávy, které přináší Anna Hašková. Aničko, vítám tě.
1: Pěkné ráno. Hasiči dnes v Praze závodí ve výběhu do schodu žižkovského vysílače. Nejvyšší ceny benzínu i nafty zůstanou o víkendu skoro bez změny. Američané zabili velitele Islámského státu v Nigérii. Dnes bude zataženo, teplotní maxima 14 až 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Profesionální i dobrovolní hasiči dnes v Praze závodí v běhu na žižkovský televizní vysílač. Jde o jeden ze série závodů Pražské a Středočeské ligy s názvem TFA. Při tomto sportu hasiči simulují výjezdy. V zásahovém obleku a s dýchací technikou například lezou přes bariéry, táhnou figurínu, nesou závaží, prolezají úzkým prostorem a přehazují pneumatiku. V dnešním závodě pak pokračují právě výběhem na vysílač, říká hlavní organizátor Josef Mandis.
3: Závodu TFA Žižkov při Pražské a Středočeské lize se poběží 544 schodů až do prostor, kde se standardně návštěvníci můžou rozhlídnout na celou Prahu.
1: Na vyhlídku žižkovské věže lidé můžou bez omezení jezdit výtahem. V divadle v Dlouhé má dnes premiéru inscenace Jak vidět neviditelné. Dobrodružná hra o síle představivosti vypráví o dívce Emě, která se na několik dní ocitne v nemocnici. Právě tam se probudí její fantazie a tvořivé myšlení. V inscenaci pro děti i dospělé v režii Anny Klimešové se představí Antonie Rašilovová nebo Samuel Toman. Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči ode dneška připlatí 8 haléřů. Litr bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevnila o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a platit budou do pondělí. Rezort je vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Druhý nejvyšší velitel Islámského státu je po smrti. Na sociální síti True Social o tom informoval americký prezident Donald Trump. Abu Bilala al-Manukiho zabili v Nigérii americké síly ve spolupráci s ozbrojenými složkami. Trump ho označil za nejaktivnějšího teroristu na světě. Operace podle něj byla večlivě naplánovaná a velmi složitá. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál druhý závod světového poháru v řadě. Zvítězil na kilometrové trati v německém Brandenburgu a navázal tak na zlato z minulého týdne z maďarského Segédu. Tam se musel český olympijský vítěz dělit o první příčku s Rusem Petrovem, kterému zlato dodatečně přiznali organizátoři. I na to Fuchsa před závodem v Brandenburgu myslel.
4: Byl jsem mnohem víc nervózní než obvykle, protože jsem cítil ve vzduchu, že je potřeba jako něco dokázat. Těch komentářů a negativních zpráv z východní země prostě bylo docela dost a jsem se to snažil jako vytěsnit. Samozřejmě oni fandí svýmu koni. Doufám, že Češi fandí mě, to je naprosto normální, ale věděl jsem, že nejlíp, jak někomu zavřít pusu, je vyhrát závod a to se mi povedlo.
1: Dnes čekejte většinou zataženo, zpočátku s občasnými přeháňkami nebo slabým deštěm. Odpoledne budou srážky slábnout a oblačnosti ubyde. Teploty vystoupí nejvýše na 14 až 16 stupňů. Vítr bude foukat slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme na D10 varováním na 36. a půltém kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Dejte pozor, tady leží na vozovce sražená srna, tak projíždějte velice opatrně. Komplikace máme také v Praze, například v Nádražní ulici u Smíchovského nádraží havarovala dva autobusy. Stále tam máme hlášené problémy. Opatrně taky v Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají tady stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh před křižovatkou ulic Plzeňská, Podbělohorská a Prachnerova. Omezení v tomto místě potrvá do 17. května. A ještě doplním ulici Olgy Havlové v Praze 3. Tady neprojedete pravým jízdním pruhem. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Dobře, dovečte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké sobotní ráno, máme 8:05 a v příštích chvílích se k nám s dalšími songy na Rádiu Praha připojí taky Teddy Swims. I Nico a Vince. Já jsem Vláda Malošík a přeji vám dobrý poslech.

0: Praha je dnes opět samá akce, například Prague Spirit Fest, tak to je festival kvalitního pití. Právě dnes ho můžete navštívit v prostorách občanské plovárny. Objevíte skutečný svět whisky, rumu nebo ginu, mysterium absintu, nebo jen speciální festivalový koktejl s rukou těch nejlepších v oboru. Ochutnáte i rumy z celého světa s důrazem na méně tradiční země, no a k tomu skvělé koktejly. 3. květnová sobota tak letos nepřipadá jen na Světový den whisky, ale je spojená i s Prague Spirit Festem, prvním ročníkem festivalu kvalitního pití. V prostorách občanské plovárny tak můžete, pokud na to máte věk, ochutnat z více než 500 lahví kvalitního alkoholu, ke kterému se v České republice není úplně jednoduché dostat. V atmosféru festivalu budou dotvářet ambientní sety skvělých hudebníků a DJů. Detaily najdete i v odkazu na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Žije festivaly. Praha je nej. Největší hřbitov v Praze, to jsou Olšany. Zelená oáza s víc než 50 hektary, kde odpočívá řada známých osobností. Třeba Ladislav Smoljak, Vladimír Menšík a spousta dalších. Některé hroby jsou samostatná umělecká díla, třeba ten od Olbrama Zoubka, který navrhnul hrobku Jana Palacha. Součástí Olšan je taky vojenský a židovský hřbitov. Tenhle největší hřbitovní komplex v České republice je neskutečný.

0: Dnes bude většinou zataženo, ráno a dopoledne občas s přeháňkami nebo slabým deštěm. Odpoledne začnou srážky slábnout a večer ustanou. Postupně taky začne ubývat oblačnost, později večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu. A doplníme také aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na D10, a to na 36,5 kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Tady leží na vozovce sražená srna. Komplikace máme taky v Nádražní ulici v Praze u Smíchovského nádraží. Tam havarovaly dva autobusy. A připojím ještě další problémy, například v Plzeňské ulici v Praze 5, tady probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh před křižovatkou ulic Plzeňská, Podbělohorská a Prachnerova. Omezení v tomto místě potrvá do 17. května. V Malešické ulici v Praze 3 probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz je na místě řízen Kivadlově světelnou signalizací. S omezením v tomto místě počítejte do 18. května. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme

0: Je 8:30, přejeme krásný sobotní den a nabízíme další zprávy Rádia Praha, teď s Anou Haškovou.
1: Posluchači dnes mohou nahlédnout do zákulisí Českého rozhlasu. V rámci Dne otevřených dveří se veřejnosti otevírají studia v regionech i historická budova na Pražských Vinohradech. Komentované prohlídky začínají v 9 hodin ráno. Poslední skupina pak vyrazí ve 4 odpoledne. Připravená jsou také setkání s moderátory a autogramiáda. Dělníci začali v pražských Horních Počernicích stavět nájemní byty. Nové městské bydlení je součástí projektu Beranka. Mezi ulicemi Tlustého k odpočinku k Berance a Bořetická má celkem vzniknout asi 300 bytových jednotek. Odhadované náklady první etapy jsou přibližně 80 milionů korun. Začíná výstava Art Safari ve studiu Bubec v pražských Řeporyjích. 15 mladých umělců na ní představí díla na téma stability a lability. Součástí zahajovacího programu budou také koncerty, workshopy nebo divadelní představení. Výstava potrvá do 24. května. V Číně se dnes poběží 23. ročník maratonu na Velké čínské zdi. Účastníci během toho zdolají přes 5000 schodů. Právě velké převýšení a zdolávání schodů dělá z maratonu náročný závod, který je i na seznamu světového dědictví UNESCO. Vytrvalci se mohli přihlásit do klasického maratonu o délce 42 km, půl maratonu nebo běhu na 8,5 km. Během dneška bude v Praze a okolí většinou zataženo, občas s přeháňkami nebo se slabým deštěm. Odpoledne bude srážek a oblačnosti ubývat. Teplotní maxima 14 až 16 stupňů. Povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a doplníme aktuální dopravní informace, protože na silnicích se stále něco děje, například na D10 platí pořád varování před sraženou srnou, ta je na 36,5 km ve směru z Prahy na Turnov, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Pozor taky v Praze, kde máme nehodu v nádražní ulici na Smíchově, a to u Smíchovského nádraží, tam se srazily dva autobusy. No a problémů je samozřejmě více, například v Ostrovského ulici v Praze 5 mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického probíhají práce na vodovodním potrubí a neprojedete tady levým místním pruhem. S omezením v tomto místě počítejte do 19. května. A ještě doplním Olšanskou ulici v Praze 3. Tady počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra. A to až do 30. června. A šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Host Lenky Vahalové. Umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Letošní ročník vypukne 15. července a nabídne 21 Pilots, LP nebo Teddyho Swimse. Jak náročné je domlouvat hvězdy světového formátu? Jak se cítí v roli uměleckého ředitele a dokáže někdy vypnout? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Sobotní ranní Praha je stále s vámi a pokud hledáte inspiraci pro volný čas, pár tipů pro vás máme už za chvíli, ale taky další songy. Přináší je Tate McRae. Nebo Lady Gaga a Doechii. Přeji vám nerušený poslech.

0: 8 hodin 46,5 minuty, s vámi je Rádio Praha, přejeme krásný den a pražské tipy teď přináší Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den, přijďte se podívat do rozhlasu, zveme vás na sobotní den otevřených dveří, poznáte vaše oblíbené moderátory, dozvíte se, jak funguje rádio a nahlédnete do zákulisí mnoha rozhlasových stanic a rozhlasových pořadů. Den otevřených dveří bude v sobotu jak v komplexu na Vinohradech, kde sídlí třeba Radiožurnál nebo Vltava, tak i v historické budově v Karlíně, odkud vysílá právě Rádio Praha. Více než 25 vinařů, především z Moravy, degustace růžových vín a klaretů, gastronomie snoubící se s růžovým vínem, bohatý doprovodný program. Takový bude 15. ročník festivalu Růžový máj. Zažít ho můžete v sobotu, a to na Rašínově nábřeží. Na místě bude hrát nejen cymbálová muzika. Do Nuslí se zase vrací oblíbený festival Nuselské dvorky. Ten na jeden den otevře místní vnitrobloky a zaplní je novým cirkusem, divadlem a hudbou. A abych nezapomněl, na Letné bude v sobotu tradiční autobusový den. Těšit se můžete na výstavu autobusů zapojených do systému PIT nebo na jízdy nejen historickými autobusy. A příjemné víkendové zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Dnes bude většinou zataženo, ráno a dopoledne občas s přeháňkami nebo slabým deštěm. Odpoledne začnou srážky slábnout a večer ustanou. Postupně taky začne oblačnost ubývat, později večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů Celsia a povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. A na silnicích buďte stále velice opatrní, komplikací je celá řada, například v ulicích Vrchlického a následně Duškova. Tady je v Praze 5 provoz převedený do protisměru, obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce a kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. V Plzeňské ulici v Praze 5 probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh v křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte do 31. května. A ještě připojím Ostrovského ulici v Praze 5 mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického probíhají práce na vodovodním potrubí a neprojedete tady levým jízdním pruhem. S omezením počítejte do 19. května. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: 9 hodin, s vámi je Rádio Praha, přinášíme další zprávy, ve studiu už je Anna Hašková.
1: Hezké ráno. Skončilo připomínkové řízení k zákonu, který má změnit financování Českého rozhlasu a České televize. Lidé se dnes kvůli propadě povodňovému cvičení nedostanou na pražskou lávku Holka. Poblíž australského Perthu zemřel muž po útoku žraloka. Dnes čekejte zataženo a teploty do 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Od dnešní půlnoci skončilo připomínkové řízení k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Řada institucí a rezortů už k němu vznesla výhrady. Kritizují například nesouvislost textu nebo nejasné vymezení pojmů média veřejné služby. Předlohu kritizuje také opozice, která ji dlouhodobě označuje za legislativní paskvil. Podle bývalého ministra kultury poslance Martina Baxy z ODS tomu odpovídá i obsah připomínek.
3: To nejsou jako běžné připomínky k návrhu zákona. Například připomínky ministerstva spravedlnosti prostě skritizovalo ten návrh fakticky od A až do Z, ale v těch principiálních věcech. To znamená, že ten zákon je špatně sestaven, že na sebe nenavazuje jednotlivé části, že tam nejsou definované klíčové pojmy. Tak znovu říkám, takový návrh podle mě není opravitelný, měl by být stažen.
1: Ministr kultury Otto Klempír za motoristy připomínky očekával. Zabývat se bude teď těmi relevantními. Poté návrh znovu předloží koaliční radě. Technici dnes prověří stav štvanické lávky v Praze. Musí totiž otestovat její protipovodňovou ochranu a provést zkušební zdvih konstrukce. Takzvaná lávka Holka, která propojuje Holešovice a Karlín, bude uzavřená do odvolání. Upozorňuje mluvčí technické správy komunikací Barbora Lišková.
4: Ten samotný zdvih je naplánovaný v rámci cvičení, které pořádá magistrát hlavního města Prahy. My zkontrolujeme tu samotnou šachtu, kde je vlastně ta hydraulika, která nám lávku jako takovou zdvihá.
1: Zhruba 30 tisíc lidí dnes vyráží na tradiční dálkový pochod Praha-Prčice. Tras je celkem 21, nejdelší z nich je dlouhá přes 70 kilometrů. Startovací místa se od minulého roku nezměnila. Účastníci se ale musí dávat pozor na drobné změny v trasách, říká organizátorka Dana Horáková.
5: Počty tras se nezměnily a vedení jednotlivých tras více méně taky ne, ale může dojít k drobnému přetrasování, takže vždycky doporučujeme, aby lidi opravdu nechodili po paměti.
1: Pro účastníky pochodu vypravili České dráhy mimořádné vlakové spoje. Muž, na kterého v sobotu u pobřeží západní Austrálie zaútočil žralok, podlehl zraněním. 38-letého muže zvíře napadlo poblíž oblíbené turistické destinace ostrova Rottnest. Australské státní úřady doporučily lidem, aby byli v této oblasti obzvlášť opatrní. Jde o druhý smrtelný útok žraloka v Austrálii v tomto roce. V lednu po útoku zvířete v přístavu v Sydney zemřelo dítě. Většinou žraloci útočí podél východního a jihovýchodního pobřeží země. Podle Australského institutu pro zdraví a sociální péči v průměru 20krát ročně. Čeští hokejisté slaví na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku vítězství 4-1 nad Dánskem. V první třetině skórovali Kubalík a Voženílek. Na 3-0 zvýšil ve třetí části kapitán Červenka. Dánové při hře bez brankáře díky gólu Ogarda snížili na 1-3. Gólem do prázdné branky upravil nekonečných 4-1 Bliml. Další zápas čeká národní tým už dnes. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí Češi proti Slovinsku. Dnes bude většinou zataženo, občas s přeháňkami nebo slabým deštěm. Později čekejte ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace. Pozor si dávejte stále na D10 na 21. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Je nehoda, osobní auto tam srazilo zvěř, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace máme taky v ulici Ostrovského v Praze 5 mezi křižovatkami ulic Radlická a Stroupežnického. Probíhají práce na vodovodním potrubí. Neprojedete tady levým jízdním pruhem, s omezením počítejte do 19. května. V Malešické ulici v Praze 3 probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz na místě je řízen kyvadlově světelnou signalizací. S omezením v tomto místě počítejte do 18. května. A ještě připojím ulici Olgy Havlové v Praze 3, kde je neprojezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné sobotní ráno, dnes je 16. května a to nejzajímavější z historie tohoto data za chvíli připomene Petr Jungmann. Na rádiu Praha vás čekají také Load Luxury a Brandou. Bye.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 16. května. Svátek mají nositelé královského jména Přemysl, zkráceně také Přemek. Je také svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, patrona Čech a rovněž patrona zpovědníků a lodníků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První elektrická tramvaj na světě vyjela na koleje v roce 1881, a to v Berlíně Lichterfelde. Konstruktérem byl legendární německý elektrotechnik Werner von Siemens. Podle časopisu Rolling Stone druhé nejlepší album rockové historie vyšlo před 60 lety. V roce 1966 vydali legendární Beach Boys album Pet Sounds. Z něj pochází řada nesmrtelných hitů. Ve stejný den před 60 lety vyšlo i osmé nejlepší album stejné ankety, Blonde on Blonde od Boba Dylana. Impozantní válečné drama Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka mělo premiéru před 25 lety v roce 2001 v Praze. Scénář příběhu českých letců v Británii napsal jeho otec Zdeněk Svěrák.
4: Vítáte dobře, Vodíšku.
5: Fakt?
3: Předposlední mise raketoplánu s pořadovým číslem 134 začala přesně před 15 lety v roce 2011. Endeavour naposledy vzlétl z misu Canaveral k mezinárodní vesmírné stanici. Na palubě měl kosmonaut Andrew Feustel plyšového krtečka. Po 16 dnech se všichni v pořádku vrátili a Endeavour skončil v muzeu. Legenda našeho krasobruslení, mistryně světa Aja Vrzáňová, se narodila v Praze přesně před 95 lety. 60 slaví sestra Michaela Jacksona, zpěvačka, která prodala přes 100 milionů desek, Janet Jackson. Doma má 9letého synka, s mateřstvím počkala až po 50. 40 je jedné z nejkrásnějších hollywoodských hereček, Megan Fox. A já přeju hezkou sobotu.
6: Dnes bude většinou zataženo, ráno a dopoledne občas s přeháňkami nebo slabým deštěm. Odpoledne začnou srážky slábnout a večer ustanou. Postupně taky začne oblačnost ubývat, později večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů Celsia. A povane slabý během dne, přechodně mírný severní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. A sledujeme aktuální situaci na silnicích. Na D10 na 21. kilometru ve směru z Prahy na Turnov dejte pozor. Je tady nehoda, osobní auto se tady střetlo se zvěří. Projíždějte proto velice opatrně. Komplikace máme také v Olšanské ulici v Praze 3. Tam počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce a kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. A v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Šťastnou cestu!
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
7: Zóna 90.
0: Hodina hitů, která baví vás i nás.
7: To nejlepší.

0: Skoro desetina maturantů neuspěla u didaktických testů, informovalo o tom ministerstvo školství. Letos je poprvé přeopsalo přes 180 tisíc studentů. Loni jich neuspělo zhruba 12%. Didaktické testy jsou pro všechny studenty povinné z češtiny. Jako druhý předmět si vybírají matematiku nebo cizí jazyk. Lidé v Praze dnes na Letenské pláni uvidí přehlídku skoro 30 moderních i historických autobusů. Společnost Ropid tam pořádá 9. ročník autobusového dne. Návštěvníci uvidí například trolejbus Škoda Solaris nebo elektrobusy a další vozidla. Připravený je také kulturní program výstavy a vyhlídkové jízdy okolo Pražského hradu nebo třeba k nám do Karlínského studia Českého rozhlasu. Písničkář Pokáč dnes vystoupí v pražské O2 aréně. Na koncertě určeném převážně dětem představí svou pátou řadovou desku nazvanou Ovce na pohovce. Kromě skladeb z nového alba zazní i známé Pokáčové hity. Na speciální show budou pro nejmladší posluchače připravené i taneční zóny. Začaly castingy na příštího Jamese Bonda, píše o tom zpravodajský server BBC s odvoláním na oznámení amerického filmového studia, které se na vzniku snímku podílí. Mezi favority bookmakerů aktuálně patří například Henry Cavill nebo Jacob Elordi a další 4 britští herci. Úspěšný uchazeč bude 7. hercem, který stvární roli agenta 007 v 46-leté historii Bondovek. Dnes čekejte většinou zataženo a zpočátku s občasnými přeháňkami nebo slabým deštěm. Odpoledne budou srážky slábnout a oblačnosti ubyde. Teploty vystoupí nejvýše na 14 až 16 stupňů. Foukat bude slabý během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na D10 na 21. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Je tady nehoda, osobní auto srazilo zvěř, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Opatrně také v Praze v Plzeňské ulici, jedná se o Prahu 5, probíhají tady stavební práce. Ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh v křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte do 31. května. V Malešické ulici v Praze 3 probíhají práce na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený ve směru k ulici k Červenému dvoru. Provoz je na místě řízen kyvadlově světelnou signalizací. S omezením v tomto místě počítejte do 18. května. A ještě ulice Ostrovského v Praze 5 mezi křižovatkami ulic Radlická a Stroupežnického. Tady probíhají práce na vodovodním potrubí, neprojedete levým jízdním pruhem. Omezení potrvá do 19. května. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Jan Hájek na sebe upozornil například ve filmu Manželé Stodolovi, v minisérii Božena nebo v městských divadlech pražských. Proč pro něj byla zásadní role Hamleta? Jak se vypořádal se ztrátou otce? A v jakém světě se ocitá během epileptických záchvatů? I o tom Jan Hájek promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
2: 9 hodin, téměř 34 minuty, sobotní ranní Praha pokračuje i teď po 9:30. Dnes se otevřou dveře naší historické budovy v Karlíně pro veřejnost. Naše rádio si tak můžete prohlédnout i zevnitř. Co všechno je u nás k vidění, to nám za chvíli připomene naše letající redaktorka Monika. A je tady Dua Lipa. I Avicii a Robbie Williams. Přeji vám nerušený poslech.

0: Na Rádiu Praha dospívali One Republic, je 9 hodin 45 minut, přejeme krásný sobotní den. Už za pár minut se otevřou dveře Českého rozhlasu v Karlíně a návštěvníci se podívají přímo do zákulisí vysílání. A přestože dnes u nás tedy není letecký den, ale den otevřených dveří, tak se mnou už je ve studiu naše letající redaktorka Monika Doležalová. Moni, pěkné ráno přeji, co všechno u nás dnes lidé uvidí.
1: Dobré ráno, už teď tu probíhají velké přípravy, chystá se tu výzdoba a hlavně, co bych chtěla vypíchnout, tak my jsme oblečeni do takových zářivě růžových triček, takže nás, pracovníky rozhlasu, dobře poznáte. Uvidíte tu místa, kam se běžně veřejnost vůbec nedostane. Den otevřených dveří začíná už za chviličku v 10 hodin a můžete si tu projít naši historickou budovu Českého rozhlasu v Karlíně, odkud vysílá právě Rádio Praha a i Český rozhlas Střední Čechy. Prohlídky vám představí historii, současnost, odhalí se různá zákoutí budovy. Návštěvníci se podívají třeba do legendárního hudebního studia A, kde nahrávala spousta známých hudebníků, a také do studia B, kde vznikají rozhlasové hry, pohádky nebo různé zvukové efekty. První zastávkou bude pro návštěvníky taková pamětní deska v suterénu domu a ta připomíná, že v této budově byla založena komunistická strana Československa. No a velkým lákadlem bude i moderní vysílací studio a taky newsroom. My tady už v tom studiu stojíme a vy tady můžete stát za chvíli s námi.
0: No a lidé dnes u nás tady uvidí, jak vypadá naše rádio zevnitř. Je letos připravené ještě něco speciálního?
1: Ano, novinkou je třeba speciální autobusová linka PIT 2, která propojí den otevřených dveří tady v Karlíně s autobusovým dnem PIT na Letné. Autobusy budou jezdit zhruba od 10 do 4 hodin každých 15 minut. A tady u nás je zajímavá i samostatná ta budova, ale taky můžete se podívat i na naši nově zrekonstruovanou zahradu s altánem. Takže pokud vás někdy zajímalo, jak vzniká rádio, tak máte ideální příležitost to zjistit na vlastní oči.
0: Na den otevřených dveří Českého rozhlasu vás do Karlína pozvala naše létající redaktorka Monika Doležalová. Moni, moc děkuji a společně se na vás těšíme.
1: Hezký den.
2: Praha žije. Rádio Praha.
0: Dnes bude většinou zataženo, ráno a dopoledne občas s přeháňkami nebo slabým deštěm. Odpoledne začnou srážky slábnout a večer ustanou. Postupně taky začne oblačnost ubývat, později večer až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů Celsia. A povane slabý, během dne přechodně mírný, severní až severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a také v okolí metropole. Začneme tím okolím D10, 21. kilometr ve směru z Prahy na Turnov. Dejte pozor, je tady nehoda osobního auta, které srazilo zvěř, projíždějte proto velice opatrně. A připojím ještě místa v Praze, kde máme hlášené problémy. Je to třeba ulice Ostrovského v Praze 5 mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupežnického. Tady probíhají práce na vodovodním potrubí a neprojedete tady levým místním pruhem. S omezením v tomto místě počítejte do 19. května. V Olšanské ulici v Praze 3 počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra. A to až do 30. června. A ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován, bez možnosti odbočení do ulice Počernická. A to až do 8. července. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Nalaďte se na Prahu. Rádio Praha na 107,1 FM v multiplexu DAB+ Českého rozhlasu i na praha.rozhlas.cz.

0: 10 hodin přejeme krásný sobotní den na Rádiu Praha. Právě teď pro vás máme zprávy s Anou Haškovou.
1: Pěkné dopoledne. Komerční banka i Česká spořitelna dnes upozorňují klienty na odstávky a výpadky systémů. Mezi zastávkami nádraží Holešovice a Vltavská v Praze 7 nejezdí tramvaje. Omezení potrvá do dnešní půlnoci. Ruský prezident Putin pojede příští týden do Číny. Dnes bude převážně zataženo, nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací Komerční banky, a to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moci zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
3: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
1: V pražských Holešovicích nejezdí kvůli protipovodňovému cvičení tramvaje. Dopravní podnik provoz přerušil v úseku nádraží Holešovice, Dělnická, Vltavská. Jinudy jezdí tramvaje číslo 1, 6 a 25. Linka 34 je dočasně zrušena. Cestující můžou využít náhradní autobusovou dopravu. Omezení potrvá nejspíš do dnešní půlnoci. Park zahrádky v pražských Vysočanech by se mohlo rozšířit o bývalou zahrádkářskou kolonii. Areál s opuštěnými chatkami získalo loni hlavní město od Dominikánské církve. Vedení Prahy 9 by ho chtělo spravovat a vybudovat tam rekreační plochy nebo dětská hřiště, říká starosta městské části Tomáš Portlík z ODS.
4: Tady vlastně v té bývalé průmyslové oblasti vznikne naprosto unikátní park o velké rozloze, a protože vlastně jsem tady získal ještě kdysi další pozemky, které jsou vlastně na druhé straně ulice Ivana Hlinky, tak tam by zase vzniklo sportoviště, které by bylo pro starší děti.
1: Ruský prezident Vladimír Putin navštíví Čínu. Se svým protějškem Xi Jinpingem by se měl podle Kremlu setkat příští úterý a středu. Jednat mají o vzájemných vztazích i o klíčových mezinárodních otázkách. V pátek z Pekingu odletěl prezident Spojených států Donald Trump, který Čínu navštívil po 9 letech. Se Xi Jinpingem jednal o obchodu i o území Tajvanu. Čína ho považuje za svoje. Spojené státy ostrov vojensky podporují. Výsledkem jejich jednání bylo i pozvání čínského vůdce do Spojených států. Washington by měl navštívit v září. Beach volejbalisté David Schweiner s Tadeášem Trousilem podlehli v osmifinále turnaje Pro Tour Challenge v Siamenu Australanům D'Artagnanu Pocovi s Jackem Pearsem 24-26 a 16-21 a při obnovené premiéře obsadili na písku v Číně dělené 9. místo. Mezi nejlepších 8 párů neprošli ani Tomáš Semerád s Adamem Štočkem, kteří ve dvou setech nestačili na turnajové dvojky Elion Elazar a Kevin Kuzmiciov z Izraele. Během dneška bude v Praze a okolí většinou zataženo, občas s přeháňkami nebo slabým deštěm. Odpoledne bude srážek a oblačnosti ubývat. Teplotní maxima 14 až 16 stupňů. Povane slabý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Připomínám komplikace na D8, 36. kilometr ve směru do Prahy. Tady je na vozovce vysypaný náklad. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Opatrně také v Plzeňské ulici v Praze 5, kde probíhají stavební práce. A ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný pravý jízdní pruh před křižovatkou ulic Plzeňská, Podbělohorská a Prachnerova. Omezení v tomto místě potrvá do 17. května. Pozor také v ulici Olgy Havlové v Praze 3, tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý sobotní den vám všem. Je s vámi víkendová Praha a patří k ní datum 16. května. Hasiči soutěží ve výběhu schodů na Žižkovském vysílači v Praze. Co to obnáší a kolik schodů musí závodníci zdolat, nám upřesní už za pár minut reportér. A blíží se další vybrané songy a s nimi Fatboy Slim.
5: Yeah.
0: Nico Santos. I Shawn Mendes. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík. Ještě doplním přesný čas. Máme téměř 6 minut po 10. hodině.

0: Ve víkendové Praze dospíval Shawn Mendes, za chvíli vás čeká Nico Santos nebo třeba David Koller. Praha 7 nabízí od pátku do neděle už 16. ročník komunitního festivalu otevřených kulturních míst s názvem Máme otevřeno. Navštívíte galerie, umělecké dílny, muzea, designové obchody, kreativní centra a další kulturní organizace, které pro vás připravily zajímavý program, a to zdarma. Můžete tak objevit nová místa a něco se o nich dozvědět. Více se dozvíte i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: A sledujeme pro vás aktuální situaci na silnicích. Začneme na D8, kde máme problém na 36. kilometru ve směru na Prahu. Na vozovce je tam vysypaný náklad, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně taky na D5, a to konkrétně na 24. kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov. Je tady odstavené porouchané auto. Podobný problém je i na D11, a to na 41.5 kilometru ve směru z Prahy, i tady je odstavené porouchané vozidlo. A ještě doplníme komplikace, které jsou v pražských ulicích, například v Vinohradské ulici v Praze 10. Probíhají tady stavební práce. Kvůli tomu je v místě omezení, provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Co to znamená, když svítí červená? Nebo co je palma a čuchák? To vše a mnohem víc se dozvíte v sobotu 16. května na Dni otevřených dveří Rádia Praha. Těšit se můžete na prohlídku budovy, nahrávacích a vysílacích studií a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě. Oslavte s námi 103. narozeniny Českého rozhlasu. V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
2: Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
3: Pražský update.

0: ale snad se to bude jenom zlepšovat. Dobrovolní i profesionální hasiči dnes v Praze závodí ve výběhu na Žižkovskou televizní věž. Závod začal v 10 hodin, sleduje ho i náš reportér Petr Kastner. Petře, pěkné dopoledne.
1: Hezký den. Hasiči vybíhají jednotlivě po 3 minutách, startují zhruba 100 metrů od Žižkovské věže. Ještě před samotným výběhem schodů musí totiž například překonat 3-metrovou bariéru, prolézt s kanistrem v ruce takovým tunelem nebo vylézt do prvního patra lešení a vytáhnout po provaze 20-kilové závaží. Potom už můžou závodníci pokračovat výběhem do věže, kde je čeká stoupání asi 100 metrů. Dnešní závod je podle organizátorů přípravný na mistrovství České republiky. I když je deštivé počasí, tak je tady taky zhruba 50 přihlížejících diváků, kteří hasiče na závodní trati podporují.
0: Petře, kolik je na startu závodníků?
1: Přesně 110, z toho je 70 mužů a 40 žen. Tento závod je součástí Pražské a Středočeské ligy TFA, tedy disciplíny, která imituje práci hasičů při zásahu. Jde o běh v plné výstroji. Na jednotlivých úsecích tratě plní úkoly, jako například roztahování a motání hadic, nesení závaží, přehazování pneumatiky nebo už zmíněné táhnutí figuríny a vytahování závaží na laně do patra. V metropoli a středních Čechách hasiči letos pořádají už 7. ročník této ligy.
0: Zmínil jsi zkrátku TFA, co znamená?
1: TFA je anglická zkratka Toughest Firefighter Alive. V překladu tedy něco jako nejtvrdší hasič přežije. Sport vznikl v USA, když hasiči testovali odolnost a praktičnost dýchací techniky. Museli vyzkoušet všechny možné činnosti, které dělají u zásahu, aby si to zpestřili, začali mezi sebou soutěžit. V 90. letech se TFA začali věnovat i první čeští hasiči a dnes je sport podle organizátora dnešních závodu Josefa Mandise rozšířený v celé hasičské komunitě.
0: Petře, já o tobě vím, že ty sám jsi dobrovolný hasič a že dnes taky poběžíš, tak o jak náročnou soutěž jde?
1: Musím říct, že to patří mezi ty náročnější sporty. Není výjimkou, že když někdo s touto disciplínou začíná, tak první závod třeba nezvládne kvůli fyzické náročnosti dokončit. Já osobně mám největší respekt z 60-metrového úseku, kde se táhne figurína, která váží téměř 90 kilo, ale dnes je to můj první závod v letošní sezóně, takže se na něj těším.
0: Říká dobrovolný hasič a také náš reportér Petr Kastner o soutěži hasičů, kteří vybíhají po schodech na Žižkovskou televizní věž. Petře, díky, přeji ti úspěšný běh a těším se opět na slyšenou.
1: Děkuji a na slyšenou.
2: Víkendová Praha a Vláďa Malošík.
0: Doplníme pro vás také aktuální dopravní informace. Pozor si dávejte na D5 na 24. kilometru. Ve směru z Prahy na Rozvarov je odstavené porouchané vozidlo. Projíždějte opatrně. Stejný problém je taky na D11, ale na 41.5 kilometru, taktéž ve směru z Prahy. I tady dejte pozor na odstavené porouchané auto. Připomínám také komplikace v pražských ulicích, například v ulici 1. pluku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská v Praze 8. Tady počítejte s omezením, je to kvůli pracem na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. A ještě doplním Hybernskou ulici v Praze. Probíhají tady mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února 2027. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dnes večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
4: Host Lenky Vahalové. Umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Letošní ročník vypukne 15. července a nabídne 21 Pilots, LP nebo Teddyho Swimse. Jak náročné je domlouvat hvězdy světového formátu? Jak se cítí v roli uměleckého ředitele a dokáže někdy vypnout? Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Na pražskou Letenskou pláně se dnes vrací autobusový den pražské integrované dopravy. Pokud přijdete, čeká vás tak tradiční výstava autobusů zapojených do systému pražské integrované dopravy a samozřejmě taky jízdy historickými autobusy na speciálních trasách. Jednou z nich je i linka k Národnímu domu Karlín, kde sídlí právě naše Rádio Praha. Chybět nebudou ani infostánky pražské integrované dopravy, dopravního podniku hlavního města Prahy a Českých drah, nebo dopravní suvenýry a občerstvení. Pro všechny je připravený doprovodný program zaměřený na bezpečnost v silničním provozu a další zajímavosti ze světa dopravy. No a podrobnosti najdete taky v odkazu na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Co se děje v Praze?
0: A přidáme ještě to, co se děje na silnicích. V Nové Povltavské dejte pozor, nedaleko Trojského mostu je tady nehoda dvou osobních aut. Na pražském okruhu na 12. kilometru na trase Modletice-Ruzyně je odstavené porouchané vozidlo. Je to osobní vůz s přívěsným vozíkem, projíždějte proto velmi opatrně. D8, 36. a 5. až 37. kilometr ve směru z Prahy. Tady je nehoda dvou osobních aut, na místo už míří policisté. Připojím ještě D5, 24. kilometr ve směru z Prahy na Rozvarov, tady je odstavené porouchané vozidlo a stejný problém, tedy odstavené porouchané auto, je taky na D11, a to na 41. a 5. kilometru ve směru z Prahy. I tady projíždějte velmi opatrně. A šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: 11. hodina je tady na Rádiu Praha, to znamená další zprávy, které přináší Anna Hašková. Aničko, ahoj.
1: Hezké dopoledne. V Praze se dnes koná dobročinná akce Běh pro paměť národa. Rodiny v nouzi se často vrací do nevhodných podmínek ubytoven nebo azylových domů, varují před tím neziskovky. Izrael po domluveném prodloužení příměří zaútočil na Libanon. Dnes čekejte zataženo a teploty do 16 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V pražské oboře Hvězda je dnes 11. ročník běhu pro paměť národa. Výtěžek ze startovného využije nezisková organizace Postbellum na projekt Paměť národa, který shromažďuje vzpomínky válečných veteránů, obětí holokaustu, politických vězňů a jiných osobností. Účastníci si můžou vybrat, za koho nebo za co poběží a napsat si to na startovní číslo, říká ředitel organizace Postbellum Mikuláš Kroupa.
3: Lidé na svých startovních číslech píší jména dědečka, babičky, ale někteří hledají osobnosti našich dějin. Lidé mají společné nejen to, že si rádi zaběhají, ale také, že přemýšlí nad svými dějinami nejen těmi národními, ale i těmi rodinnými, osobními.
1: Účastníci dnešního běhu v Praze budou vybíhat na 10-kilometrovou, 5-kilometrovou nebo kilometrovou rodinnou trasu. Dělníci obnovují chodník v parku na náměstí Osvoboditelů v pražském Radotíně. Původní asfaltový povrch nahradí dlažba z bílých vápencových kostek. Povrch se tím sjednotí s chodníky v okolních ulicích. Práce budou trvat do konce května, říká místostarosta Prahy 16 Miroslav Knotek z ODS.
4: Práce realizuje investor sousedního developerského projektu Radotínský dvůr, se kterým městská část uzavřela kontribuční dohodu zahrnující rekonstrukční práce, úpravy zeleně a finanční plnění ve výši 2,5 milionu korun českých.
1: Armáda spásy spustila kampaň se názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně co se týče dostupného bydlení. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů armády spásy. Trendu si všímají další organizace, které lidem v nouzi pomáhají, třeba Člověk v tísni, pokračuje vedoucí sociální práce Kateřina Dosoudilová.
5: V Praze, kde se rodiny dostávaly do sociálních bytů, tak jsme náhle věděli, že se i zlepšil jejich zdravotní stav. Když bydlíte někde delší dobu, tak samozřejmě jste schopni si zajistit lékaře, a ne když každý měsíc nebo půl roku bydlíte někde jinde, nejste schopni zajistit lékařskou péči pro sebe a už vůbec třeba ne pro děti.
1: Podle platformy pro sociální bydlení je v bytové nouzi přes 60 tisíc dětí. Izrael i po domluveném prodloužení příměří zaútočil na centrum civilní obrany v jižním Libanonu. Úder zabil nejméně 6 lidí, 3 z toho jsou zdravotníci. Dalších 22 lidí je zraněných, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na libanonskou státní tiskovou agenturu. Americké ministerstvo zahraničí dnes oznámilo prodloužení klidu zbraní mezi Izraelem a Libanonem o 45 dní. Také uvedlo, že tomu předcházely produktivní dvoudenní rozhovory, které budou pokračovat 2. a 3. června. Týden po derby pražských S se tentokrát utkají fotbalistky Slavie a Sparty. V Horních Měcholupech začne ligový zápas ve 14 hodin. 2 kola před koncem soutěže Sparťanky vedou ligu o 5 bodů, stačí jim proto remíza, aby slavili zisk titulu. Dnes bude většinou zataženo, občas s přeháňkami nebo slabým deštěm. Později čekejte ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 16 stupňů. Foukat bude slabý, během dne přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Problémů je celá řada, například v Seifertově ulici v Praze u křižovatky se Sivěcovou. Tady máme nehodu osobního auta a dodávky, projíždějte proto velice opatrně. Nehoda je také v Nové Povltavské, nedaleko Trojského mostu. Jedná se tady o střet dvou osobních vozidel. Pozor taky na pražském okruhu na 12. kilometru na trase Modlatice-Ruzině. V tomto místě je odstavené porouchané osobní auto s přívěsným vozíkem. Opatrně i na D8, 36. a 5. až 37. kilometr ve směru z Prahy. Srazila se tady dvě osobní auta, na místě zasahují policisté, projíždějte opatrně. Pozor také na D5 na 24. kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov, je tady odstavené porouchané vozidlo a stejný problém, tedy odstavené porouchané auto, je i na D11 na 41.5 kilometru ve směru z Prahy. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 11 hodin a bezmála 6 minut a sobotní víkendová Praha je stále s vámi. Ještě loni tam byly jen opuštěné rozpadlé chatky. Nyní chce Praha 9 přeměnit bývalou zahrádkářskou kolonii ve Vysočané na nový park. Jak by mohl vypadat a co by si tam přáli samotní obyvatelé, řekneme už za necelou půl hodinu. A za chvíli přidáme i další hity. V příštích chvílích se k nám tak přidá The Weeknd. Byla Imagine Dragons. Nebo Dermot Kennedy. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám příjemný poslech.

0: Je po čtvrt na 12, tak je sobota a 16. květnový den. Víte, co je to růžový máj? Více než 20 českých a moravských vinařů, degustace výhradně ze skla, teplá i studená gastronomie, míchané nápoje, jazz a swing. Ale nejen o tom je dnes už 15. ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů na náplavce Rašínova nábřeží. Vše probíhá do 21. hodiny. Součástí programu bude také klasická cymbalová muzika. Více se dozvíte v odkazu na našem webu v tipech na víkend praha.rozhlas.cz. A sledujeme aktuální situaci na silnicích. Stále jsou v pražských ulicích nehody, například v Seifertově ulici u křižovatky se Sivěcovou se srazila dodávka a osobní auto. Opatrně také v Nové Povltavské, nedaleko Trojského mostu, tady se srazila dvě osobní vozidla. Problémy máme hlášené i na pražském okruhu na 12. kilometru na trase Modletice-Ruzyně. Tady je s poruchou odstavené osobní auto, které má zároveň přívěsný vozík. Opatrně i na D8, 36. a 5. až 37. kilometr ve směru z Prahy je tady nehoda dvou osobních aut, na místě zasahují policisté. Pozor si dejte i na D5, 24. kilometr ve směru z Prahy na Rozvarov je tady odstavené porouchané osobní auto. A ještě připojím jedno odstavené vozidlo s poruchou, a to na D11 na 41. a 5. kilometru ve směru z Prahy. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: Taylor Swift na rádiu Praha, je 11:30, přejeme pohodový sobotní den. Park Zahrádky v pražských Vysočanech by se mohl rozšířit. Hlavní město totiž získalo přilehlou zahrádkářskou kolonii, která byla dlouho opuštěná. Radnice Prahy 9 chce získat do správy. Úředníci začínají plánovat, jak by mohl nový areál podél řeky Rokytky vypadat.
1: Je to tady moc krásný, je tady vybavení pro větší děti i menší děti, je to super.
2: Popisuje jedna z místních obyvatelek Michala Fousková. Park Zahrádky tvoří menší rybník, kavárna a také několik prolézacích hřišť pro děti. V budoucnu by jich mohlo být ještě více.
1: Třeba mimo tady Jášovi se líbí strašně kačenky, že když tady obcházíme, hledáme žáby a kačenky, různé věci. No. Mohlo by se to rozšířit, třeba by tu mohly být, já nevím, nějaký ty chování těch malinkých koziček nebo nějaký koníčci třeba. No.
2: Jeho malého syna vzala do parku Zahrádky teprve po druhé. Za to Petr Šťastný sem chodí pravidelně.
3: Chodíme sem se synem dvakrát za týden, možná i třikrát, protože je tady super vyžití pro děti. Jsou tady kačiny, rybníčky, dobrý občerstvení. Je to tady parádní. Pokud se bude rozšiřovat park, tak jsem určitě pro a to jsem jako budu spokojený, jestli se bude stavět, tak úplně ne.
2: Na místě bývalé zahrádkářské kolonie má podle starosty Prahy 9 Tomáše Portlíka z ODS vzniknout další prostor pro odpočinek obyvatel, kterých v oblasti přibývá.
4: Připadal mi ten park, tak jak se mluví, ta výstavba takový malej, takže vlastně když Dominikánci chtěli prodat pozemek na stavbu, poprosil jsem kolegy z magistrátu, začali jsme o tom jednat a nakonec se podařilo ten pozemek získat, takže dneska tady vlastně v té bývalé průmyslové vlastně vznikne naprosto unikátní park o velké rozloze.
2: Dělníci z lokality odvezli několik

0: odpadu a budou také muset zbourat většinu chatek. V areálu by místo nich mohly vzniknout rekreační plochy nebo nová dětská hřiště, pokračuje Portlík.
1: Zároveň bych nechtěl v té nové části dělat nějaké betonové nebo asfaltové pokusy, protože těch prvků je tu relativně hodně. Nechali se tam zhruba 3 chatičky, s kterými by se mohlo dát něco dělat, ať už to, že by to byla nějaká malá pohádková vesnice, nebo to už je na architektech. A protože vlastně jsem tady získal ještě kdysi další pozemky, které jsou vlastně na druhé straně ulice Ivana Hlinky, tak tam by zase vzniklo sportoviště, které by bylo pro starší děti.
0: Jak bude nová část parku vypadat, má radnici napovědět architektonická studie. Z Pražských Vysočan, Josef Beneda, Český rozhlas.
2: Víkendová Praha. A Vláďa Malošík.
3: A máme pro vás opět aktuální dopravní informace. Začneme nehodami v pražských ulicích. V Seifertově ulici dejte pozor. U křižovatky se Sivěcovou se srazila dodávka a osobní auto. 2 osobní auta po nehodě jsou v Nové Povltavské nedaleko Trojského mostu. A pozor i na D8 na 36. a půltém až 37. kilometru ve směru z Prahy. Tady se srazila 2 osobní auta, na místě zasahují policisté. Ještě připojím ulici prvního pluku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská v Praze 8. Tady počítejte s omezením, je to kvůli pracem na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. A v Hybernské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulice Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února 2027. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Jan Hájek na sebe upozornil například ve filmu Manželé Stodolovi, v minisérii Božena nebo v městských divadlech pražských. Proč pro něj byla zásadní role Hamleta? Jak se vypořádal se ztrátou otce? A v jakém světě se ocitá během epileptických záchvatů? I o tom Jan Hájek promluví v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Hostem Lenky Váhalové dnes bude umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Letošní ročník vypukne 15. července a nabídne 21 Pilots, LP nebo Terryho Swimse. Jak nákladné a náročné je domlouvat hvězdy světového formátu, jak se cítí v nové roli uměleckého ředitele a dokáže Filip Košťálek někdy vypnout a vyrazit na hudební festivaly jako běžný fanoušek, tak i o tom promluví na Rádiu Praha už za pár minut, hned po zprávách v poledne. Dobrý poslech i chuť k sobotnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. A přidáme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor na nehody v pražských ulicích. Jedna je v Seifertově ulici u křižovatky se Sivěcovou. Tady se srazila dodávka s osobním autem. Na konci ulice pod Rybníkem ve Slivenci havarovala dvě osobní vozidla. A nehoda dvou osobních aut je stále také v Nové Povltavské, nedaleko Trojského mostu. Komplikace máme stále i v Plzeňské ulici v Praze 5, kde probíhají stavební práce a ve směru z centra je kvůli tomu neprůjezdný střední jízdní pruh v křižovatce s Jinonickou. S omezením tady počítejte do 31. května. V ulici 1. pluku mezi křižovatkami ulic Pobřežní a Sokolovská v Praze 8 počítejte s omezením. Je to kvůli pracem na plynovém potrubí, které potrvají do 27. května. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dejte si viny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Rádiu Praha.
2: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: byl Bruce Springsteen. A na Rádiu Praha pro vás máme polední zprávy, přináší je Anna Hašková.
1: Pěkné poledne. Soud dnes rozhodne o vazbě pro muže, který je podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy. Autobusový den pořádá společnost Ropit na pražské Letné. Ruská disidentka Litvinovová spáchala sebevraždu, cítila bezmoc kvůli ruské agresi na Ukrajině. Odpoledne čekejte zataženost přehánkami a teplotami do 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policie dnes přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Soud rozhodne o tom, jestli ho umístí do vazby. 35-letý muž chtěl podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. To může podle policie trvat i několik dní. Zhruba 30 moderních a historických autobusů si dnes lidé můžou prohlédnout na pražské Letné. Organizátor veřejné dopravy v hlavním městě a okolí společnost Ropit tam pořádá letošní autobusový den pražské integrované dopravy. Připravený je také doprovodný kulturní program, výstavy a vyhlídkové jízdy, říká mluvčí Ropidu Filip Drápal.
3: 7 speciálních autobusových linek budou výjíždět z Letenské pláně a budou spojovat Letnou třeba tunelem Blanka s Bohnicemi. Budeme jezdit také do Karlína k dní otevřených dveří Českého rozhlasu. Budeme jezdit i okružní jízdy kolem Letné, kolem Pražského hradu.
1: Dělníci začali v pražských Horních Počernicích stavět nájemní byty. Nové městské bydlení je součástí projektu Beranka. Mezi ulicemi Tlustého, k odpočinku, k Berance a Bořetická má celkem vzniknout asi 300 bytových jednotek. Odhadované náklady první etapy jsou přibližně 80 milionů korun, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
4: Konkrétně se jedná o 15 nových bytů a k nastěhování budou na jaře příštího roku. Tím cílem je, aby bylo bydlení ve městě dostupnější a hlavně pro lidi, kteří tu pracují a žijí.
1: Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopise na rozloučenou napsala, že se dlouhodobě trápila bezmocí vůči těm, kteří trpí ve válce na Ukrajině. Ze své smrti vyvinila také systematické represe proti odpůrcům Putinova režimu. Lidskoprávní aktivistka zemřela ve věku 80 let. V pátek o její smrti informovala nezávislá média působící v exilu. Dříve smrt Litvinovové oznámily ruské státní agentury. Ty se ale nezmínily o jejím působení v oblasti lidských práv ani o obsahu dopisu na rozloučenou. Ve fotbalové lize se může večer definitivně rozhodnout o posledním místě a tedy přímém sestupu. Pokud Dukla dnes získá stejně nebo více bodů jako Ostrava, pak Baník pošle do druhé ligy. Pražané se představí v Teplicích, Ostravané přivítají na svém hřišti Zlín. Ve skupině o záchranu nastoupí ještě Slovácko proti Mladé Boleslavi. Finále skupiny o umístění rozehraje Karviná s Olomoucí. Všechny zápasy začnou v 17 hodin. Odpoledne bude zataženo s přehánkami, výjimečně s bouřkami. Večer srážky ustanou a od západu začne ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 15 stupňů. Foukat bude slabý, přechodně mírný severní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích. Připomínám komplikace v Praze v Seifertově ulici. U křižovatky se Sivěcovou havarovala dodávka a osobní auto. Pozor také v Nové Povltavské. Nedaleko Trojského mostu tam havarovala dvě osobní auta. A dvě osobní auta se srazila i na konci ulice pod Rybníkem ve Slivenci. I tam projíždějte opatrně. Pozor také v ulici Ostrovského v Praze 5. Mezi křižovatkami ulice Radlická a Stroupy Pežnického probíhají práce na vodovodním potrubí a neprojedete tady levým místním pruhem. S omezením počítejte do 19. května. V Olšanské ulici v Praze 3 počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. A v Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou a mým hostem tentokrát bude umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Jaké české a zahraniční hvězdy letos dorazí na festival? Na koho se můžeme těšit v rámci Melting Potu a jak se Filip Košťálek cítí v nové roli umělecké ředitele po Zlatce Holušové, tak nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové. Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je Filip Košťálek. Já vás zdravím po roce opět.
2: Dobrý den.
1: A naše dnešní téma Colors of Ostrava a vy jste tento rok poprvé, a teď doufám, že to řeknu správně, umělecký a kreativní ředitel. Nově.
2: Je to tak, zejména umělecký ředitel.
1: Po Zlatce Holušové. Tak jak se cítíte v nové roli?
2: Já se cítím skvěle, je to, vždycky říkám, víc práce, víc odpovědnosti, jinak vlastně všechno zůstalo při starém. To nejdůležitější je, že ten festival stále připravuje stejný tým a festival je týmová disciplina. Samozřejmě je to o tom nastavovat vize, strategie, přivést ty hvězdy, které chtějí návštěvníci vidět, ale mám radost, že mám k tomu kruce skvělé kolegy.
1: Já jsem si říkala, jakou jste třeba prošel změnou a tak jsem si představovala, jestli teď lítáte první třídou a máte ke snídaní kaviár?
2: Ne, vůbec ne. Naopak bych řekl, že opravdu jako pracuji více, ale zároveň je to mnohem ještě taky jako možná o něco více naplňuje.
1: My jsme se o tom bavili i před rokem, ale potom už v rámci toho samotného festivalu, ten letos je 15. až 18. července, tak tam už malinko vydechnete, anebo tam je to ten největší hype?
2: Já mám trochu jinou sinusoidu práce než kolegové, protože pro mě ten největší hype je právě od září do prosince ledna, kde se schání kompletní program a ty největší hvězdy na festival. A potom v tom dubnu, květnu se mi to trošku jako zlehčuje a zatímco celý tým maká na plné obrátky a ty kola už se točí naplno, tak já si můžu trošku oddechnout, ale potom samozřejmě, když už nastává to festivalové období červen, červenec, tak to už všichni příliš nespí a věnují se naplno festivalu.
1: Ale když se děje nějaký zásadní průšvih v dni konání festivalu nebo v tom období, tak volají asi vám.
2: Jasně, jsem jeden z těch lidí, který tady tohle musí řešit, ale zároveň je nás víc, protože se všechny ty případné problémy dějí v okamžicích a je potřeba na to mít víc čistý hlav.
1: Takže jste současně krizový manažer v tu chvíli.
2: Občas ano.
1: A teď rovnou ty hvězdy. Vypíchnu pár, vy mě doplníte. 21 Pilots, Teddy Swims, Moby, mimochodem všechny hrajeme na Rádiu Praha. Takže jak bylo těžké získat zrovna tuhle trojku, která bych řekla, že je takovým topem letos?
2: Vše to trvalo roky a roky práce. 21 Pilots, ty máme i díky toho, že u nás hráli před 4 lety. Teď se vrací s novým albem a při jednáních s agentem jasně zaznělo, že se k nám vrací, protože jim u nás bylo dobře, líbilo se jim technická zázemí, publikum a tak dále, takže budou mít novou show, bude to velké, tak jak jsme u nich zvyklí. U Mobyho, který vystoupí v pátek, to bylo opravdu o 6, možná 8 letech práce, kdy jsme každých pár měsíců psali, kontaktovali agenta, jestli už konečně ten Moby nevyráží na tour. No a nakonec nám tak mimo děk před rokem a půl řekl, jo, teď už by to šlo a pozor, nepojede jako DJ, ale s celou kapelou. Mm-hmm. A takže se do Česka vrací po 17 letech. Je to opravdu dlouho a uvidíme ho v plné parádě se spoustou muzikantů na pódiu. No a tedy Swims, to je vlastně nejnovější hvězda v tom veřejném prostoru. O tom jsme začali snít zhruba před 2 lety. Když jsme jeli na konferenci do Londýna, tak doslova hrál všude. Od nákupních center přes letiště, přes taxíky. Jsme si říkali, toho musíme mít. Nepovedlo se to loni, povedlo se to až letos, kdy vyráží na evropské turné a potom, co jsem viděl právě na Coachelle v Americe, kde vlastně kapely vždy vytáhnou to nejlepší, co mají v záloze, tak ten jeho hlas je skvostný a ta show ještě lepší.
0: Jako doma na Rádiu Praha.
1: Jako doma na Rádiu Praha.
0: Maroon 5.
1: Na Praze doma.

0: Váhalové.
1: Se mnou je stále Filip Košťálek a já jsem vypíchla ty pro mě hlavní hvězdy, 21 Pilots, tedy Swims a Moby, ti budou tedy na letošním festivalu Colors of Ostrava. Ale za vás, koho byste z těch zahraničních hvězd vypíchl? Klidně i ty méně známá jména.
2: Rozhodně je to projekt Tomora, protože jsme první český festival a jeden z mála festivalů na světě, který tenhle projekt přivítá. Je to projekt norské zpěvačky Aurory, ta už k nám teda přijede po třetí, ta se spojila s vlastně o generaci, možná o dvě generace starším Tomem Rowlandsem z Chemical Brothers. Udělali spolu album a vyráží na první společné tour, takže to pro hudební fanoušky bude ještě o to větší svátek. No a potom rozhodně Audrey Nuna. Tu lidé můžou hrát, znát z uskupení Huntrix, nebo taky z filmu K-pop Demon Hunters, lovkyně démonů. K-pop pobláznili to naprosto snad všechny po celém světě, zejména o tom své budou vědět rodiče menších dětí. A tahle představitelka Miri, což je jedna z těch tří postav v Lovkyních démonů, tak právě přijde k nám na Colors.
1: Vím, že posluchači a diváci často mají rádi ty specifické požadavky těch kapel. Je tam letos něco specifického?
2: Letos nás, co se týče požadavku, příliš nic nepřekvapuje až na to, jak velké a objemné jsou ty tour parties, ty skupiny, které doprovázejí umělce. Třeba se zpěvačkou Lord přijede 70 lidí a na pódiu jich bude zhruba možná 8, možná 9, takže je to velký ansábl od maskérů, techniků, řidičů. Uvidíme, kdo všechno v té partě bude a to je zatím jeden z prvních požadavků, který máme, takže uvidíme, jak ty ostatní kapely budou se možná přeskakovat v rámci té početnosti tady té touring party.
1: Já vím, že jsem se ptala i loni v rámci našeho rozhovoru, ale vy jako ředitel máte prostor si některou z těch kapel poslechnout nebo opravdu pobíháte?
2: Já se snažím pobíhat po festivalu, abych toho viděl co nejvíc, protože mě samozřejmě nezajímá až tak ten koncert samotný, protože ten jsem většinou viděl, ale zajímá mě, jak na to reaguje naše publikum, jestli je tam hodně lidí, málo lidí, jestli odchází, nebo jestli naopak přichází a jakou to má dynamiku u nás, protože každý ten koncert je jedinečný.
1: A znamená to, když jsme se bavili o těch zahraničních hvězdách, že v tuhle chvíli třeba už plánujete, dejme tomu rok 2030 a máte zhruba představu, kdo třeba přijede?
2: Takhle daleko nevidíme. Takhle daleko nevidí ani samotné kapely, možná často neví ani se budou spolu ještě, ale většinou ty domluvy probíhají rok a půl dopředu, takže v těchto dnech už řešíme rozhodně rok 2027.
3: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové. Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou ve studiu je Filip Košťálek, naše dnešní téma Colors of Ostrava a určitě bychom měli zmínit i české interprety. Barbara Kanizová, Bert and Friends, Kateřina Marie Tichá, Lenka Dusilová a tak dále a tak dále. Mimochodem nalákám, Barbara Kanizová bude brzo naším hostem, takže Colorsy probereme určitě i s ní.
2: Ostravačka.
1: Nicméně já věřím, že nápor českých kapel a českých interpretů je veliký. Píšou vám, máte v mailové schránce nabídky každý rok?
2: Píšou nám každý rok. Letos jsme udělali už tradičně open call, protože máme ještě takovou malou scénu Red Stage pro nové talenty, mladé kapely. A letos se nám přihlásilo přes 500 kapel, ze kterých musíme teda vybrat 16, takže těžká disciplína. Ale samozřejmě Colors of Ostrava znamenají stále i velkou hodnotu pro ty etablované interprety. A my se snažíme k tomu přistupovat tím stylem, aby podpořili kapely, které vydávají nové album. Opravdu jejich kariéra se razantně proměňuje k lepšímu a tak podobně, takže mám radost, že fakt k nám přijíždějí jak ty nejnovější objevy, tak stálice typu Mirai, EMT Smile a podobně.
1: Takže vy sledujete, jak ta kapela v ten daný rok je aktivní a když vydává desku nebo chystá něco velkého, tak je to i důvod vzít jí na festival.
2: Je to tak, protože český rybníček je malý a potřebujeme nějaký filtr. Ten filtr je ta aktuálnost, trendovost.
1: Takže je to nějaký malý návod pro kapely, že ideálně třeba v květnu, v červnu něco vydat, aby
2: rozhodně
1: mohli jet na Colorsy.
2: Ještě navíc máme rádi speciální projekty, takže právě třeba Lenka Dusilová slaví 50 let, bude mít speciální koncert. Václav Havelka vystoupí s Elpidou, což je sbor seniorů, zase speciální show. A i spousta kapel, ať už je to právě třeba Mirai nebo Nobody Listen, chystají speciální sety a stage designy, aby to bylo jiné než na jiných akcích.
1: Máte představu, kolik kapel je v České republice?
2: Vůbec ne, říká se, co chce muzikant, takže jich bude hodně.
1: Určitě několik tisíc, jak těch známých, samozřejmě známých je pár desítek, ale i těch méně známých, ale proč na vašem festivalu je místo takzvaně jenom pro těch 16?
2: My jsme primárně mezinárodní hudební festival a když to vysvětluju kapelám, tak vždy říkám, že oni nejsou v konkurenci českých kapel, ale v konkurenci toho světového zážitku. Takže my vybíráme opravdu ty, kteří dokážou uspět v tady téhle velké světové konkurenci. No a zároveň naše scény jsou poměrně velké. I tady tahle malá scéna má kapacitu třeba 2000 lidí a není úplně nezvyklé, že by třeba kapela byla opravdu zaměřená jako na klubové koncerty a ne pro každého je tady tohle openerové velké pódium, ale samozřejmě je to těžké, ještě navíc, když v Česku se všichni známe a na Colors velmi rádi podporujeme nové, mladé, dravé talenty, ale bohužel nemáme prostě prostor na všechny.

0: Vahalové.
1: Stále posloucháte Radio Praha a se mnou je stále můj host Filip Košťálek a teď určitě Melting Pot, tam je spousta zajímavých hostů. Jeden mě zaujal František, nebo zaujal mě všichni, ale jeden výjimečně František Nobloch, protože byl nedávno mým hostem a ten se zabývá tématem longevity, dlouhověkostí. A vím, že když jsme se spolu bavili, takže Colors of Ostrava také myslí na ty celospolečenské témata. Tak jaké je to současné téma, které tam chcete vyzdvihnout?
2: Těch témat je více, je to jak zmíněné longevity, tak taky vztahy, které budeme s Honzou Vojtkem řešit asi ve třech, ve čtyřech slotech, ale pak samozřejmě AI a to, jaká bude role člověka ve světě, kterému bude vládnout umělá inteligence, nebo třeba mezinárodní vztahy, čím dál tím víc se nám ten svět proměňuje a myslím, že je super se o tom bavit s lidmi, kteří tím žijou každý den. Andreas Papadopoulos pro nás připravil sérii debat, ať už s Jakubem Santo,

0: a s dalšími. Přijede taky Miroslav Bart a Nina Špitálníková, zase bude mluvit o Koreji. Takže jsou to témata, která nás provází vlastně denně a na Melting Potu můžeme nejenom poslouchat ty skvělé debaty a chytré lidi, ale zároveň se ptát, bavit se společně a slyšet různé názory.
1: A za umělou inteligenci je tam Sára Polak, pokud si správně pamatuju. A na tuhle část programu máte trochu čas?
0: Tam je to mnohem horší než u hudby, protože u těch přednášek je potřeba zůstat. Tam člověk nezíská žádný pocit ze 3 minut, ale musí zůstat celou dobu. A o to víc jsem nadšený, když vidím návštěvníky přicházet už v 11 dopoledne, jak zaplují na ty diskuzní scény a stráví tam často celý den. Některým stačí jít potom jenom na jeden koncert a domů, aby zase ráno byli fresh na další přednášky. A s tím mám vždycky velkou radost. Bohužel já se musím podívat leda tak v záznamu.
1: Festival Colors of Ostrava podporuje i Česká televize, Český rozhlas, bude i letos Airstream přímo na místě.
0: Bude Airstream a řešíme i zajímavé hosty do vysílání. No a Český rozhlas bude mít také své pořady právě v rámci Melting Potu, ať už je to Vinohradská 12, Buchty a tak podobně.
1: A teď taková lehce kontroverzní otázka, protože ten festival je už řadu let ve Vítkovicích a tam se zvažuje, že se ten prostor vyklidí a developeři začnou stavět. Tak v jaké je to fázi? A co budete dělat, pokud už tam nebudete moci být?
0: Jasně. On se nám ten areál proměňuje od toho roku 2012, kdy jsme v podstatě z džungle začali budovat festivalový areál, tak dneska už ten areál vypadá úplně jinak, přibývají tam nové budovy pod taktovkou Leskota a spoustu dalších věcí se v něm děje. My jsme zpěti s Ostravou, v Ostravě vždycky budem. Vím, že ještě to bude znamenat pár let, než vůbec dojde k té k nové výstavbě. A co bude potom, uvidíme, věnujeme se tomu, ale já chci říct to, že z Ostravy nezmizíme, naopak zase budeme hledat to, aby ten zážitek byl zase ještě jiný, úspěšnější.
1: Ale je tam možnost, že se třeba ta fáze té výstavby ještě posune. Není nic definitivního.
0: To se uvidí, to není úplně na nás, je to samozřejmě na developerech a já jsem zastánce toho, že město se má posouvat, má se proměňovat. Je to vlastně běžný fakt, že v momentě, kdy existuje brownfield a dokáže ho nějakým způsobem zútulňovat kultura nebo vzdělávání, tak dřív nebo později se začne proměňovat v obytnou zónu a vidíme to ve všech světových metropolích. Takže nemyslím si, že Ostrava bude výjimkou, ale naopak je to výzva hledat nové věci a pomoct zase novému místu.
1: Ale tak jako tak, prostě v Ostravě, maximálně v blízkém okolí, ten festival zůstane za každou cenu.
0: Jsme Colors of Ostrava.
1: To byste museli měnit název, to je pravda. Každopádně, na co si často třeba diváci nebo návštěvníci festivalu stěžují, je ubytování. Toho je stále nedostatek. Máte nějaký tip?
0: Samozřejmě kempy jsou stále k dostání, ale chápu, že to není pro všechny, byť třeba jsme dali do prodeje i nové stany, které jsou takové ty glamour stany, ve kterých už máte madraci a mnohem luxusnější pobyt, ale já bych řekl, že už to je téma stále menší, spíš pracujeme na osvětě, na tom, že do Ostravy se za 15 minut dá dostat z Havířova, z Frýdku Místku, z všech přilehlých malých měst, kde těch kapacit je dostatek, takže nemyslím si, že by to bylo tak tristní.
1: Já jsem jeden čas jezdila i z Čeladne, z Beskyd.
0: No, takže... A tam je krásně, dá se to spojit dopoledne na hory, odpoledne na festival, takže je to spíš o tom, že když nám někdo přijíždí mimo kraj, tak musí trošku zapátrat a vědět, že opravdu to spojení, třeba letos i Střince řešíme přidané vlaky a je to velmi jednoduché do pár minut. V rámci Prahy by to bylo vlastně pořád ve městě.
2: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová a také můj dnešní host, což je Filip Košťálek. A my jsme probrali ty zahraniční hvězdy, české hvězdy a samozřejmě Melting Pot, ale Colors of Ostrava to není jenom muzika, ale je tam i spousta dalších aktivit. Vím, že tam je stage pro děti a tak dále. Tak na co dalšího lákáte návštěvníky?
2: Je to tak, máme Family Park, kde máme dvě scény pro děti, workshopy, hry, ale taky koncerty, třeba Kašpárek v rohlíku, Pokáč se svým novým dětským albem. To mě velmi baví, protože každý rok přivítáme víc než 3000 dětí a opravdu je to rodinný festival, kde se všichni cítí bezpečně, můžou si to užít. Rodiče většinou nás proklínají, protože musí vzít ty děti, že je to super i pro ně, ale slýchávám to, že je to tak, že dva dny stráví s dětma, dva dny sami. No a potom samozřejmě divadla, letos Huse na provázku, Klicperovo divadlo, ale taky Bezruči s Baníčkem, ale.
1: Takže a opět v gongu?
2: Opět v gongu na velké scéně, unikátní zážitek, už běží rezervace, takže pokud se tam posluchači chtějí dostat, tak doporučuji zakoupit rezervaci, aby měli to místo pro sebe. Projekce s Karlovarským filmovým festivalem, většinou to bývají takové ty první reprízy v Česku po Karlovarském filmovém festivalu. Je toho spousta a i naši partneři chystají spousty aktivací, do kterých lidé můžou zaplout, odpočinout si, klademe důraz na to právě, aby spíš to byly chillovější aktivity. Například Airstream Českého rozhlasu je příkladem, kdy nejenom, že si odpočinou ti návštěvníci, ale taky si poslechnou ještě něco navíc.
1: A je pravda, že v době konání festivalu se Praha přesouvá do Ostravy?
2: Já myslím, že celé Česko se přesouvá do Ostravy a taky kousek Polska a Slovenska. A my jsme za to strašně rádi, protože k nám jezdí návštěvníci napříč, ať už jsou to fanoušci hudby, fanoušci filmu, fanoušci divadla, ale taky biznismeni. To, co se děje na pozadí festivalu, z toho mám velkou radost, protože tou naší rolí je nejenom bavit, ale i ukázat, že kultura má se místo k tomu, aby společnost byla úspěšnější, bohatší jako celek a taky otevřenější.
1: A říká se, že v Ostravě klesne kriminalita, to jsme se bavili i minule.
2: Je to tak, já doufám, že to stále pravda, ale určitě jo. A mám rád, že to Ostrava se během festivalu naprosto promění, ožívají restaurace a vlastně ožívají i lidé, protože najednou je to jiné světové. Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové. Jsme ve finále, se mnou je stále Filip Košťálek a teď mám trošku producentskou otázku. Dá se ten festival zaplatit primárně z lístků, anebo je nutné to doplnit partnery?
2: Ne, z lístků se takhle velký festival už zaplatit nedá. Náš rozpočet obrat je nějakých 300 milionů korun za rok. Je to tým lidí, kteří ten festival chystají, kapely drahnou každý rok o 100 000 euro. Takže jsou to samozřejmě lístky, je to to, co se vypije a sní na festivalu, no a pak partneři. My máme radost, že se těšíme velké přízni partnerů, dokážeme vždy najít tu hranici toho, jak si vzájemně pomoci a bez nich by to rozhodně nešlo.
1: A ozývají se vám partneři sami, že chtějí být součástí tohohle eventu, anebo musíte hledat i vy sami?
2: Partneři se sami ozývají, mám z toho radost, ale zároveň je to vždy dialog, protože i my se snažíme hledat partnery, kteří třeba mají možnost přinést něco nového na festival a naopak my se snažíme přinést něco nového těm partnerům.
1: A v čem je specifická VIP vstupenka? Co přináší divákům a posluchačům?
2: VIP vstupenka přináší ještě nový rozměr komfortu, takže jsou to třeba kamenné záchody, což po 4 dní festivalu ocení spousta lidí, je to výhled na hlavní stage, je to speciální bar, speciální občerstvení a samozřejmě taky možnost potkat se často třeba právě s vystupujícími, protože všichni naši umělci a speakři mají vstup do VIP zóny.
1: A na úplný závěr, Kovářová kobyla chodí nebo nechodí bosa? A myslím to tak, jestli máte čas ještě během roku si jen tak zajet někam na festival, ale opravdu jako divák, ne jako promotér.
2: To je dobrá otázka. Asi bych to neuměl. Asi bych neuměl si jen tak užít
1: vždycky
2: festival.
1: Vždycky pracujete.
2: Vždycky pracuji. Mm. Vlastně, když si naladím český rozhlas a poslouchám hudbu, tak já vlastně pracuji.
1: Takže posloucháte, jestli je to třeba kapela, která by se vám na další ročník hodila?
2: Je to tak.
1: Stage.
2: A když ji neznám, tak ji hned hledám. A když ležím na pláži a běží taková ta hudba v pozadí, tak mi první 3 dny na dovolené běží hlavou, kolik ta kapela stojí a jestli ji můžeme mít, ale pak se vždycky vyléčím.
1: Já jsem to z vás minule nedostala, ale jaká je ta nejdražší kapela, kterou jste kdy zaplatili?
2: Stává se pravidlem, že je to vždy kapela z toho posledního ročníku.
1: No a ta částka?
2: To nemůžu říct, ale globálně můžu říct, že dneska už headlineři vlastně stojí až někde k 1 000 000 euro.
1: A je nějaký interpret na světě, na kterého prostě víte, že nedosáhnete?
2: Je jich spousta, ať už zmíníme Taylor Swift a všechny tady tyhle hvězdy, které vyprodávají obrovské stadiony, letiště, tak na ty už nedosáhneme, protože těm se nevyplatí už přijet na festival.
1: A já se tam úplně jednoduše nedají vám nějakou slevu?
2: Tam už bohužel to nefunguje takhle.
1: Že by si zamilovali ten kraj nebo to místo a přijeli, protože je to baví ten festival.
2: Bohužel mám pocit, že už na téhle úrovni je to hodně biznis a je potřeba si uvědomit, že ty kapely neživí jenom sebe, nebo nejužší tým, ale často to jsou stovky lidí, kteří za nima stojí, takže bohužel si nemůžou dovolit vyjet jen tak na tour a zadotovat to ze svého.
1: Ale podle Guardian jste jeden z nejlepších festivalů na světě, je to tak?
2: Je to tak, dokonce už po 4. po sobě jsme byli ohodnoceni jako top 10 největších evropských festivalů, ale to nic nemění na té ekonomice. Samozřejmě existují kapely, které jezdí na festival, existují kapely, které jezdí na stadiony a my se vždy snažíme přivést to nejlepší, co je v tom daném ročníku možné.
1: Ale chci tím říct, že když oslavujete ty kapely, tak nejste úplně neznámý pro ně.
2: Je to tak, dneska už je to o tom, že často se nám ozývají i kapely, ačkoví headlineři, že by chtěli hrát v Ostravě, což je úžasné, protože člověk si přečte v tom předmětu e-mailu to velké zvučné jméno a pak my bychom teda k vám rádi přijeli. Samozřejmě s tím souvisí finanční nabídka a všechno ostatní, ale už nemáme problém s tím, že by se s náma svět nebavil. Hmm. Právě naopak chtí být kámoši a to je super.
1: Se mnou byl Filip Košťálek a zveme na festival Colors of Ostrava. Moc vám děkuju.
2: Moc díky a těším se na vás v Ostravě.

0: Krásné odpoledne, Leny dospívala na Rádiu Praha. Teď už pro vás máme zprávy na 13. hodinu a ve studiu je Denisa. Krásný den.
1: Hezké odpoledne. Lidé dnes můžou navštívit Český rozhlas v Praze i v regionech. Policie přivezla k vazebnímu zasedání podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Brankář Lukáš Dostál z Enheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Bude zataženo s přeháňkami a teploty 13 až 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Českém rozhlase dnes probíhá den otevřených dveří. Návštěvníci se můžou podívat nejen do hlavní budovy na Pražských Vinohradech, ale i do všech regionálních studií. Uvidí například, jak vypadá práce moderátora, člena rozhlasového symfonického orchestru, nebo jak se natáčí rozhlasová hra. A vyzkoušet mohou i komentování třeba hokejového zápasu zimních olympijských her v Nagánu z roku 1998. Více informací a program jednotlivých stanic najdete na webu rozhlas.cz/DOD. Policie dnes krátce před 10. hodinou přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Na místě to zjistil zpravodaj ČTK. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Soud dnes bude rozhodovat, jestli muže umístí do vazby. Jednání je neveřejné, policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Lidé, kteří v dětství žili v azylových domech, se do nich v dospělosti často vrací. Informoval o tom národní ředitel sociálních služeb armády spásy Jan František Krupa. Podle něj se problémy přesouvají na další generaci. Armáda spásy loni poskytla pomoc více než 17 dětem. Právě ty tvoří v azylových domech organizace 55% klientů. Krupa také uvedl, že pro případnou změnu a zlepšení situace je důležitá hlavně motivace.
3: Taková ta celorodinná jako rezignace, frustrace na ten systém, nedůvěra, že se něco může změnit, tím pádem rezignace na vzdělávání, na nějaký jako progres, taková ta neschopnost vidět světlo na konci tunelu je podle mě jako klíčový faktor.
1: Řešení Krupa vidí v prevenci a dostupném bydlení, podpoře sociálních pracovníků i finanční pomoci potřebným. Takzvaná scientologická církev známá také z Česka už nebude v Německu pod soustavným dohledem zpravodajské služby. Důvodem opadnutí zájmu je pokles významu této organizace v průběhu let. Informoval o tom Úřad na ochranu ústavy. Scientologové mají v Německu asi 3,5 tisíce členů.
4: Hnutí scientologie založené v roce 1954 autorem sci-fi Ronem Hubbardem považují jeho kritici za nebezpečnou sektu. Německá domácí zpravodajská služba ho sleduje od konce 90. let jakožto uskupení usilující o společnost, která nerespektuje například důstojnost jednotlivce. Úřad na ochranu ústavy nepustí scientologii ze zřetele úplně, ale už je nepovede jako samostatný a celostátní fenomén. Víc se chce soustředit třeba na sabotáže a na terorismus. Není to první letošní reorganizace úřadu. Minulý měsíc zrušil kategorii extremismu postihující delegitimizaci státu, zavedenou před 5 lety během protipandemických opatření. Z Německa Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Brankář Lukáš Dostál z Enheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. Po vyřazení Dax z play-off NHL neprošel výstupní lékařskou prohlídkou. Po dnešním rozbruslení národního týmu před večerním utkáním se Slovinskem to v rozhovoru s novináři uvedl generální manažer Jiří Šlégr. Vedení hokejové reprezentace dostalo na soupisku obránce Jana Ščotku a útočníka Jana Mandáta. Čekejte zataženo s přeháňkami, k večeru by se měla protrhávat oblačnost a teploty dnes 13 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na Rádiu Praha sledujeme i situaci na silnicích a v tuhle chvíli mám dobré zprávy. V Praze a okolí je klid, ale pojďme se podívat na dálnice. Na dálnici D1 z Brna na Prahu za Jihlavou je kolona před omezením na 105. kilometru. Teď se zdržíte zhruba 5 až 10 minut. Další komplikace na dálnici D11 ve směru z Prahy na Jaroměř za Hradcem před exitem Smiřice na 103. kilometru bouralo osobní auto.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou, máme 5 minut po 13. a je sobota 16. května. Z muziky Rolling Stones.

0: Dnes odpoledne posloucháte Rádio Praha, teď máme 13:45. Mezi Karlínem a Letnou dnes jezdí mimořádná autobusová linka. Propojuje tak akci pražské integrované dopravy a den otevřených dveří právě stanic Českého rozhlasu, Rádia Praha a také střední Čechy. Na Letenské pláni máme reportérku, za kterou se už za chvíli vydáme.
1: Praha je nej.
2: Otevřeli ji v roce 1939 jako nejmodernější obchodní dům střední Evropy. To je Bílá labuť. Ikonická funkcionalistická budova, kterou poznáte už z dálky. Právě tenhle obchodní dům měl vůbec první eskalátory a další technické vybavení. A možná proto je budova zapsána na seznam kulturních památek. Když se sem vydáte, sami můžete zjistit, jak moc se proměnila a co z její prvorepublikové elegance stále zůstalo.
1: Praha je nej.
0: Praze v tunelu Blanka ve směru ze Smíchova na Troju vzniká za výjezdem na Letnou kolona, protože kousek před výjezdem do Nové Povltavské blokuje pravý pruh porouchané auto.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
5: Pražský update.

0: S Rádiem Praha, Blue a All Rise, teď máme 13.30, stále Rádio Praha s Lenkou Vahalovou s vámi. Letenská pláň se pro dnešní den stala velkým autobusovým terminálem. Právě sem se sjíždějí a odtud odjíždějí moderní a historická vozidla do všech směrů metropole. Jak to na v pořadí 9. ročníku autobusového dne Pražské integrované dopravy vypadá, tak to nám přímo z místa prozradí naše reportérka Elena Chomátová. Krásný den.
1: Krásný den.
0: Na úvod, ano. Můžu otázku, nebo chcete začít?
1: Ano, povídejte.
0: Kolik je na místě lidí a jaká je tam atmosféra?
1: Tak na Letnou navzdory počasí dorazilo skutečně hodně lidí. Návštěvníci si tu prohlíží autobusy, děti si tu zkouší například jízdu na dětském dopravním hřišti, ale největší zájem je samozřejmě o jízdy historickými autobusy, který vyráží právě tady z Letná.
0: A co všechno dnes můžeme vidět?
1: Samozřejmě největším lákadlem jsou právě i zmíněné historické autobusy. Kromě toho jsou tady vystavené také současné autobusy dopravců. K vidění tu jsou i historické označovače jízdenek, zásahový vůz pro nehody autobusů a návštěvníci si tu mohou také vyzkoušet třeba vlakový simulátor nebo autobusový trenažér.
0: A na programu jsou i mimořádné jízdy. Jedna z tras dokonce vede i sem k nám do Karlína, je to tak?
1: Přesně tak, my jsme se tento rok spojili s autobusovým dnem PIT, který tu právě teď probíhá na Letné. Z Letenské pláně je k budově Karlína, tady přesně na zastávku Urksova, zavedena speciální autobusová linka PIT 2, která jezdí každých 15 minut, takže si návštěvníci mohou pohodlně užít i den otevřených dveří, který právě probíhá v budově Českého rozhlasu na Karlíně.
0: Je to jen o technice, nebo se lidé na místě i pobaví, případně se něco dozví?
1: Dnešek skutečně není jen o technice, akci totiž doprovází i taneční a hudební vystoupení. Vystoupí tu například kapela Dixie Band. Kromě toho tady probíhá také program na téma bezpečnosti silničního provozu a samozřejmě tu nechybí ani stánky s občerstvením.
0: A na závěr, jak dlouho ještě bude na Letné živo?
1: Tak celá akce bude trvat až do 17 hodin, takže pokud někdo z posluchačů

0: má volné odpoledne, určitě stojí za to se přijít na Letnou podívat a spojit to třeba právě s dnem otevřených dveří na Karlíně. Tam to... však program probíhá do 4 odpoledne, pardon.
1: Tolik reportérka Elena Chomátová. Moc děkujeme za informace, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Praha živě.
1: My se vracíme na silnice v Praze v tunelu Blanka ve směru ze Smíchova. Před výjezdem v Troji blokuje pravý pruh poruchané autoklona před ním od sjezdu na Letnou. Proto regulují vjezd do Blanky z Patočkovy u Pyramidy. Už i tam vzniká fronta, a to od Kajetánky. Na městském okruhu další poruchané auto je ve Strakonické ve směru na Barandovský most, hned za Zlíchovským tunelem v levém pruhu. Kolona z Dobříšské je už od Mrázovky a v Praze je zdržení v Liberecké směrem do centra. V koloně od sjezdu na Prosek se aktuálně zdržíte 5 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Anežkou Rusevovou.
4: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
3: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampaně. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Rádio Praha. Hity. Doprava.

0: Ray Garvey dospíval na Rádiu Praha, teď máme 14:45 a mám pro vás pozvánku. Historická budova Českého rozhlasu v Karlíně, odkud právě vysílá Rádio Praha a také Český rozhlas Střední Čechy, se otevírá veřejnosti, a to přesně dnes, 16. května, v rámci Dne otevřených dveří, a pak také 23. a 24. května v rámci akce Open House Praha. Takže pokud chcete přijít, klidně přijďte, adresa jednoduchá, Hebešova 10, Karlín. Sledujeme, jak to vypadá na silnicích. Začnu Prahou. V Praze v tunelu Blanka ve směru ze Smíchova před výjezdem v Troji blokuje pravý pruh porouchané auto. Kolona přední moc jezdu na Letnou, proto regulují vjezd do Blanky, takže čekejte komplikace a hlavně zdržení ve frontách. Na městském okruhu další porouchané auto překáží ve Strakonické ulici směrem na Barandovský most, hned za Zlíkovským tunelem. V levém pruhu kolona je z Dobříšské. V Praze zdržení v Liberecké směrem do centra. V koloně od sjezdu na Prosek se zdržíte kolem 5 minut. A já se dívám ještě na novinku, která se stala na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy. Velký pozor u Mladé Boleslavy. Mezi sjezdy na Kosmonosy a Centrum na 45. kilometru leží mezi pruhy plachta.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.

0: inspekci v Praze zjistila 147 přestupků, uložila pokuty za 164 tisíc korun. V Pražském hradu Tíně začala obnova chodníků v parku, místo asfaltu tam bude dlažba. Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby nepůjde, rozhodl o tom soud. Bude zataženo s přeháňkami a teploty maximálně 15 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražští policisté při kontrolní akci, která trvala od pátečního do dnešního rána, zjistili 147 přestupků ve veřejném pořádku. Většinu z nich potrestali pokutami dohromady za 164 tisíc korun. Vypátrali také 14 lidí v celostátním pátrání, 7 řidičů pod vlivem alkoholu nebo 6 řidičů pod vlivem drog. Celní správa zadržela při kontrole jedné z pražských tržnic téměř 1200 kusů zboží podezřelého z porušení práv duševního vlastnictví v hodnotě 10 milionů korun a asi 200 párů obuvi v hodnotě kolem 4 milionů korun. V tiskové zprávě o tom dnes informoval policejní mluvčí Jan Rybanský. Dělníci obnovují chodník v parku na náměstí Osvoboditelů v Pražském Radotíně. Původní asfaltový povrch nahradí dlažba z bílých vápencových kostek. Povrch se s tím sjednotí s chodníky v okolních ulicích. Práce budou trvat do konce května, říká místostarosta Prahy 16 Miroslav Knotek z ODS.
2: Práce realizuje investor sousedního developerského projektu Radotínský dvůr, se kterým městská část uzavřela kontribuční dohodu zahrnující rekonstrukční práce, úpravy zeleně a finanční plnění ve výši 2,5 milionů korun českých.
0: Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová oznámila, že bude stíhaný na svobodě. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Za tomu hrozí až 8 let vězení. Policie ho obvinila také z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý čin neopakoval, neovlivňoval svět a nechtěl utéct. Házenkářky Kinžvartu vyzvou pražskou Slavii ve finále ženské interligy. Zápas začne v 19 hodin 15 minut. Odveta je na programu ve středu. Hrát se bude i o třetí místo, a to od 18 hodin mezi Mostem a Pískem. Počasí bude zatažené s přeháňkami, výjimečně by se mohla vyskytnout bouřka, večer by měly srážky ustávat a ubývat oblačnost a teploty dnes 13 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: V Praze v tunelu Blanka ve směru ze Smíchova před výjezdem v Troji blokuje pravý pruh poruchané auto, kolona před ním je na 10 minut od sjezdu na Letnou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: A na Rádio Praha další dobrá muzika. Taylor Swift.

0: Rádio Praha, stále s vámi tohle byla Taylor Swift a za chvíli pozvánka. Do kina můžete vyrazit na animované zpracování slavného románu George Orwella Farma zvířat. Podrobnosti už za pár minut. Jaká je situace na silnicích v Praze v tunelu Blanka ve směru na Smíchov nebo respektive za Smíchova před vjezdem v Troji? Blokuje pravý pruh porouchané auto, kolona před ním je na 10 minut od sjezdu na Letnou, proto stále regulují vjezd do Blanky. Novinku mám ještě z dálnice D10 z Turnova do Prahy, tady u Mladé Boleslavy za sjezdem na Kosmonosy na 45. kilometru poletuje po dálnici velká plachta z kamionu a ještě Liberecká v Praze. Teď taky novinka, směrem do centra, tady čekejte kolonu od sjezdu na Prosek, je to na 5 minut do víkendového omezení nad Bulovkou.
1: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha, retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Alex Varan a jeho novinka Fine Place to Die. Teď máme přesně 14.30 a je tu slíbená pozvánka. Podobenství o moci, korupci a zradě ideálů. To je nový animovaný film Farma zvířat. Pozvánku do kina na převyprávění slavné novely George Orwella. Pro vás má Štěpánka Duchková.
1: Kikiriki. Zvířata na farmě se vzbouří proti svému lidskému majiteli a vyženou ho. Vypadá to, že pro ně konečně nastal krásný čas naplněný svobodou, rovností a spravedlností. Jenže realita je úplně jiná.
2: Podívejte, krásný bůček mě mozní!
3: Chcete být jídlo? Nebo chcete svobodu?
2: Tak jdem do boje!
1: Některá zvířata začnou novou příležitost zneužívat. Původní zvířecí revoluce proti tyranii se mění v úplně nový systém, který je založený na útlaku. Mezi zvířaty bují manipulace, propaganda a hlavně strach. Dokáže se tomu někdo postavit?
4: Ta farma bude má.
1: Animovaný film Farma zvířat přináší nové převyprávění slavného románu George Orwella z roku 1945. Klasická bajka je převedena do dobrodružného vyprávění, kde nechybí humor, ale ani znepokojivý aktuální společenský přesah.
2: Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.
1: Nadčasové podobenství natočil režisér a herec Andy Serkis, kterého si můžeme pamatovat jako Gluma v trilogii Pán prstenů nebo jako šimpanze Césara ze série Planeta opic. Ve své adaptaci neusiluje o doslovné převyprávění Orwellovy předlohy, ale o její přenesení do současného světa.
5: Praha žije filmy.
6: Praha žije filmy.
7: Somewhere in space.
0: Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích a já mám teď důležité upozornění ne z Prahy a okolí, ale z tahu číslo 6 z Prahy na Karlovy Vary v Petrohradu. Staví most, o víkendu provoz řídí semafory a v tuhle chvíli je zdržení z obou stran minimálně 20 minut.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí z Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí z Domy dětí a mládeže sobota 23. května Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediální

partnerem je Rádio Praha. Jedna létající redaktorka nestačí. A proto máme dvě. Sabinu a Moniku. Každý den monitorují cvrkot v hlavním městě. Nalaďte se na Prahu a buďte u toho. Létající redaktorky. Každý den na Rádiu Praha.

0: Michael Jackson dospíval na Rádiu Praha přesně minutu před 3:15. Stále můžete vyrazit sem k nám do Karlína. Dnes je den otevřených dveří, adresa jednoduchá, Hybešova 10. A v sobotu 23. a v neděli 24. května je to potom Open House Praha. Na Rádiu Praha stále sledujeme situaci na silnicích. V Praze v Liberecké směrem do centra se sune kolona od sjezdu na Prosek, zdržení kolem 5 minut, a kvůli cvičení protipovodňových opatření na Bubenském nábřeží směrem z centra omezení mezi Vltavskou a Argentinskou. Kolona je přes Hlávkův most a zdržení 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, teď už pro vás máme zprávy na 15. hodinu a ve studiu je Denisa Žižková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Autobusový den pořádá společnost Tropit na pražské Letné. Policisté při akci v Praze odhalili skoro 150 přestupků. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřován na svobodě. Dnes má být zataženo s přehaňkami a teploty maximálně 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Zhruba 30 moderních a historických autobusů si dnes lidé mohou prohlédnout na pražské Letné. Organizátor veřejné dopravy v hlavním městě a okolí společnost Tropit tam pořádá letošní autobusový den pražské integrované dopravy. Připravený je také doprovodný kulturní program, výstavy a vyhlídkové jízdy, říká mluvčí Ropidu Filip Drápal.
3: 7 speciálních autobusových linek budou výjíždět z Letenské pláně a budou spojovat Letnou třeba tunelem Blanka s Bohnicemi. Budeme jezdit také do Karlína k dní otevřených dveří Českého rozhlasu. Budeme jezdit i okružní jízdy kolem Letné, kolem Pražského hradu.
1: Policie při bezpečnostní akci Jupiter v Praze zjistila skoro 150 přestupků, informovala o tom na svém webu. Zároveň rozdala pokuty za 164 tisíc korun. Policisté vypátrali také 14 lidí v celostátním pátrání, 7 řidičů pod vlivem alkoholu a 6 řidičů pod vlivem drog. Celní správa pak při kontrole jedné z pražských tržnic zabavila možné padělky a masné výrobky neznámého původu. Akce trvala od pátečního do dnešního rána. Soud dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl, uvedla liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn ze zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
1: 35-letý muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít, uvedla policie. Hrozí mu až 8 let vězení. Muž obviněný z krádeže podle svého právníka Víta Pavka lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Izrael potvrdil, že při pátečním úderu zabil šéfa ozbrojených složek Hamásu Izadína Hadáda, označil ho za jednoho ze strůjců masakru civilistů na hudebním festivalu poblíž pásma Gazy z října 2023. Smrt vůdce Hamásu potvrdil i vysoce postavený představitel tohoto hnutí. Podle palestinských zdravotníků při izraelském útoku zahynulo také nejméně 7 lidí, včetně ženy a dítěte. Minimálně 50 dalších úder zranil. Ve fotbalové lize se může večer definitivně rozhodnout o posledním místě, a tedy přímém sestupu. Pokud Dukla dnes získá stejně nebo více bodů jako Ostrava, tak Baník pošle do druhé ligy. Pražané se představí v Teplicích, Ostravané přivítají na svém hřišti Zlín. Ve skupině o záchranu nastoupí ještě Slovácko proti Mladé Boleslavi, finále skupiny o umístění rozehraje Karviná s Olomoucí. Všechny zápasy začnou v 17 hodin. Dnes bude v Praze zataženo s přehaňkami. Výjimečně by se mohla vyskytnout bouřka. Večer by měly srážky ustávat a teploty dnes naměříme mezi 13 a 15 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách opět na silnice v Praze v Liberecké směrem do centra se sune kolona od sjezdu na Prosek. V tuhle chvíli je to na 5 minut a kvůli cvičení protipovodňových opatření na Bubenském nábřeží z centra je omezení mezi Vltavskou a Argentinskou. Tady je to na 10 minut. Dívám se i na novinky z dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy ve sjezdu na Jihlavu. Je v tuhle chvíli zdržení v koloně až 10 minut a je to u 106. kilometru.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Rádio Praha stále s vámi a je tu další dobrá muzika, George Ezra. Bude tu McDonald. Nebo teď Dean Lewis, krásné odpoledne.
2: Rádio Praha a Lenka Vahalová.
5: A Lenka Vahalová.

0: Cranberries na Rádio Praha, teď máme minutu před 15:45. Lidé se k němu desítky let chodili pro vodu, turisté se u něj osvěžovali při výšlapech v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj. Oblíbený latčin pramen ale možná definitivně vyschnul. Podrobně už za chvíli. Pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Začnu tentokrát na dálnici D1. Z Brna do Prahy stále počítejte s výrazným zdržením za Jihlavou, kousek před sjezdem na Větrný Jeníkov. Do zítřka máme opravy a omezení v levém pruhu na 105. kilometru a před tímto omezením je zdržení až 15 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Dejte si vinyl.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
2: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Odpoledne Amy McDonald dospívala na rádiu Praha minutu před 15:30. Latčin pramen v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj vyschnul. V minulých letech ve Studánce občas bylo vody méně, nikdy se ale nestalo, že by tam voda nebyla vůbec. Pramen je nedaleko hájovny Černín v Kokořínském dole.
1: Latčin pramen je na úpatí pískovcových skal, je obestavěný pískovcovými kvádry, na nich je postavený dřevěný přístřešek, který má ocelová dvířka. Když je otevřu a nahnu se dovnitř, dno je možná metr a půl hluboko, ale ani kapka vody.
2: No, je to prostě škoda, jo, protože to je taková určitá věc, která tady byla k tomu údolí.
1: Ivan Šípek, vy jste tady chatař nebo místní?
2: Jsem tady chatař, sem lidi si jezdili pro vodu a bylo to prostě Latčin pramen, no. Sem to patřilo. No.
1: Ředitel správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchu v kraji Ladislav Pořízek lituje, že jeden z vyhlášených pramenů vyschnul.
3: Takovou smutnou ukázkou vysychání české krajiny je aktuální zánik Latčina pramene.
1: Podle ředitele Pořízka má pramen svoji pověst.
3: Ten pramen je znám několik století. Ten Latčin pramen má jméno podle Latky, která podle pověsti se tam setkávala se svým milým, ale nebylo jim přáno a došlo tam právě k tragédii, kdy mám pocit, že šípem vystřeleným na právě milého Latky zemřela Latka sama.
1: Hydrogeolog Jan Čurda z České geologické služby uvedl, že podzemní voda v této části středních Čech pochází z Krkonoš, Lužických a Jizerských hor.
4: Hypoteticky bychom si mohli představit, že molekula vody, která nám v této oblasti někdy na konci zimního, na začátku jarního období zasákne, se nám za určité nepoměrně delší časové období, než jsou první dny nebo týdny, dostane až na úroveň těch středních Čech.
1: Další hydrogeologové se shodují, že by museli okolí pramene detailně prozkoumat, aby zjistili, proč vyschnul. Z Kokořínského dolu Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Na rádiu Praha samozřejmě stále sledujeme situaci na silnicích a já mám teď novinku z dálnice D11. Za Hradcem Králové ve směru do Prahy. Pozor za sjezdem na Nechanice, Dobřenice. Za 75. kilometrem je stojící fronta aut. Na kilometru 73,5 byl po dřívější nehodě zabraný jeden odstavný pruh. Policie teď dálnici úplně uzavřela, takže v tuhle chvíli se ta kolona nehýbe. Tolik dálnice D11. No a my máme den otevřených dveří tady u nás v Karlíně. A zrovna teď je tady se mnou skupina posluchačů a fanoušků, takže já je poprosím, abyste mi věřili, aby nám všichni krásně řekli ahoj Rádio Praha. Tak pojďte na to.
5: Ahoj Rádio Praha.
0: Tak jste to slyšeli. A přijďte nás taky navštívit. Hybešova 10 Karlína.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Dnes večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
8: Jan Hájek na sebe upozornil například ve filmu Manželé Stodolovi, v minisérii Božena nebo v městských divadlech pražských. Proč pro něj byla zásadní role Hamleta? Jak se vypořádal se ztrátou otce? A v jakém světě se ocitá během epileptických záchvatů? I o tom Jan Hájek promluví v pořadu Až na dřeň.
9: V neděli po 12. hodině na rádiu.

0: Harry Styles dospíval na rádiu Praha. Teď máme 3:15 a připomínám, že historická budova Českého rozhlasu v Karlíně, odkud právě vysílá rádio Praha a Český rozhlas Střední Čechy, můžete navštívit právě dnes. Dnes je tu den otevřených dveří a pokud to nestíháte, tak neváhejte, protože další možnost je pak 23. a 24. května, kdy máme otevřeno v rámci festivalu Open House Praha. Dále sledujeme situaci na silnicích. Pojďme se podívat, jak to v tuhle chvíli vypadá na dálnici D11. Ve směru z Hradce do Prahy za Dobřenicemi na kilometru 73,5 už skoro půl hodiny zůstává zastavený provoz. Dokumentují tam dřívější nehodu, protahuje se to, zatím to pořád nejede a v tuhle chvíli ta kolona začíná u 76. kilometru, ale opravdu to stojí, tak můžete jet po silnici 611. Ještě jednou, dálnice D11 ve směru z Hradce do Prahy je zavřená u 73. a 5. kilometru.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hit týdne.
2: Číslo 5.

0: pražských Horních Počernicích začala výstavba první etapy bytového projektu Beranka. Celkem tam bude asi 300 jednotek. Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Hokejovou reprezentaci čeká na mistrovství světa Slovinsko. Zítra bude nejprve jasno, odpoledne oblačno a teploty až 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Návštěvnost festivalu Svět knihy, který se na pražském výstavišti v Bubenči koná třetím dnem, je vysoká. Areál je dnes plný a rezervace na jednotlivé akce jsou vyprodané. Fanoušci si dnes mohou setkat s největšími hvězdami letošního ročníku. Dopoledne například návštěvníky zaujala beseda a autogramiáda britského velvyslance Matta Fielda, který představil svou knihu Jsem tu novej. Dělníci začali v pražských Horních Počernicích stavět nájemní byty. Nové městské bydlení je součástí projektu Beranka. Mezi ulicemi Tlustého k odpočinku k Berance a Bořetická má celkem vzniknout asi 300 bytových jednotek. Odhadované náklady první etapy jsou přibližně 80 milionů korun, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
2: Konkrétně se jedná o 15 nových bytů a k nastěhování budou na jaře příštího roku. Tím cílem je, aby bylo bydlení ve městě dostupnější a hlavně pro lidi, kteří tu pracují a žijí.
0: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž nesouhlasí s tím, jak církev z ostatky patronky zacházela.
3: Zejména tedy, že relativně nekřesťansky oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků a tak ona nemohla dojít skutečného pokoje, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov v podstatě nekonečná.
0: Podle policie muž zalil lebku do betonu a chtěl ji pohřbít. Za to mu hrozí až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Pavko také uvedl, že obviněný písemně slíbil, že se vyvaruje páchání další trestné činnosti. V divadle v Dlouhé v Praze má dnes premiéru inscenace Jak vidět neviditelné. Dobrodružná hra o síle představivosti vypráví o holčičce Emě, která se na několik dní ocitne v nemocnici. Právě tam se ale probudí její fantazie a tvořivé myšlení. V inscenaci pro děti i dospělé v režii Anny Klimešové se představí Antonie Rašilovová nebo Samuel Toman. Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa o druhé vítězství. Po výhře nad Dánskem budou další zkušenosti sbírat i mladí hokejisté, kteří z medailových let juniorské reprezentace dorostli pro tu dospělou. Co budou v průběhu turnaje dál potřebovat, popisuje trenér Radim Rulík.
4: V určitých chvílích dokázali hru zjednodušit, protože to prostě odhadnout ty možnosti a co si zrovna v tu danou chvíli můžou dovolit pro ty nováčky. Každý zápas bude zkušenost a budeme pracovat na tom, aby ji zúročili.
0: Zápas Československo začne ve 20 hodin 20 minut. Zítra čekáme ráno jasno nebo polojasno, později oblačno, ale k večeru by se mělo opět vyjasňovat a teploty v Praze 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Krásné odpoledne na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy před sjezdem na Větrný Jeníkov. Do zítřka zůstává omezení na 105. kilometru. V tuhle chvíli je tam kolona minimálně na 10 až 15 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Stále posloucháte Rádio Praha a další dobrou muziku. Bude tu novinka a Charlotte.

0: Nedávná novinka na Rádiu Praha Charlotte Gott a Into Deep, natáčela to v Londýně. Teď máme 14 minut po 16. Stále posloucháte Rádio Praha a za chvíli tu bude Jirka Štefl, má pro vás pravidelné tipy. Na výstavišti totiž pokračuje festival Svět knihy a v galerii Mánes můžete zase navštívit Le Market. Podrobnosti už za pár minut.
1: Nemocnice na Františku vznikla zřejmě už v polovině 14. století. Zakladatelem byl Bohuslav z Olbramovic a původně sloužila poutníkům a chudým lidem. O rozvoj se postaral dokonce i sám císař Karel IV. A taky Marie Terezie. V únoru v roce 1965 tady taky otevřeli vůbec první lůžkové anesteziologicko-resuscitační oddělení, takzvané ARO. Věděli jste, že tu provedli jednu z prvních anestezií a léčili se tu třeba Jan Werich nebo Václav Havel.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: Na Rádio Praha stále sledujeme situaci na silnicích. Dívám se na dálnici D11 z Hradce do Prahy za exitem 76. Už v tuhle chvíli je dálnice volně průjezdná, protože u 73. a 5. kilometru jí policie otevřela. Skončilo vyšetřování nehody. Jinak na dálnici D1 z Brna do Prahy za Jihlavou stále čekejte kolonu z kilometru 106 a popojíždět budete na 105. kilometr. Je to minimálně na 10 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Hezké odpoledne, 17:30, Rádio Praha stále s vámi. Teď už je tu pozvánka na festival Svět knihy a také na jeden market.
1: V křížíkových pavilonech na výstavišti pokračuje festival Svět knihy. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival je největším svátkem knihy v Česku. Setkáte se tam se spisovateli, literárními odborníky i nakladateli, a to v rámci čtení, diskuzí a prezentací. Program nabídne taky semináře, konference a pořady pro děti nebo fanoušky fantasy knih. Na své si tam přijdou milovníci beletrie i literatury faktu. V galerii Mánes můžete zase navštívit Le Market. Ten přináší výběr toho nejlepšího z lokální tvorby na jednom místě. Těšit se můžete na autorskou módu, šperky, přírodní kosmetiku i doplňky od pečlivě vybraných značek. A mezi Píseckou bránou a metrem Hradčanská je až do nedělního večera Spring Festival vína. Proudem tam tečou vína moravských, rakouských, německých, maďarských, španělských a nebo francouzských vinařů. No a dáte si tam i něco dobrého k jídlu. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha. Praha žije
0: kulturou. Vracíme se na silnice v Praze v Liberecké směrem do centra. Nad Bulovkou je do zítřka omezení. Provoz je stažený do levého jízdního pruhu. Kolona od sjezdu na prosek vás zdrží 5 minut. Jinak na silnici 6 Praha Karlovy Vary u stavby mostu v Petrohradu stále řídí provoz semafory. Čekejte zdržení z obou stran.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Praha přesně ve 16:45. Den otevřených dveří, který jsme pro vás dnes na Hebešova 10 v Karlíně měli připravený, tak už je u konce, ale pokud jste ho nestihli, tak se vůbec nic neděje, protože pro vás budeme mít dveře otevřené znovu, a to v sobotu 23. a v neděli 24. května v rámci festivalu Open House Praha nás můžete přijít navštívit a podívat se, jak tady v Českém rozhlase pracujeme. Budeme se na vás těšit a ještě jednou adresa Hybešova 10 Karlín. Vracíme se na silnice v Praze v Liberecké směrem do centra nad Bulovkou. Do zítřka zůstává omezení. Provoz je stažený pouze do jednoho pruhu, kolona je od sjezdu na Prosek a aktuální zdržení 5 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Praha 9 chce rozšířit Vysočanský park zahrádky o bývalou zahrádkářskou kolonii. Komerční banka i Česká spořitelna dnes upozorňují klienty před odstávkami a výpadky systému. Švýcarské úřady odtajní spisy o nacistickém zločinci Mengelem, dosud to odmítali. Zítra čekáme ráno jasno, později oblačno, k večeru se opět bude vyjasňovat a teploty 16 až 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Park zahrádky v pražských Vysočanech by se mohl rozšířit o bývalou zahrádkářskou kolonii. Areál s opuštěnými chatkami získalo loni hlavní město od Dominikánské církve. Vedení Prahy 9 by ho chtělo spravovat a vybudovat tam rekreační plochy nebo dětská hřiště, říká starosta městské části Tomáš Portlík z ODS.
2: Tady vlastně v té bývalé průmyslové oblasti vznikne naprosto unikátní park o velké rozloze. A protože vlastně jsem tady získal ještě kdysi další pozemky, které jsou vlastně na druhé straně ulice Ivana Hlinky, tak tam by zase vzniklo sportoviště, které by bylo pro starší děti.
0: Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací komerční banky, a to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moci zadávat platby v noci, na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
3: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
0: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy počítá s prosazením zákona o médiích veřejné služby se změnou jejich financování. V zavedení normy do praxe bude podle něj vládní koalice obrovsky rychlá. Klempíř to řekl v dnešní debatě televize Nova. Podle exministra kultury a poslance Martina Baxy z ODS je navržená norma paskvil a opozice bude jejímu přijetí vehementně bránit. Švýcarská zpravodajská služba otevře dlouho zapečetěné spisy o nacistickém zločinci Josefu Mengelem, píše to web britské stanice BBC. Mengele prováděl v koncentračním táboře v Osvětimi pseudovědecké pokusy na lidech a za své činy nikdy nebyl potrestaný. Po válce se mu podařilo utéct do Jižní Ameriky. Historici podle BBC opakovaně žádali o přístup ke švýcarským spisům kvůli podezření, že Mengele v zemi po válce navzdory mezinárodnímu zatykači pobývá. Švýcarské úřady dosud otevření spisů odmítaly. České juniorky ovládly na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě týmovou soutěž v olympijské disciplíně sportovní pistole. Viktorie Schindlerová, Anna Miřejovská a Klára Ticháčková při úspěšné obhajobě zlaté medaile vyrovnali evropský juniorský rekord 1729 bodů a zvítězili o dva před Běloruskami, třetí skončili Rusky. Zítra ráno čekáme jasno nebo polojasno, později oblačno, k večeru se bude opět vyjasňovat a teploty 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: V Praze v Liberecké směrem do centra nad Bulovkou je do zítřka omezení. Provoz je stažený pouze do jednoho pruhu a kolona od sjezdu na prosek vás zdrží 5 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Nalaďte se na Prahu s dobrou muzikou. Miles Smith a Neil Horan. Sam Fender a Olivia Dean. David Guetta a Sam Martin. Nebo teď ATB Topic a A7S.
1: Rádio Praha a Lenka Vahalová.

0: Stále posloucháte Rádio Praha a já pro vás budu mít pozvánku. Nejenom diváci, ale především obří zelená maketa Pijavice dnes zaplní prostory pražského divadla Komedie. Pro tuhle scénu městských divadel pražských vznikly adaptace tří knih francouzského spisovatele Eduarda Louise. Podrobně už za pár minut. A teď už se vracíme na silnice. Dívám se, jak to v tuhle chvíli vypadá na dálnici D1. Tady čekejte odstavený kamion u 20. kilometru směrem do Brna. A další komplikace jsou v Praze, stále v Liberecké, směrem do centra nad Bulovkou. Do zítřka zůstávají opravy vozovky a dopravní omezení. Zabraný je jeden pruh, kolona je od sjezdu na Prosek a je to na 5 až 10 minut. A na Bubenském nábřeží z centra pokračuje zkouška protipovodňových opatření mezi Vltavskou a Argentinskou je zúžení.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Praluze inscenaci s názvem Jak se stát jiným připravil slovenský režisér David Paška.
1: I když se v inscenaci řeší především domácí konflikty, na jevišti nestojí dekorace kuchyně nebo obývacího pokoje. Naopak, celý jeho prostor zaplnilo projekční plátno, na kterém se během hry promítají záběry třeba i z prostoru před divadlem a především obří zelená maketa pijavice,
2: která prská, saje a vysává všechno naokolo. A my jsme se právě rozhodli zvolit takovýhle trošku kafkovský metaforický obraz, jak je viděn autor svou rodinou a jak je viděna rodina svým autorem.
1: Hlavní postavou hry je Eddie B., tedy alter ego samotného autora. Toho hraje Tomáš Dalecký.
3: Ta pijavice je dobrá v tom, že on se, aby se mohl dostat, aby se mohl stát jiným, aby se mohl dostat z těch poměrů, tak se do jisté míry musel přisát někomu jinému a vyšplhat se potom žebříčku nahoru. A když se dostal nahoru, tak svým způsobem vysál i tu rodinu tím, že o nich napsal ty knihy, využil je.
1: Rozhodnutí Eddieho odejít se pro něj stává radikálním životním zlomem. Změní si jméno, začne psát a prostřednictvím literatury veřejně pojmenuje vše, o čem se doma mlčelo. Právě tato nekompromisní otevřenost udělala z Eduarda Luise jednu z nejvýraznějších osobností současné francouzské literatury.
2: Opisuje v dětství vyrostání prostě v chudobné dělnické třídě někde na severu Francie a rodinný stav plný homofobie, rasismu, sexismu, útlaku, alkoholismu.
1: Slovenský režisér David Paška pracuje v Česku poprvé. Narodil se v Bratislavě, gymnázium vychodil v Praze a pak odešel studovat do Vídně. Pro herce Evu Salcmanovou a Tomáše Daleckého jsou jeho režijní postupy dost přínosné.
4: No, to jsme ještě nezmínili, že součástí celé té inscenace je live cinema, to znamená, v tom bylo to zkoušení specifické, že jsme museli trénovat doslova a do písmene tedy tu spolupráci s tím kameramanem, stavět se do záběru, stát přesně na přesném místě.
5: Příběh mohla tvořit kapitolu nové odiseje zadosti učinění.
6: Pravně, když strávila většinu života ve stínu.
1: Představení s názvem Jak se stát jiným v režii Davida Pašky uvádí Pražské divadlo Komedie. Trvá necelou hodinu a půl a hraje se bez přestávky. Michaela Vetešková, Český rozhlas.
7: Praha žije kulturou.
0: A ze silnic mám teď krátce po půl šesté. Dobré zprávy, zatím žádné novinky.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: mířím nahoru. Teď máme 6:15, stále posloucháte Rádio Praha a poslouchejte nás i dnes večer. V 9 večer nás čeká Zóna 90, to nejlepší z muziky z 90. let. Teď na silnice na Bubenském nábřeží v Praze ve směru z centra pokračuje zkouška protipovodňových opatření. Mezi Vltavskou a Argentinskou je proto stále zúžení. Čekejte zdržení v koloně 5 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Lysistráta znovu nabíjí. Živá tvorba uvádí pohybovou komedii Lysistráta Reloaded v hlavní roli s Aneškou Rusevovou.
3: Neustále musím všechno řešit, na všechno myslet, pořád. Na byrokraty, na miliardáře, na chudý, na čepice, na celebrity, na lety do vesmíru, na mimozemšťany, na XYZ.
2: Sekunduje jí fantastická mladá multikulturní kampani. Kde? Ve Venuši ve Švehlovce. Více na živatvorba.cz. Sex za mír, mír za sex. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Topíte se v reklamě.

0: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. V Severním moři uhynul keporkak přezdívaný Timmy. Ruská disidentka Litvinovová spáchala sebevraždu kvůli represím Kremlu a válce na Ukrajině. Zítra bude jasno, později oblačno, teploty maximálně 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes o tom rozhodl okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu.
2: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
2: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
4: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakladala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov nekonečná.
2: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Lidé ve Vrančicích na Příbramsku v pátečním referendu odmítli stavbu větrné elektrárny nebo elektráren v katastrálních územích Vrančice a Míšlovice. Plebiscit je platný a závazný, vyplývá to z informací na webu obce. Uhynulá velryba nalezená u břehu dánského ostrova Anholt je keporkak přezdívaný Timmy, potvrdili to německé a dánské úřady. Na těle kitovce se podle nich našlo zařízení, které mělo sledovat jeho pohyb. Timmy uvázl na mělčině u severoněmeckých břehů poprvé 23. března. Soukromí dárci zasponzorovali jeho záchranu poté, co úřady veškeré pokusy vzdali. Část expertů považovala naděje na přežití velryby od začátku za malé. Ruská disidentka Nina Litvinovová spáchala sebevraždu. V dopisu na rozloučenou napsala, že cítí bezmoc kvůli válce na Ukrajině. Vadily jí také represe proti odpůrcům kremelského režimu. Disidentce a oceánoložce bylo 80 let.
5: Úryvek z dopisu na rozloučenou zveřejnila na Facebooku její sestřenice novinářka Maria Slonimová. Podle ní Litvinovovou zabil ruský prezident Vladimír Putin. Disidentka do dopisu napsala, že se její život stal po začátku ruské invaze na Ukrajinu nesnesitelný. Šéfa Kremlu Putina ve vzkazu obvinila ze zabíjení a věznění nevinných lidí. V Rusku zakázaná organizace Memorial připomněla, že Litvinovová od 60. let pomáhala politickým vězňům. Její bratr Pavel Litvinov byl zase jedním z 8 lidí, kteří v srpnu 1968 na moskevském Rudém náměstí protestovali proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: Mistrovský Nymburk vyhrál i druhý domácí zápas v semifinálové sérii Národní basketbalové ligy s Opavou. Obhájci titulu zvítězili přesvědčivě 92-67 a navázali na páteční triumf 116-79. Třetí duel je na programu v úterý v hale Slezanu a v případě dalšího úspěchu by tam pak mohli Středočeši už ve středu sérii ukončit. V neděli rozehrají semifinále Pardubice a Brno, v pondělí se na východě Čech utkají podruhé. Zítra ráno bude jasno nebo polojasno, později oblačno, ale k večeru se bude opět vyjasňovat a teploty 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: V Praze v Liberecké směrem do centra u sjezdu na Prosek opatrně je tu kolona, sune se asi 5 minut do víkendového omezení, které je nad Bulovkou. A na Bubenském nábřeží v Praze ve směru z centra pokračuje zkouška protipovodňových opatření, omezení mezi Vltavskou a Argentinskou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražský update.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
6: Krásný večer, 5:05 na Rádiu Praha právě začíná pražský update. Jaké bude první téma? Ještě loni tam byly jen opuštěné rozpadlé chatky. Nyní chce Praha 9 přeměnit bývalou zahrádkářskou kolonii ve Vysočanech na nový park. Podrobně už za chvíli.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města.
9: Pražský update.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update. Krásný podvečer, 23,5 tisíce lidí se zúčastnilo sobotního dálkového pochodu z Prahy do středočeské Prčice a samozřejmě i o tom bude řeč v pražském updateu. Nejprve ale na Prahu 9. Park zahrádky v pražských Vysočanech by se mohl rozšířit. Hlavní město totiž získalo přilehlou zahrádkářskou kolonii, která byla dlouho opuštěná. Radnice Prahy 9 ji chce získat do správy. Úředníci začínají plánovat, jak by mohl nový areál pod dél řeky Rokytky vypadat.
1: Je to tady moc krásný, je tady vybavení pro větší děti i menší děti, je to super.
2: Popisuje jedna z místních obyvatelek Michala Fousková. Park zahrádky tvoří menší rybník, kavárna a také několik prolézacích hřišť pro děti. V budoucnu by jich mohlo být ještě více.
1: Třeba mýmu tady Jášovi se líbí strašně kačenky, že když tady obcházíme, hledáme žáby a kačenky, různý věci. No.
2: Svého malého syna vzala do parku zahrádky teprve podruhé. Za to Petr Šťastný sem chodí pravidelně.
3: Chodíme sem se synem dvakrát za týden, možná i třikrát, protože je tady super vyžití pro děti. Pokud se bude rozšiřovat park, tak jsem určitě pro a to jsem budu spokojený.
2: Na místě bývalé zahrádkářské kolonie má podle starosty Prahy 9 Tomáše Portlíka z ODS vzniknout další prostor pro odpočinek obyvatel, kterých v oblasti přibývá.
4: Připadal mi ten park, tak jak se mluví, ta výstavba takový malej, takže dneska tady vlastně v té bývalé průmyslové oblasti vznikne naprosto unikátní park o velké rozloze.
2: Dělníci z lokality odvezli několik tun odpadu a budou také muset zbourat většinu chatek. Areálu by místo nich mohly vzniknout rekreační plochy nebo nová dětská hřiště, pokračuje Portlík.
4: Zároveň bych nechtěl v té nové části dělat nějaké betonové nebo asfaltové pokusy, protože těch prvků je tu relativně hodně a protože vlastně jsem tady získal ještě kdysi další pozemky, které jsou vlastně na druhé straně ulice Ivana Hlinky, tak tam by zase vzniklo sportoviště, které by bylo pro starší děti.
2: Jak bude nová část parku vypadat, má radnici napovědět architektonická studie. Z pražských Vysočan Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update. Vracíme se na silnice, v tuhle chvíli mám ale dobré zprávy, zatím žádné novinky.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Několik tisíc lidí se zúčastnilo sobotního dálkového pochodu z Prahy do středočeské Prčice. První chodci vyrazili z metropole v 4:30 ráno. Další postupně startovali z různých míst ve středočeském a dokonce i jihočeském kraji.
2: Ani nepříznivé počasí neodradilo desítky tisíc lidí od účasti na tradičním dálkovém pochodu. Pan Miroslav nevynechal žádný od roku 1970.
3: Rekord je 55 účastí a od letošního roku nepřetržitých účastí. Radši nechybí ani jeden rok, kromě covidových.
2: Naopak paní Alžběta šla letos trasu poprvé. Na pomoc si vzala zkušenější kamarádku.
4: No, já to jdu poprvé a kamarádka už má několik botiček.
2: Kamarádka Lucie chtěla jít kratší trasu, nakonec ale vycházeli z Čerčan. Odtud je čekala téměř 50-kilometrová cesta.
5: Všechny ty trasy se hodně rychle zaplnily. My jsme chtěli Votice právě, to je 24 kilometrů a vyzbyla na nás ty Čerčany a to je 48.
2: Ze stejného místa startovala také čtyřčlenná skupina v čele s paní Klárou.
4: Tak je to taková výzva, tím, že tady máme několik oslavenců, který slaví 50, tak jdeme 50.
2: Oslavenec Josef se proti dešti a chladu vybavil nepromokovou bundou a placatkou.
6: Počasí nám rozhodně nevadí, pokud bude takovýhle, jako je teďkon, mírnej deštíček, tak si myslím, že se nám půjde skvěle.
2: Stejný přístup ale nemají všichni. Ze 30 tisíc registrovaných chodců jich na start přišlo 23,5 tisíce. Hlavní organizátor Petr Karlovský si účast i tak chválí.
7: Vzhledem k tomu, jaký bylo ráno, počasí a podobně, tak to pořád považujeme za úspěch.
2: Na kontrolních bodech, stáncích a s organizací pochodu pomáhá zhruba 250 lidí.
7: Celoročně na tom pracuje, dejme tomu, kolem stovky lidí a v den D nám pomáhají skauti a tak říkají, co má ruce a co má nohy.
2: Příští ročník pochodu bude v pořadí 60. Program na kulaté výročí plánují organizátoři už teď. Z Prčice Alena Junová, Český rozhlas.
0: Pražský update.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
9: Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Pěkný podvečer, stále posloucháte Rádio Praha, Pražský update a teď už je čas na souhrn pražských zpráv s Denisou Žižkovou na 18.30.
1: Přeji vám dobrý podvečer. 3000 posluchačů navštívili Český rozhlas v Praze na Vinohradech. Na den otevřených dveří si mohli prohlédnout vysílací studie, vidět mohli třeba natáčení rozhlasové hry nebo být přímo u živého vysílání. Den otevřených dveří probíhal i u nás v Karlínské budově. Pražští policisté při kontrolní akci, která trvala od pátečního do dnešního rána, zjistili 147 přestupků ve veřejném pořádku. Většinu z nich potrestali pokutami dohromady za 164 tisíc korun. Vypátrali také 14 lidí v celostátním pátrání, 7 řidičů pod vlivem alkoholu nebo 6 řidičů pod vlivem drog. Celní správa zadržela při kontrole

0: Klášteře má dnes světovou premiéru skladba pro klavírní trio Jana Duška. V rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro ji zahraje komorní soubor Smetanovo trio. Zazní i skladby rakouského skladatele Josefa Haydna nebo Bohuslava Martinů. Slalomáři Tereza Kneblová a Václav Chaloupka si výhrami ve třetím nominačním závodě zajistili návrat do české reprezentace v kategorii C1, kde v minulé sezóně chyběli. Kneblová dnes v Praze navázala na druhé a první místo z minulého týdne a celkové pořadí nominace vyhraje. Mistr světa z roku 2021 Chaloupka už nemůže skončit hůře než třetí, přičemž do týmu se dostanou nejlepší tři kanoisté. Počasí čekejte zítra polojasné nebo jasné, během dne pak oblačné a k večeru se opět bude vyjasňovat a teploty v Praze 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Čekejte kolonu v Liberecké ulici směrem do centra od sjezdu na Prosek. Je to maximálně na 5 minut. Další zdržení je v centru ve Vilozonově. Popojíždí se od Florence k muzeu. Tady je to na 15 minut. A Smetanovo nábřeží u Karlových lázní je tento víkend průjezdný jen jeden pruh. Na náměstí Jana Palacha směrem k Národnímu divadlu se musí jet objížďkou.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Festival Open House Praha vás zve od 18. do 24. května k objevování skrytých klenotů Prahy. Letos se zaměřuje na proměny města, památky v pohybu a péči o jejich budoucnost. Prozkoumejte palác poštovního šekového úřadu, ikonický stroj Import, barokní jízdárnu Savarin nebo naši karlínskou rozhlasovou budovu. O víkendu 23. a 24. května se zdarma otevře více než 100 nepřístupných budov. Více na www.openhousepraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Dejte si viny.
3: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
4: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

0: Pernidem, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 16. května. Svátek mají nositelé královského jména Přemysl, zkráceně také Přemek. Je také svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, patrona Čech a rovněž patrona zpovědníků a lodníků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První elektrická tramvaj na světě vyjela na koleje v roce 1881, a to v Berlíně Lichterfelde. Konstruktérem byl legendární německý elektrotechnik Werner von Siemens. Podle časopisu Rolling Stone druhé nejlepší album rockové historie vyšlo před 60 lety.

0: Ve stejný den před 60 lety vyšlo i 8. nejlepší album stejné ankety Blonde on Blonde od Boba Dylana. Impozantní válečné drama Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka mělo premiéru před 25 lety v roce 2001 v Praze. Scénář příběhu českých letců v Británii napsal jeho otec Zdeněk Svěrák.
1: Vítáte dobře, Vodíšku.
0: Předposlední mise raketoplánu s pořadovým číslem 134 začala přesně před 15 lety v roce 2011. Endeavour naposledy vzlétl z mysu Canaveral k mezinárodní vesmírné stanici. Na palubě měl kosmonaut Andrew Feustel plyšového krtečka. Po 16 dnech se všichni v pořádku vrátili a Endeavour skončil v muzeu. Legenda našeho krasobruslení, mistryně světa Aja Vrzáňová, se narodila v Praze přesně před 95 lety. 60 slaví sestra Michaela Jacksona, zpěvačka, která prodala přes 100 milionů desek, Janet Jackson. Doma má 9letého synka, s mateřstvím počkala až po 50. 40 je jedné z nejkrásnějších hollywoodských hereček, Megan Fox. A já přeju hezkou sobotu.
2: Rádio Praha.

0: Pražský update.
1: Podobenství o moci, korupci a zradě ideálů, to je nový animovaný film Farma zvířat. Pozvánku na Rádiu Praha pro vás má do kina Štěpánka Duchová.
2: Kikiriki. Zvířata na farmě se vzbouří proti svému lidskému majiteli a vyženou ho. Vypadá to, že pro ně konečně nastal krásný čas naplněný svobodou, rovností a spravedlností. Jenže realita je úplně jiná.
3: Podívejte, krásný bůček mě mozní!
4: Chcete být jídlo? Nebo chcete svobodu?
5: Tak jdem do boje!
2: Některá zvířata začnou novou příležitost zneužívat. Původní zvířecí revoluce proti tyranii se mění v úplně nový systém, který je založený na útlaku. Mezi zvířaty bují manipulace, propaganda a hlavně strach. Dokáže se tomu někdo postavit?
6: Ta farma bude má.
2: Animovaný film Farma zvířat přináší nové převyprávění slavného románu George Orwella z roku 1945. Klasická bajka je převedena do dobrodružného vyprávění, kde nechybí humor, ale ani znepokojivý aktuální společenský přesah.
3: Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější.
2: Nadčasové podobenství natočil režisér a herec Andy Serkis, kterého si můžeme pamatovat jako Gluma v trilogii Pán prstenů nebo jako šimpanze Césara ze série Planeta opic. Ve své adaptaci neusiluje o doslovné převyprávění Orwellovy předlohy, ale o její přenesení do současného světa.
1: Krásný podvečer, vracíme se na silnice, pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. V tuhle chvíli máme komplikace v Liberecké ulici ve směru do centra, od sjezdu na Prosek se zdržíte 5 minut až do omezení, které je nad Bulovkou. Vylozonová ta popojíždí od Forence k muzeu, tady je to skoro na 15 minut.
7: Rádio Praha, doprava každých 15 minut. Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
9: Give me a beat.
8: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Krásný podvečer, dívám se, jaké bude zítra počasí. Ráno ještě čekejte jasno nebo polojasno, později bude oblačno, k večeru by se opět mělo vyjasňovat a zítřejší teploty 16 až 18 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.

0: Český rozhlas dnes navštívili posluchači, otevřela se pro ně hlavní budova na Vinohradech v Karlíně i všechna regionální studia. Pro firmy jsou často jako brigádníci vhodnější seniori než studenti. Desetitisíce demonstrantů se sjeli do Londýna na protestní pochody. Zítra bude jasno, později oblačno, teploty maximálně 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: 3000 posluchačů navštívili Český rozhlas v Praze na Vinohradech. Na den otevřených dveří si mohli prohlédnout vysílací studia, vidět mohli třeba natáčení rozhlasové hry nebo být přímo u živého vysílání.
2: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé ozvalo halo, halo, zde Radiožurnál.
3: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání tehdejším Československu, ale taky komentované prohlídky budovy na Vinohradech. Té se zúčastnili třeba i posluchači, kteří přijeli z Polska.
4: Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas tak dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád.
3: Den otevřených dveří přilákal i ty nejmladší. Svou oblíbenou stanici chtěl vidět třeba 11-letý Honza.
5: Já poslouchám Radio Junior. To je moje nejoblíbenější stanice.
3: Posluchači rozhlasová studia zaplnili třeba u přímého přenosu pořadu Tobogán nebo besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Nabídka letních brigád se často nesetkává s poptávkou. Zatímco studenti vyhledávají zejména práci pod střechou a ideálně v kancelářích, firmy nejvíce potřebují brigádníky na venkovní práce, například na stavbách. Českému rozhlasu to řekl Radovan Burkovič z Asociace pracovních agentur. Podle něj je navíc často pro firmy výhodnější místo studentů přijmout například seniory.
6: U těch seniorů firmy vnímají to, že jsou pro ně výhodnější v tom, že mají čas celoročně, dokáží si s ním velice dobře hospodařit a hlavně mají perfektní návyky pracovní, to znamená, chodí do té práce, v té práci odevzdávají to, co se po nich chce a mnohdy mají ten benefit, který mladí nemůžou ani mít, to znamená zkušenosti.
0: V centru Londýna se sešly desetitisíce lidí na dvou protestních pochodech. Část demonstrantů se vydala na propalestinský průvod u příležitosti dne Nakby. Připomínají si tak 78 let od hromadného vyhnání Palestinců z jejich domovů na území dnešního Izraele. Druhý pochod v britské metropoli zorganizoval protiislámský aktivista Tommy Robinson. Stanice BBC ho označuje za představitele krajní pravice. Pro londýnskou policii je to jedna z nejvýznamnějších operací za poslední roky. Do ulic nasadila přes 4000 policistů. Fotbalistky Sparty zvítězily na hřišti Slavie 2-0 a jsou po 5 letech mistryněmi nejvyšší soutěže. A hokejovou reprezentaci čeká druhé utkání na světovém šampionátu. Po výhře nad Dánskem se utkají od 20 hodin 20 minut se Slovinskem. Ve stejný čas bude hrát také domácí Švýcarsko s Lotyšskem. Slovensko také dnes porazilo Norsko 2-1. Velká Británie prohrála s Rakouskem 2-5, Itálie s Kanadou 0-6 a Maďarsko s Finskem 1-4. Zítra ráno čekáme jasno nebo polojasno, později oblačno, k večeru se bude opět vyjasňovat a teploty 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: V Praze v Liberecké ve směru do centra se ještě stále tvoří kolona od sjezdu na Prusek. Zdržíte se okolo 5 minut kvůli zúžení nad Bulovkou. Jinak v tuhle chvíli v Praze a okolí je klid a klidno je i na dálnicích.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Kvůli krizi v Hormuzském průlivu hrozí, že miliony lidí hlavně v chudších zemích budou hladovět. Světové zemědělství je závislé na průmyslových hnojivech a ta se vyrábí z plynu a ropy často přímo v Perském zálivu. Podrobně o tom už za chvíli. A z muziky Leony a Callum Scott. Calvin Harris a Pharrell Williams.

0: Krásný večer, kapela Backstreet Boys dozněla na Rádiu Praha přesně ve 7:45. Pokračující blokáda hormuzského průlivu žene nahoru ceny umělých hnojiv. Vyrábějí se z plynu a ropy. Podle odhadů Světové banky by hnojiva letos mohla zdražit o třetinu. Podle Mezinárodního obchodního centra by to mohlo znamenat, že světové ceny potravin vzrostou o 6%. Nedostatkem jídla by kvůli tomu mohlo trpět až 45 milionů lidí. Problémy, které způsobují přerušené dodávky pohonných hmot a hnojiv, nejrychleji dopadají na menší ekonomiky závislé země na jejich dovozu.
1: Pro zemědělství potřebujeme hnojiva, například močovinu na pole. Potřebujeme taky hnojivo NPK, ale to teď není. A když už se objeví, je jeho cena dvojnásobná. Jenže výkupní ceny plodin tomu neodpovídají. Farmáři jsou kvůli tomu pod obrovským tlakem.
2: Pytle hnojiv ve regálech obchodů podle agentury Aninews marně hledají například někteří farmáři v Indii. Zmiňovaná močovina je v současném zemědělství nezbytná pro pěstování základních plodin, jako je rýže, pšenice nebo kukuřice. Bez ní klesnou výnosy, upozorňuje vedoucí analytička Mezinárodního obchodního centra Julia Spisová.
3: Sledujeme, že se farmáři situaci přizpůsobují. Někteří přicházejí na plodiny, které potřebují méně hnojiv. Jiní odkládají dobu hnojení a nebo používají menší množství hnojiv. A to má přímý dopad na výnosy i na objem potravin, který bude k dispozici v této i v dalších sezónách.
2: Indie přitom společně s Brazílií potravinami zásobují i další země a pokud budou prodávat méně a dráž, pocítí to trh s potravinami celosvětově. Problémy hrozí například Bangladéši. Ten dovoz potravin doplňuje vlastní produkcí, ta je ale téměř úplně závislá na hnojivech z Perského zálivu. Navíc 4 z 5 bangladéských továren na průmyslová hnojiva dočasně přerušily provoz. Hnojiva se totiž vyrábějí z ropy a plynu a ty se teď hormuzským průlivem taky nedostanou.
3: Na dovozu močoviny ze zemí Perského zálivu jsou závislé i další asijské a africké státy. Například v Nigérii víc než 90% dovozu hnojiv pochází právě z Perského zálivu. Podobně je tomu taky ve Středoafrické republice, Somálsku, Jihoafrické republice a nebo v Keni.
2: Dodává Julia Spisová z Mezinárodního obchodního centra. Sedba začala už v částech Asie, ale taky v Evropě. Čeští farmáři byli většinou na jarní hnojení před zásobení. Na podzim už ale vyšší ceny zřejmě taky pocítí, říká mluvčí agrární komory Barbora Pánková.
4: Většina farem kombinuje organická hnojiva s těmi průmyslovými. Tedy nahradit jeden typ druhým může fungovat jen do určité míry a nemusí zjistit požadovaný výnos, což se může podepsat na celkovém objemu produkce. Co se týká domácí produkce průmyslových hnojiv, Česko má vlastní kapacity, ale problém může být s dostupností jednotlivých složek pro jejich výrobu.
2: Podle Mezinárodního obchodního centra by celosvětovému trhu pomohlo, kdyby vývoz hnojiv navýšily země, které na to mají kapacitu i suroviny, například Egypt, Alžírsko nebo Čína. Jana Krasová, Český rozhlas.
5: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Novinka od Evy Farné Perpetuum Mobile dozněla, dospívala minutu před 7:30 na Rádio Praha. Za chvíli to bude Jirka Štefla, pozve vás třeba na festival Svět knihy a také do Galerie Mánes. Tam zase můžete navštívit Le Market. Zůstaňte s námi. Tipy už za chvíli, teď ale počasí. Zítra ráno čekáme jasno nebo polojasno, později oblačno, k večeru opět projasnění a teploty 16 až 18 stupňů.

0: kapela Linkin Park dozněla na rádiu Praha minutu před 7:15. Je tu Jirka Štefl a jeho tipy.
1: V Křížíkových pavilonech na výstavišti pokračuje festival Svět knihy. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival je největším svátkem knihy v Česku. Setkáte se tam se spisovateli, literárními odborníky i nakladateli, a to v rámci čtení, diskuzí a prezentací. Program nabídne taky semináře, konference a pořady pro děti nebo fanoušky fantasy knih. Na své si tam přijdou milovníci beletrie i literatury faktu. V galerii Mánes můžete zase navštívit Le Market. Ten přináší výběr toho nejlepšího z lokální tvorby na jednom místě. Těšit se můžete na autorskou módu, šperky, přírodní kosmetiku i doplňky od pečlivě vybraných značek. A mezi Píseckou bránou a metrem Hradčanská je až do nedělního večera Spring Festival vína. Proudem tam tečou vína moravských, rakouských, německých, maďarských, španělských a nebo francouzských vinařů. No a dáte si tam i něco dobrého k jídlu. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Praha je kulturou.
3: Přijďte v sobotu 23. května do areálu Nekonečná Vypich a přilehlou pláň oslavit Den dětí s Domy dětí a mládeže z celé Prahy. Užijete si tvořivé dílny, sportovní a freestyleové zóny, ukázky techniky IZS a armády, koncerty Bereniky Kohoutové a kapely Poetika, dětskou show, kouzelnické vystoupení nebo letní kino. Zapište si do diáře Den dětí s Domy dětí a mládeže, sobota 23. května, Nekonečná Vypich. Více na www.dendetipraha.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Chcete vědět, co se děje a být v obraze? Chcete vědět, jak vypadáme a kde právě jsme?
5: Sledujte náš Instagram a přidejte se k

0: pražských Horních Počernicích začala výstavba první etapy bytového projektu Beranka. Celkem tam bude asi 300 jednotek. Rodiny v nouzi se často vrací do nevhodných podmínek ubytoven nebo azylových domů, varují předtím neziskovky. Britský ex-ministr zdravotnictví Streeting chce být novým šéfem Labouristů. Zítra čekáme jasno, později oblačno, teploty až 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dělníci začali v pražských Horních Počernicích stavět nájemní byty. Nové městské bydlení je součástí projektu Beranka. Mezi ulicemi Tlustého k odpočinku k Berance a Bořetická má celkem vzniknout asi 300 bytových jednotek. Odhadované náklady první etapy jsou přibližně 80 milionů korun, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
2: Konkrétně se jedná o 15 nových bytů a k nastěhování budou na jaře příštího roku. Tím cílem je, aby bylo bydlení ve městě dostupnější a hlavně pro lidi, kteří tu pracují a žijí.
0: Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně co se týče dostupného bydlení. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů armády spásy. Trendu si všímají i další organizace, které lidem v nouzi pomáhají. Třeba Člověk v tísni, pokračuje vedoucí sociální práce Kateřina Dosoudilová.
3: V Praze, kde se rodiny dostávaly do sociálních bytů, tak jsme náhle věděli, že se i zlepšili jejich zdravotní stav. Když bydlíte někde delší dobu, tak samozřejmě jste schopni si zajistit lékaře, a ne když každý měsíc nebo půl roku bydlíte někde jinde, nejste schopni zajistit lékařskou péči pro sebe a už vůbec třeba ne pro děti.
0: Podle platformy pro sociální bydlení je v bytové nouzi přes 60 tisíc dětí. Britský ex-ministr zdravotnictví Wes Streeting chce kandidovat na lídra labouristické strany. Oznámil to dva dny po své rezignaci na funkci ministra. Streeting tvrdí, že ztratil důvěru v současného šéfa labouristů a premiéra Keira Starmera. Ten odmítl rezignovat na post předsedy vlády po katastrofálních výsledcích strany v místních volbách na začátku května. Streeting si mimo jiné myslí, že vystoupení Británie z Evropské unie byla katastrofální chyba. Země by se podle něj měla do Evropské unie jednoho dne vrátit. O mužstvu, které přímo sestoupí z nejvyšší fotbalové soutěže, rozhodne až poslední kolo nadstavby. Poslední Baník Ostrava totiž porazil Zlín 2-0 a předposlední Dukla prohrála v Teplicích 0-1. Dukla tak pro udržení prvoligové příslušnosti nesmí za týden s ostravským Baníkem prohrát. Dnes ještě Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 0-3 a na úvod finále skupiny o umístění Karviná podlehla Olomouci 1-2. Zítra by mělo být nejprve jasno nebo polojasno, později oblačno a k večeru se opět vyjasní, teploty 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Teď na silnice a pojďme se podívat, jak to vypadá na dálnici D1. Z Prahy směrem do Brna je odstavené nákladní auto u 15. kilometru, částečně blokuje i pravý jízdní pruh a vybočuje se.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Zpěvák Daniel Žižka má poslední minuty na to, aby se připravil na finálové kolo hudební soutěže Eurovize. Jak to právě teď vypadá ve Vídni, tak to od nás uslyšíte už za chvíli. Na místě máme Jirku Štefla, našeho reportéra. A z muziky Olivia Rodrigo. Two Colors. November 2nd, hezký večer.

0: Krásný večer, tak tohle byl Daniel Žižka Crossroads a právě o něm bude teď řeč. Už za pár hodin budeme znát vítěze letošní Eurovize do finále 70. ročníku hudební soutěže, kterou hostí tentokrát Vídeň, se probojoval právě i český zpěvák Daniel Žižka. Přímo na místě všechno sleduje náš reportér Jirka Štefl. Zdravím tě, ahoj.
1: Krásný večer, Lenko, tobě i našim posluchačům, ahoj.
0: Jak to ve Vídni vypadá a kdy začne finálové kolo?
1: Tak Vídeň doslova žije Eurovizí už několik dnů a dokonce i týdnů. Jsou tady desetitisíce fanoušků z celého světa. Nejpočetnější skupinou jsou letos i Češi, a to i z toho důvodu, že Vídeň máme velmi dobře dopravně dostupnou. Já jsem se na chvíli šel schovat před deštěm a silným větrem, který tady dnes ve Vídni panuje, ale za chvíli vyrazím do takzvané eurovizní vesničky, která vznikla v centru Vídně a kde ten přímý přenos finále budou od 9 hodin večer sledovat tisíce fanoušků. Jinak dneska jsem se taky projel speciální eurovizní party tramvají, kde DJ hrál za jízdy ty největší eurovizní hity. No a musím říct, že i tohle byl velký zážitek nejen pro mě, ale taky pro ty fanoušky, kteří se tramvají projeli.
0: A kdy přesně bude zpívat Daniel Žižka a můžeme pro něho nějakým způsobem hlasovat?
1: Tak bude zpívat 11. v pořadí, to jeho vystoupení by podle scénáře, který mám k dispozici, mělo začít zhruba ve 22 hodin a 5 minut a bude mít 3 minuty na to, aby zaujal fanoušky a odborné poroty. Pro Daniela Žižku hlasovat my Češi nemůžeme, taková jsou pravidla, tak se mu snad podaří přesvědčit ostatní země, aby mu ten hlas poslali.
0: Letos je to tedy 70. ročník, chystají pořadatelé něco speciálního?
1: Ano, no a myslím si, že Vídeň má s těmi oslavami bohaté zkušenosti, protože 60. výročí Eurovize se taky slavilo právě tady. Já už jsem viděl generální zkoušku toho celého dnešního večera, no a na pódiu by se měly objevit třeba i zpěvačka Ruslana, která Eurovize vyhrála před 22 lety, no a budou tam s ní i další zpěváci a zpěvačky a taky dokonce i jedna skupina z minulých ročníků. Myslím si, že ten finálový večer opět nabídne něco, na co diváci a fanoušci Eurovize nezapomenou. V přímém přenosu ho odvysílá ČT1 nebo taky na i-vysílání si ho můžete naladit. No a od nás třeba na irozhlas.cz se určitě rozvíte výsledky.
0: Tolik, Jirka Štefl, moc děkujeme. Měj se hezky, naslyšenou, užij si to.
1: Naslyšenou, děkuju, krásný večer.
2: Praha žije hudbou. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.
3: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

Krásný večer, 8:30. Neléčený vysoký krevní tlak, cukrovka nebo vysoký cholesterol, to jsou hlavní rizikové faktory cévní mozkové příhody. Neurologové ji stále častěji vídají u pacientů do 50 let. Podrobnosti už za pár minut. Sledujeme i, jaké bude zítra počasí, tak zítra má být po ránu jasno nebo polojasno, později oblačno, k večeru opět vyjasnění. Teploty 16 až 18 stupňů.

0: Dobrý večer, Radio Praha stále s vámi. Teď máme minutu po 8:45. Pokleslý koutek úst, náhle vzniklá slabost poloviny těla nebo porucha řeči, tak se obvykle projevuje cévní mozková příhoda. Lékaři se s ní nesetkávají jen u lidí v seniorském věku, ale také častěji i u pacientů do 50 let.
1: Tu zelenou zkuste zelenou.
2: Radí se Anna Henlínová se svým přítelem Martinem, kterou z cest zvolit na lezecké stěně. Jako dítě prodělala před 15 lety mrtvici. S jejími následky na pravé polovině těla se potýká dodnes.
3: Třeba teď bylo vidět, že mi jdou cvakat expresky pravou rukou.
4: Nebudeme Aničku rušit teď už, ale cvaká teda další karabinu.
1: Teď zbývá poslední a bude nahoře, no.
4: Anička se spouští koleně dolů z výšky těch 10 metrů, kam před malou chvíli vyšplhala. Tak úžasné.
5: děkuju moc.
2: Kromě lezení se dnes věnuje i běhu, jízdě na kole a rehabilituje také sama doma. Běžnou součástí jejího života jsou také prohlídky na neurologické klinice ve fakultní nemocnici Motol a Homolka.
6: Aničko, můžete se postavit, tak a ukažte mi, jak jdete.
2: Vyzývá pacientku primář Aleš Tomek, který se o ní v poslední době stará.
6: Co ruka, jak je na tom?
7: Přes v ruce mám pořád, ale víc ji používám v běžných činnostech. Automaticky jako předtím, když jsem byla vlastně pravák do těch 11.
2: Přeučit se na levačku musela Anna právě kvůli mrtvici. Postihla ji na volejbalovém soustředění. Všechno začalo opakovaným mravenčením na pravé noze a ruce. Do nemocnice ji vezli až druhý den. To už byla ochrnutá na polovinu těla. Na to, že mrtvice může postihnout i děti, se podle neurologa Aleše Tomka někdy zapomíná.
6: Podezřívat tu mrtvici v každém věku je dobře. Tady bych připomněl pravidlo FAST, to znamená náhle vzniklá slabost jedné poloviny těla, ruky, nohy, pokles koutku nebo porucha řeči, znamená zavolejte sanitku, i kdyby to bylo dítě.
2: Ročně prodělá mrtvici podle neurologů 23 tisíc Čechů. 15% případů lékaři zaznamenávají u lidí do 50 let.
6: K čemu určitě dochází u mladších lidí obecně je podceňování prevence. Rizikovým faktorem číslo 1 pro mrtvici v každém věku je vysoký krevní tlak. Na druhém místě máme neléčenou cukrovku a na třetím místě neléčený vysoký cholesterol.
2: Základem prevence je kromě pravidelných preventivních prohlídek také správný životní styl, tedy zdravě jíst, nepít alkohol, nekouřit a pravidelně se hýbat. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Topíte se v reklamách.

0: Praha 9 chce rozšířit Vysočanský park zahrádky o bývalou zahrádkářskou kolonii. Policisté v Rígrově ulici v Chomutově zadrželi muže s dlouhou zbraní. V severoitalské Modeně najel muž s autem do lidí, několik z nich je vážně zraněno. Zítra ráno čekáme jasno nebo polojasno, později oblačno a teploty až 18 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Park zahrádky v pražských Vysočanech by se mohl rozšířit o bývalou zahrádkářskou kolonii. Areál s opuštěnými chatkami získalo loni hlavní město od Dominikánské církve. Vedení Prahy 9 by ho chtělo spravovat a vybudovat tam rekreační plochy nebo dětská hřiště, říká starosta městské části Tomáš Portlík z ODS.
2: Tady vlastně v té bývalé průmyslové oblasti vznikne naprosto unikátní park o velké rozloze, protože vlastně jsem tady získal ještě kdysi další pozemky, které jsou vlastně na druhé straně ulice Ivana Hlinky, tak tam by zase vzniklo sportoviště, které by bylo pro starší děti.
0: Běžci v Praze, Neratovicích a Třebíči se dnes postavili na start dobročinného běhu pro paměť národa. Symbolicky tak připomněli bojovníky za svobodu, politické vězně, válečné veterány nebo členy vlastní rodiny. Na startovní čísla si totiž mohli napsat, za koho nebo za co běží. Výtěžek ze startovného použije pořádající organizace Postbellum například na natáčení dalších příběhů do sbírky Paměť národa. Část peněz dostane také Centrum pomoci paměti národa. Policisté v Chomutově zadrželi muže, který se v Rígrově ulici v centru města pohyboval se střelnou zbraní. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové se muže podařilo zajistit po včasném oznámení na linku 158.
3: V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté. Veřejnost chceme ujistit, že v tuto chvíli již nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Děkujeme občanům za spolupráci a respektování pokynů policistů.
0: Muž v italském městě Modena najel autem do skupiny chodců a zranil 8 lidí, někteří z nich jsou ve vážném stavu. Policie řidiče zatkla a oznámila, že nehrozí další nebezpečí. Podle starosty města Modena je podezřelý muž italský občan původem ze severní Afriky. Modena je severoitalské město ležící nedaleko Boloni. Náš národní tým hraje na hokejovém mistrovství světa se Slovenskem. Odehrána je první třetina a stav utkání je 1-0 pro Slovence. Zítra ráno čekáme jasno nebo polojasno, později oblačno, ale k večeru se bude opět vyjasňovat a teploty 16 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Rádio Praha. Zóna 90.
4: Rádio Praha. Sobota 16. května. Co je nového, jsme se dozvěděli ve zprávách. Co se hrálo v 90. letech, si poslechneme v dalších 55 minutách. Zóna 90 právě začíná. Tady je Petr Jungmann a první várka hitů poslední dekády minulého století. Připomeneme si jednoho z nejslavnějších Čechů v hudebním světě. Ivana Krále s nádhernou So Bad. Na začátek 90. Pátek se dostaneme s Janet Jackson, ta zrovna dneska slaví kulatou 60. Prodala hodně přes 100 milionů desek a doma má 9letého synka. S dítětem si počkala až do 50. Dnes tu bude se singlem z desky Rhythm Nation. Love will never do without you. Všechno odstartuje blondýna z Londýna. Dido. V roce 1999 vydala své debutové a nejlepší album No Angel. Tady je druhý single z něj, Don't Think.

Devadesátky bez boy bandu? Nemyslitelné. Tehdy jich bylo. I u nás jsme měli třeba Lunetiky. Byli našimi hosty ve čtvrtek v poledne. Záznam rozhovoru u nás na webu. Tohle byla ale tenkrát světová chlapecká extra třída. Take That a Back for Good. Tady je Rádio Praha a hudební výlet od 26 do 36 let zpátky. Zóna 90. Vedle boybandů tehdy pobíhali po světových pódiích i řady drsňáků, rockerů a metalíků. Mezi nimi hrála by Metallica. Černým bezejmenným albem z roku 1991. Dneska si právě z něj zahrajeme Unforgiven. Ale nejen sladcí pubescenti nebo drsní rockeři byli symbolem doby. Třeba i takové šedé myši, docela normální týpci, které byste na ulici možná ani nepoznali, než hrábli do strun a neotevřeli pusu. To pak byla jiná káva, jako například Bryan Adams.

0: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej o lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahou. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý po 12. hodině na Rádiu Praha.
1: Zóna 90.

0: syn italské matky a ugandského otce, narozený v bavorském Mnichově. To byla další hvězda 90. let, Lou Bega. V roce 1999 měl jeden z největších světových hitů. Skoro všude jednička, jen v Americe trojka. To byl právě on, Mambo No. 5. Na Spotify už bude mít brzy miliardu zhlédnutí. Ladíte zónu 90 na Rádiu Praha. Do 10. ještě další velké hity té doby. Projdeme se ulicí s Janem Kalouskem, Česný Hawk zaspívá svůj životní hit One and Only a pak rychle někam mezi delfíny a dopravní letadla nad oceánem. Právě tam se odehrává klip s muzikou od projektu Adiemus. Teď zpěvák z Hanspaulky, svého času i zastupitel Prahy, Jan Kalousek.
1: Zóna 90. V sobotu večer na Praze.

Sheryl Crow, nejdřív doprovodná vokalistka na koncertech Michaela Jacksona, v devadesátkách pak jedna z největších ženských hvězd dekády a If It Makes You Happy. Dnešní Zóna 90 jde do finále se žebrákem na pláži ze zlata. To jsou samozřejmě Mike and the Mechanics, pak zprávy v 10. Hezký zbytek večera s rádiem.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas dnes navštívili posluchači. Otevřela se pro ně hlavní budova na Vinohradech i v Karlíně, ale i všechna regionální studia. Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Fotbalistky Sparty jsou po 5 letech mistryněmi nejvyšší ligy. Zítra bude jasno nebo polojasno, později oblačno a teploty 16 až 18 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: 3000 posluchačů navštívili Český rozhlas v Praze na Vinohradech. Na den otevřených dveří si mohli prohlédnout vysílací studia. Vidět mohli třeba natáčení rozhlasové hry nebo být přímo u živého vysílání.
3: V roce 1923, to znamená 18. května, kdy se tady poprvé ozvalo halo, halo, zde Radiožurnál.
4: Touto větou začalo nejen první rozhlasové vysílání v tehdejším Československu, ale taky komentované prohlídky budovy na Vinohradech. Té se zúčastnili třeba i posluchači, kteří přijeli z Polska.
5: Kolem 10 let poslouchám Český rozhlas tak dost pravidelně. Především podcast Vinohradská 12, který mám opravdu rád.
4: Den otevřených dveří přilákal i ty nejmladší. Svou oblíbenou stanici chtěl vidět třeba 11-letý Honza.
6: Já poslouchám Radio Junior. To je moje nejoblíbenější stanice.
4: Posluchači rozhlasová studia zaplnili třeba u přímého přenosu pořadu Tobogán nebo besedy moderátorů Radiožurnálu Jana Pokorného a Libora Boučka. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes o tom rozhodl okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu.
7: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
8: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
7: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
9: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakládala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov nekonečná.
7: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: V Severním moři uhynul keporkak přezdívaný Timmy. Voda velrybu vyplavila u dánského ostrova Anholt, informuje o tom agentura DPA s odkazem na německé úřady. Timmy od konce března několikrát uvízl na mělčině v Baltském moři. Na konci dubna ho iniciativa dobrovolníků vyprostila u severoněmeckých břehů a nákladním člunem přepravila do hlubších vod Severního moře. Odborníci po celou dobu upozorňovali, že šance na přežití keporkaka jsou nízké. Fotbalistky Sparty jsou po 5 letech mistryněmi nejvyšší ligy. Na hřišti Slávistek zvítězili 2-0 a kolo před koncem soutěže mají jistotu titulu. Zítra ráno čekáme v Praze jasno nebo polojasno, později oblačno, ale k večeru se bude opět vyjasňovat. A teploty zítra 16 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: Řadí se mezi naše největší náměstí v Praze a je taky velmi důležitým dopravním uzlem. To je Karlovo náměstí, lidově Karlák. Věděli jste, že se mu v historii říkalo dobytčí trh? Nebo že se v budově novoměstské radnice odehrála první pražská defenestrace? Přes den je to jedno z nejrušnějších míst v Praze. Je tu městský soud, budova ČVUT, nemocnice a taky legendami opředený Faustův dům. Pro víc zajímavostí z metropole sledujte náš Instagram. Praha je nej. Rádio Praha. Dejte si viny.
1: Každé pondělí jedině na Rádiu Praha.
0: Dvě letošní novinky v hlasování. Dermot Kennedy a nejnovější LP Weight of the Roots. Nebo Holly Humberstone a Cruel World. Kdo z nich nás bude v pondělí večer bavit? Dermot nebo Holly? Hlasujte na Facebooku Rádia Praha.

Každý den prožíváme společně s vámi. Víme, kde to v Praze jede a dobře víme, kde to v Praze pulzuje životem. Nalaďte se na Prahu. Rádio Praha na 107,1 FM v multiplexu DAB+ Českého rozhlasu i na praha.rozhlas.cz.

Posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou a mým hostem tentokrát bude umělecký ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Jaké české a zahraniční hvězdy letos dorazí na festival? Na koho se můžeme těšit v rámci Melting Potu a jak se Filip Košťálek cítí v nové roli uměleckého ředitele po Zlatce Holušové? Tak nejen o tom budeme mluvit už za chvíli.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je Filip Košťálek. Já vás zdravím po roce opět.
2: Dobrý den.
1: A naše dnešní téma Colors of Ostrava a vy jste tento rok poprvé, a teď doufám, že to řeknu správně, umělecký a kreativní ředitel. Nově.
2: Je to tak, zejména umělecký ředitel.
1: Po Zlatce Holoušové. Tak jak se cítíte v nové roli?
2: Já se cítím skvěle, je to, vždycky říkám, víc práce, víc odpovědnosti, jinak vlastně všechno zůstalo při starém. To nejdůležitější je, že ten festival stále připravuje stejný tým a festival je týmová disciplina. Samozřejmě je to o tom nastavovat vize, strategie, přivést ty hvězdy, které chtějí návštěvníci vidět, ale mám radost, že mám k tomu kruce skvělé kolegy.
1: Já jsem si říkala, jakou jste třeba prošel změnou a tak jsem si představovala, jestli teď lítáte první třídou a máte ke snídani kaviár?
2: Ne, vůbec ne. Naopak bych řekl, že no, opravdu jako pracuji více, ale zároveň to mnohem ještě taky jako možná o něco více naplňuje.
1: My jsme se o tom bavili i před rokem, ale potom už v rámci toho samotného festivalu, ten letos je 15. až 18. července, tak tam už malinko vydechnete, anebo tam je to ten největší hype?
2: Já mám trochu jinou sinusoidu práce než kolegové, protože pro mě ten největší hype je právě od září do prosince ledna, kde se schání kompletní program a ty největší hvězdy na festival. A potom v tom dubnu, květnu se mi to trošku jako zlehčuje a zatímco celý tým maká na plné obrátky a ty kola už se točí naplno, tak já si můžu trošku oddechnout, ale potom samozřejmě, když už nastává to festivalové období červen, červenec, tak to už všichni příliš nespí a věnují se naplno festivalu.
1: Ale když se děje nějaký zásadní průšvih v dni konání festivalu nebo v tom období, tak volají asi vám.
2: Jasně, jsem jeden z těch lidí, který tady tohle musí řešit, ale zároveň je nás víc, protože se všechny ty případné problémy dějí v okamžicích a je potřeba na to mít víc čistý hlav.
1: Takže jste současně krizový manažer v tu chvíli.
2: Občas ano.
1: A teď rovnou ty hvězdy. Vypíchnu pár, vy mě doplníte. 21 Pilots, Teddy Swims, Moby, mimochodem všechny hrajeme na Rádiu Praha. Takže jak bylo těžké získat zrovna tuhle trojku, která bych řekla, že je takovým topem letos?
2: Vše to trvalo roky a roky práce. 21 Pilots, ty máme i díky toho, že u nás hráli před 4 lety. Teď se vrací s novým albem a při jednáních s agentem jasně zaznělo, že se k nám vrací, protože jim u nás bylo dobře, líbilo se jim technická zázemí, publikum a tak dále. Takže budou mít novou show, bude to velké, tak jak jsme u nich zvyklí. U Mobyho, který vystoupí v pátek, to bylo opravdu o 6, možná 8 letech práce, kdy jsme každých pár měsíců psali, kontaktovali agenta, jestli už konečně ten Moby nevyráží na tour. No a nakonec nám tak mimo děk před rokem a půl řekl, jo, teď už by to šlo a pozor, nepojede jako DJ, ale s celou kapelou. Mm-hmm. A takže se do Česka vrací po 17 letech, je to opravdu dlouho a uvidíme ho v plné parádě se spoustou muzikantů na pódiu. No a tedy svým, to je vlastně nejnovější hvězda v tom veřejném prostoru. O tom jsme začali snít zhruba před 2 lety, když jsme jeli na konferenci do Londýna, tak doslova hrál všude. Od nákupních center přes letiště, přes taxíky jsme si říkali, toho musíme mít. Nepovedlo se to loni, povedlo se to až letos, kdy vyráží na evropské turné a potom, co jsem viděl právě na Coachelle v Americe, kde vlastně kapely vždy vytáhnou to nejlepší, co mají v záloze, tak ten jeho hlas je skvostný a ta show ještě lepší.
3: Rádio Praha 107,1 FM a

0: Vahalové.
1: Se mnou je stále Filip Košťálek a já jsem vypíchla ty pro mě hlavní hvězdy, 21 Pilots, tedy Swims a Moby, ti budou tedy na letošním festivalu Colors of Ostrava. Ale za vás, koho byste z těch zahraničních hvězd vypíchl? Klidně i ty méně známá jména.
2: Rozhodně je to projekt Tomora, protože jsme první český festival a jeden z mála festivalů na světě, který tenhle projekt přivítá. Je to projekt norské zpěvačky Aurory, ta už k nám teda přijede po třetí, která a ta se spojila s vlastně o generaci, možná o dvě generace starším Tomem Rowlandsem z Chemical Brothers. Udělali spolu album a vyráží na první společné tour, takže to pro hudební fanoušky bude ještě o to větší svátek. No a potom rozhodně Audrey Nuna. Tu lidé můžou hrát znát z uskupení Huntrix, nebo taky z filmu K-pop Demon Hunters, lovkyně démonů. K-pop pobláznili to naprosto snad všechny po celém světě, zejména o tom své budou vědět rodiče menších dětí. A tahle představitelka Miri, což je jedna z těch tří postav v Lovkyních démonů, tak právě přijde k nám na Colors.
1: Vím, že posluchači a diváci často mají rádi ty specifické požadavky těch kapel. Je tam letos něco specifického?
2: Letos nás, co se týče požadavku, příliš nic nepřekvapuje až na to, jak velké a objemné jsou ty tour parties, ty skupiny, které doprovázejí umělce. Třeba se zpěvačkou Lord přijede 70 lidí a na pódiu jich bude zhruba možná 8, možná 9. Takže je to velký ansábl od maskérů, techniků, řidičů. Uvidíme, kdo všechno v té partě bude. A to je zatím jeden z prvních požadavků, který máme. Takže uvidíme, jak ty ostatní kapely budou se možná přeskakovat v rámci té početnosti tady té touring party.
1: Já vím, že jsem se ptala i loni v rámci našeho rozhovoru, ale vy jako ředitel máte prostor si některou z těch kapel poslechnout nebo opravdu pobíháte?
2: Já se snažím pobíhat po festivalu, abych to viděl co nejvíc, protože mě samozřejmě nezajímá až tak ten koncert samotný, protože ten jsem většinou viděl, ale zajímá mě, jak na to reaguje naše publikum, jestli je tam hodně lidí, málo lidí, jestli odchází, nebo jestli naopak přichází a jakou to má dynamiku u nás, protože každý ten koncert je jedinečný.
1: A znamená to, když jsme se bavili o těch zahraničních hvězdách, že v tuhle chvíli třeba už plánujete, dejme tomu rok 2030 a máte zhruba představu, kdo třeba přijede?
2: Takhle daleko nevidíme. Takhle daleko nevidí ani samotné kapely. Možná často neví ani, jestli budou spolu ještě. Ale většinou ty domluvy probíhají rok a půl dopředu, takže v těchto dnech už řešíme rozhodně rok 2027.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Váhalové.
1: Lenky Váhalové. Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou ve studiu je Filip Košťálek, naše dnešní téma Colors of Ostrava a určitě bychom měli zmínit i české interprety. Barbara Kanizová, Bert and Friends, Kateřina Marie Tichá, Lenka Dusilová a tak dále a tak dále. Mimochodem nalákám, Barbara Kanizová bude brzo naším hostem, takže Colorsy probereme určitě i s ní.
2: Ostravačka.
1: Nicméně já věřím, že nápor českých kapel a českých interpretů je veliký. Píšou vám, máte v mailové schránce nabídky každý rok?
2: Píšou nám každý rok. Letos jsme udělali už tradičně open call, protože máme ještě takovou malou scénu Red Stage pro nové talenty, mladé kapely. A letos se nám přihlásilo přes 500 kapel, ze kterých musíme teda vybrat 16, takže těžká disciplína. Ale samozřejmě Colors of Ostrava znamenají stále i velkou hodnotu pro ty etablované interprety. A my se snažíme k tomu přistupovat tím stylem, abychom podpořili kapely, které vydávají nové album. Opravdu jejich kariéra se razantně proměňuje k lepšímu a tak podobně, takže mám radost, že fakt k nám přijíždějí jak ty nejnovější objevy, tak stálice typu Miraj, IMT Smile a podobně.
1: Takže vy sledujete, jak ta kapela v ten daný rok je aktivní a když vydává desku nebo chystá něco velkého, tak je to i důvod vzít jí na festival.
2: Je to tak, protože český rybníček je malý a potřebujeme nějaký filtr. Ten filtr je ta aktuálnost, trendovost.
1: Takže je to nějaký malý návod pro kapely, že ideálně třeba v květnu, v červnu něco vydat, aby
2: rozhodně
1: mohli jet na Colorsy.
2: Ještě navíc máme rádi speciální projekty, takže právě třeba Lenka Dusilová slaví 50 let, bude mít speciální koncert. Václav Havelka vystoupí s Elpidou, což je sbor seniorů, zase speciální show. A i spousta kapel, ať už je to právě třeba Miraj nebo Nobody Listen, chystají speciální sety a stage designy, aby to bylo jiné než na jiných akcích.
1: Máte představu, kolik kapel je v České republice?
2: Vůbec ne, říká se, co Čech, co muzikant, takže jich bude hodně.
1: Určitě několik tisíc, jak těch známých, samozřejmě známých je pár desítek, ale i těch méně známých, ale proč na vašem festivalu je místo takzvaně jenom pro těch 16?
2: My jsme primárně mezinárodní hudební festival a když to vysvětluji kapelám, tak vždy říkám, že oni nejsou v konkurenci českých kapel, ale v konkurenci toho světového zážitku. Takže my vybíráme opravdu ty, kteří dokážou uspět v tady téhle velké světové konkurenci. No a zároveň naše scény jsou poměrně velké. I tady tahle malá scéna má kapacitu třeba 2000 lidí a není úplně nezvyklé, že by třeba kapela byla opravdu zaměřená jako na klubové koncerty a ne pro každého je tady tohle openerové velké pódium, ale samozřejmě je to těžké, ještě navíc, když v Česku se všichni známe a na Colors velmi rádi podporujeme nové, mladé, dravé talenty, ale bohužel nemáme prostě prostor na všechny.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Radio Praha a se mnou je stále můj host Filip Košťálek a teď určitě Melting Pot, tam je spousta zajímavých hostů. Jeden mě zaujal František, nebo zaujal mě všichni, ale jeden výjimečně František Nobloch, protože byl nedávno mým hostem a ten se zabývá tématem longevity, dlouhověkostí. A vím, že když jsme se spolu bavili, takže Colors of Ostrava také myslí na ty celospolečenské témata. Tak jaké je to současné téma, které tam chcete vyzdvihnout?
2: Těch témat je více, je to jak zmíněné longevity, tak taky vztahy, které budeme s Honzou Vojtkem řešit asi ve třech, ve čtyřech slotech, ale pak samozřejmě AI a to, jaká bude role člověka ve světě, kterému bude vládnout umělá inteligence, nebo třeba mezinárodní vztahy, čím dál tím víc se nám ten svět proměňuje a myslím, že je super se o tom bavit s lidmi, kteří tím žijou každý den. Andreas Papadopoulos pro nás připravil sérii debat, ať už s Jakubem Santo a s dalšími. Přijede taky Miroslav Bart a Nina Špitálníková, zase bude mluvit o Koreji. Takže jsou to témata, která nás provází vlastně denně. A na Melting Potu můžeme nejenom poslouchat ty skvělé debaty a chytré lidi, ale zároveň se ptát, bavit se společně a slyšet různé názory.
1: A za umělou inteligenci je tam Sahra Polak, pokud si správně pamatuju. A na tuhle část programu máte trochu čas?
2: Tam je to mnohem horší než u hudby, protože u těch přednášek je potřeba zůstat tam.

0: Člověk nezíská žádný pocit ze 3 minut, ale musí zůstat celou dobu. A o to víc jsem nadšený, když vidím návštěvníky přicházet už v 11 dopoledne, jak zaplují na ty diskuzní scény a stráví tam často celý den. Některým stačí jít potom jenom na jeden koncert a domů, aby zase ráno byli fresh na další přednášky, a s tom mám vždycky velkou radost. Bohužel já se musím podívat leda tak v záznamu.
1: Festival Colors of Ostrava podporuje i Česká televize, Český rozhlas. Bude i letos Airstream přímo na místě?
0: Bude Airstream a řešíme i zajímavé hosty do vysílání. No a Český rozhlas bude mít také své pořady právě v rámci Melting Potu, ať už je to Vinohradská 12, Buchty a tak podobně.
1: A teď taková lehce kontroverzní otázka, protože ten festival je už řadu let ve Vítkovicích a tam se zvažuje, že se ten prostor vyklidí a developeři začnou stavět. Tak v jaké je to fázi a co budete dělat, pokud už tam nebudete moci být?
0: Jasně. On se nám ten areál proměňuje od toho roku 2012, kdy jsme v podstatě z džungle začali budovat festivalový areál, tak dneska už ten areál vypadá úplně jinak, přibývají tam nové budovy pod taktovkou Leskota a spoustu dalších věcí se v něm děje. My jsme zpěti s Ostravou, Ostravě vždycky budem. Vím, že ještě to bude znamenat pár let, než vůbec dojde k té k nové výstavbě. A co bude potom, uvidíme, věnujeme se tomu, ale já chci říct to, že z Ostravy nezmizíme, naopak zase budeme hledat to, aby ten zážitek byl zase ještě jiný, úspěšnější.
1: Ale je tam možnost, že se třeba ta fáze té výstavby ještě posune. Není nic definitivního.
0: To se uvidí, to není úplně na nás, je to samozřejmě na developerech a já jsem zastánce toho, že město se má posouvat, má se proměňovat. Je to vlastně běžný fakt, že v momentě, kdy existuje brownfield a dokáže ho nějakým způsobem zútulňovat kultura nebo vzdělávání, tak dřív nebo později se začne proměňovat v obytnou zónu a vidíme to ve všech světových metropolích. Takže nemyslím si, že Ostrava bude výjimkou, ale naopak je to výzva hledat nové věci a pomoct zase novému místu.
1: Ale tak jako tak, prostě v Ostravě, maximálně v blízkém okolí, ten festival zůstane za každou cenu.
0: Jsme Colors of Ostrava.
1: To byste museli měnit název, to je pravda. Každopádně, na co si často třeba diváci nebo návštěvníci festivalu stěžují, je ubytování. Toho je stále nedostatek. Máte nějaký tip?
0: Samozřejmě kempy jsou stále k dostání, ale chápu, že to není pro všechny, byť třeba jsme dali do prodeje i nové stany, které jsou takové ty glamour stany, ve kterých už máte madraci a mnohem luxusnější pobyt. Ale já bych řekl, že už to je téma stále menší, spíš pracujeme na osvětě, na tom, že do Ostravy se za 15 minut dá dostat z Havířova, z Frýdku Místku, z všech přilehlých malých měst, kde těch kapacit je dostatek, takže nemyslím si, že by to bylo tak tristní.
1: Já jsem jeden čas jezdila i z Čeladne, z Beskyd.
0: No, takže, a tam je krásně, tam je krásně, dá se to spojit dopoledne na hory, odpoledne na festival, takže je to spíš o tom, že když nám někdo přijíždí mimo kraj, tak musí trošku zapátrat a vědět, že opravdu to spojení, třeba letos i Střince řešíme přidané vlaky a je to velmi jednoduché do pár minut. V rámci Prahy by to bylo vlastně pořád ve městě.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha. Hit týdne. Číslo 3.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, od mikrofonu vás zdraví Lenka Vahalová a také můj dnešní host, což je Filip Košťálek. A my jsme probrali ty zahraniční hvězdy, české hvězdy, samozřejmě Melting Pot, ale Colors of Ostrava, to není jenom muzika, ale je tam i spousta dalších aktivit. Vím, že tam je stage pro děti a tak dále. Tak na co dalšího lákáte návštěvníky?
2: Je to tak, máme Family Park, kde máme dvě scény pro děti, workshopy, hry, ale taky koncerty, třeba Kašpárek v rohlíku, Pokáč se svým novým dětským albem. To mě velmi baví, protože každý rok přivítáme víc než 3000 dětí a opravdu je to rodinný festival, kde se všichni cítí bezpečně, můžou si to užít. Rodiče většinou nás proklínají, protože musí vzít ty děti, že je to super i pro ně, ale slýchávám to, že je to tak, že dva dny stráví s dětma, dva dny sami. No a potom samozřejmě divadla, letos Huse na provázku, Klicperovo divadlo, ale taky bez ruči, s Baníčkem, ale
1: takže... A opět v gongu?
2: Opět v gongu na velké scéně, unikátní zážitek, už běží rezervace, takže pokud se tam posluchači chtějí dostat, tak doporučuji zakoupit rezervaci, aby měli to místo pro sebe. Projekce s Karlovarským filmovým festivalem, většinou to bývají takové ty první reprízy v Česku po Karlovarském filmovém festivalu. Je toho spousta a i naši partneři chystají spousty aktivací, do kterých lidé můžou zaplout, odpočinout si, klademe důraz na to právě, aby spíš to byly čilovější aktivity. Například Airstream Českého rozhlasu je příkladem, kdy nejenom, že si odpočinou ti návštěvníci, ale taky si poslechnou ještě něco navíc.
1: A je pravda, že v době konání festivalu se Praha přesouvá do Ostravy?
2: Já myslím, že celé Česko se přesouvá do Ostravy a taky kousek Polska a Slovenska. A my jsme za to strašně rádi, protože k nám jezdí návštěvníci napříč, ať už jsou to fanoušci hudby, fanoušci filmu, fanoušci divadla, ale taky biznismeni. To, co se děje na pozadí festivalu, z toho mám velkou radost, protože tou naší rolí je nejenom bavit, ale i ukázat, že kultura má své místo k tomu, aby společnost byla úspěšnější, bohatší jako celek a taky otevřenější.
1: A říká se, že v Ostravě klesne kriminalita, to jsme se bavili i minule.
2: Je to tak, já doufám, že to stále pravda, ale určitě jo. A mám rád, že to Ostrava se během festivalu naprosto promění, ožívají restaurace a vlastně ožívají i lidé, protože najednou je to jiné světové.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: ve finále. Se mnou je stále Filip Košťálek a teď mám trošku producentskou otázku. Dá se ten festival zaplatit primárně z lístků, anebo je nutné to doplnit partnery?
1: Ne, z lístků se takhle velký festival už zaplatit nedá. Náš rozpočet obrat je nějakých 300 milionů korun za rok. Je to tým lidí, kteří ten festival chystají, kapely drahnou každý rok o 100 000 euro. Takže jsou to samozřejmě lístky, je to to, co se vypije a sní na festivalu, no a pak partneři. My máme radost, že se těšíme velké přízni partnerů, dokážeme vždy najít tu hranici toho, jak si vzájemně pomoci a bez nich by to rozhodně nešlo.
0: A ozývají se vám partneři sami, že chtějí být součástí tohohle eventu, anebo musíte hledat i vy sami?
1: Partneři se sami ozývají, mám z toho radost, ale zároveň je to vždy dialog, protože i my se snažíme hledat partnery, kteří třeba mají možnost přinést něco nového na festival a naopak my se snažíme přinést něco nového těm partnerům.
0: A v čem je specifická VIP vstupenka? Co přináší divákům a posluchačům?
1: VIP vstupenka přináší ještě nový rozměr komfortu, takže jsou to třeba kamenné záchody, což po 4-dní festivalu ocení spousta lidí. Je to výhled na hlavní stage, je to speciální bar, speciální občerstvení a samozřejmě taky možnost potkat se často třeba právě s vystupujícími, protože všichni naši umělci a speakři mají vstup do VIP zóny.
0: A na úplný závěr, Kovářová kobyla chodí nebo nechodí bosa? A myslím to tak, jestli máte čas ještě během roku si jen tak zajet někam na festival, ale opravdu jako divák, ne jako promotér.
1: To je dobrá otázka. Asi bych to neuměl. Asi bych neuměl si jen tak užít
0: festival. Vždycky pracujete.
1: Vždycky pracuji. Vlastně, když si naladím český rozhlas a poslouchám hudbu, tak já vlastně pracuji.
0: Takže posloucháte, jestli je to třeba kapela, která by se vám na další ročník hodila?
1: Je to tak.
0: Stage.
1: A když ji neznám, tak ji hned hledám. A když ležím na pláži a běží taková ta hudba v pozadí, tak mi první 3 dny na dovolené běží hlavou, kolik ta kapela stojí a jestli ji můžeme mít. Ale pak se vždycky vylečím.
0: Já jsem to z vás minule nedostala, ale jaká je ta nejdražší kapela, kterou jste kdy zaplatili?
1: Stává se pravidlem, že je to vždy kapela z toho posledního ročníku.
0: No a ta částka?
1: To nemůžu říct, ale globálně můžu říct, že dneska už headlineři vlastně stojí až někde k 1 000 000 euro.
0: A je nějaký interpret na světě, na kterého prostě víte, že nedosáhnete?
1: Je jich spousta, ať už zmíníme Taylor Swift a všechny tady tyhle hvězdy, které vyprodávají obrovské stadiony, letiště, tak na ty už nedosáhneme, protože těm se nevyplatí už přijet na festival.
0: A jestli tam úplně jednoduše nedají vám nějakou slevu?
1: Tam už bohužel to nefunguje takhle.
0: Že by si zamilovali ten kraj nebo to místo a přijeli, protože je to baví ten festival.
1: Bohužel mám pocit, že už na téhle úrovni je to hodně biznis a je potřeba si uvědomit, že ty kapely neživí jenom sebe, nebo nejužší tým, ale často to jsou stovky lidí, kteří za nima stojí, takže bohužel si nemůžou dovolit vyjet jen tak na tour a zadotovat to ze svého.
0: Ale podle Guardian jste jeden z nejlepších festivalů na světě, je to tak?
1: Je to tak, dokonce už po 4. po sobě jsme byli hodnoceni jako top 10 největších evropských festivalů, ale to nic nemění na té ekonomice. Samozřejmě existují kapely, které jezdí na festivaly, existují kapely, které jezdí na stadiony a my se vždy snažíme přivést to nejlepší, co je v tom daném ročníku možné.
0: Ale chci tím říct, že když oslavujete ty kapely, tak nejste úplně neznámý pro ně.
1: Je to tak, dneska už je to o tom, že často se nám ozývají i kapely, ačkoví headlineři, že by chtěli hrát v Ostravě. Což je úžasné, protože člověk si přečte v tom předmětu e-mailu to velké zvučné jméno a pak my bychom teda k vám rádi přijeli. Samozřejmě s tím souvisí finanční nabídka a všechno ostatní, ale už nemáme problém s tím, že by se s náma svět nebavil. Právě naopak chtí být kámoši a to je super.
0: Se mnou byl Filip Košťálek a zveme na festival Colors of Ostrava. Moc vám děkuju.
1: Moc díky a těším se na vás v Ostravě.

0: Pondělí 30. června, slunečný začátek letních prázdnin roku 2014. V severočeském Rumburku už od rána probíhá rozsáhlá pátrací akce. Tým složený z policistů a dobrovolníků právě řeší zmizení dvou žen. Prostitutky, po které u silnice zůstala jen láhev s pitím, a mladé ženy, jejíž pohřešování nahlásila rodina předchozí den. Jejich 27letá Dagmar prý v sobotu odpoledne odešla z domu a už se nevrátila. Když o sobě nedala vědět ani v neděli večer, už to na neplánovaný víkendový výlet rozhodně nevypadalo. A příbuzní s obavami zavolali na policii.
1: Takže jsme tam měli lidi z kriminálky i lidi z pozádkový. Tam nám jde primárně o to, protože potřebujeme mít místní znalost, že jo. Ten kraj je obrovský a my, když tam přijedeme takhle jednou za nějaký uherák, tak se tam vůbec neorientujeme.
0: Ústecký kriminalista Alexandr Fuč vzpomíná na úvodní okamžiky případu, který v létě roku 2014 vyděsil obyvatele Rumburku a jeho okolí. Když se pátrací tým 30. června v odpoledních hodinách dostává k vyvýšeným svahům v okolí pivovarského rybníku, objeví mezi stromy a křovinami neznámou ženu. Její mrtvola je napůl vysvlečená a pokrytá natrhanou trávou. O nálezu se v tu chvíli dozvídá i krajský vyšetřovatel Jiří Opravil.
2: Pro mě tenhle ten případ začal tím, že já jsem shodou okolností měl dosah, takže já jsem tam měl rovnou na výjezd, kdy mě tam vedení poslalo s tím, že máme nález mrtvoly mladé ženy.
3: Ve 20 hodin 5 minut bylo započato ohledání místa činu u pivovarského rybníka v Rumburku, kdy důvodem ohledání je nález mrtvoly ženy dosud neznámé totožnosti. Ohledání místa provádí kapitán Jiří Opravil.
4: Dále se přemýšlíme na místo nálezu těla po pravé straně rybníka. Jedná se o štěrkovou cestu, částečně prorostlou trávou, na levé straně zcela zatravněná, vedoucí mezi zrostlými stromy, převážně duby.
1: Tělo bylo nalezený kousek od toho rybníku, o kterém jsem se už zmínil, a tělo bylo zaházené travou. Bylo jasné, že dotyčná je po smrti. Na místo byla přivolána soudní lékařka primářka Vlčková. Bylo zahájené ohledání. No a přitom bylo zjištěné to, že byla uškrcená a i znásilněná.
5: Žena s obnaženou dolní polovinou těla v poloze na břiše, mírně šikmo ze svahu na horní polovině těla. Mikina, pod ní šedé tričko, na břiše oděrky a zdá se i podlitiny. Něco z toho mohlo vzniknout předsmrtně, ale bez histologického vyšetření, vzhledem k tomu, že už je tady spousta hmyzu, těžko, nicméně na krku nález je jednoznačný teďko.
4: Ve 21.25 hodin bylo ohledání těla přerušeno z důvodu zajištění pachové stopy na krku poškozené.
2: Na místě se nenacházely ty odědní svršky, které ty poškození chyběly. Nenašel se mobilní telefon, doklady, nenašla se peněženka, nic. Takže provedlo se standardní ohledání místa, kdy bylo zajištěno, řekl bych, desítky stop. A to je prostě většinou problém toho, když se jedná o vraždu, která není v bytě, v domě, v renovovaném prostranství, že ty stopy můžou být kdekoliv.
0: Důležitý posun ale nastal v okamžiku, kdy dorazil místní policista s podrobnými informacemi o hledané Dagmar. Odpovídal její popis i oblečení, ve kterém v sobotu odešla z domu.
2: Dělali jsme i širší ohledání místa činu, kdy teda jsme dělali ohledání i ve vrtulníku, kdy jsme monitorovali ten prostor z vrchu, jenomže problém byl to, že bylo léto, bylo všechno zarostlý zelený, takže jsme nenašli ty věci.
1: Je příznivý to, že máme zjištěnou totožnost oběti. To je jako samozřejmě alfa omega. Každopádně, co se týče rodiny a pozůstalých, to je vždycky pro nás jakoby priorita práce s nima. Tady já jsem měl pracovnici v tom týmu, která měla tuhle tu roli komunikace s matkou poškozený.
0: Rodina mladé ženy se musela smířit se skutečností, že jejich dcera se domů už nevrátí. Navíc teď bylo důležité, aby kriminalistům pomohli s dalším pátráním po vrahovi a popsali, jak jejich dcera žila a s kým se stýkala.
1: Na začátku hned se nám tam vyskyt teda přítel zavražděný. A ten nám do toho moc světla jakoby nepřines, naopak do jistý míry se pro nás stal na tom začátku jako podezřelým, protože prostě neměl alibi, spoustu věcí si nepamatoval.
2: Tvrdil, že pil v nějaký době s nějakýma kamarádama, který víceméně to nepotvrdili. Ty časy byly jiný, než on uváděl, a na samotnou tu dobu smrti neměl alibi. On uváděl, že na ní čekal u ní před barákem, že nepřišla. Je pravda sice, že ta matka ho tam našla druhý den, že tam spal před barákem, ale to alibi na ten skutek neměl. Už ten jeho prvotní výslech nebyl úplně tak jakoby adekvátní, neodpovídal tomu, víceméně lhal. Zbytečně se do toho víc a víc zamotával a pro nás v té době asi se stal podezřelým číslo jedna.
1: Je potřeba tady jako mluvit o těch výpisech z telekomunikace, že jo? S těma prostě policie musí pracovat a pracujeme s nima obligatorně a těch výpisů vznikne na takovýchhle případech hrozný kvanta. My jsme měli výpis telekomunikace, který nám ale nedává obsah té komunikace, že jo? Tu prostě musíme pak získat případně z druhé strany nebo nálezem některých věcí. Bohužel i tenhle ten fakt, že z těch výpisů z telekomunikace vyšlo najevo, že on je ten poslední, kdo s ní telefonoval, tak to nějak nezlehčovalo tu jeho situaci, když to tak řeknu.
0: Kriminalisté ale zjistili, že v okolí pivovarského rybníku se 28. června pohybovalo mnoho lidí a u všech prověřovali alibi.
1: Těch poznatků se samozřejmě objevila řada. Za zmínku by stál třeba člověk, kterýho jsme taky museli prověřovat, který seděl celou noc v baru v Rumburku, kde si prohlížel porno a někde v době po obědní se z toho baru zvednul a šel se vyspat k rybníku.
0: Tento mladík byl podezřelým číslo dvě, protože u pivovarského rybníku spal přesně v té době, kdy podle odhadů soudních lékařů došlo k vraždě. Z dalších jeho výpovědí a svědectví ale vyplývalo, že on nejspíš vrahem nebude. Byl tu ale ještě třetí podezřelý. Muž, který měl blízko k zavražděné a věděl, že se svým přítelem právě rozešla.
1: Oni se tak občasně rozcházeli, pak zase scházeli. No a ten pátek před tou vraždou jí začal SMS-kama obtěžovat nějaký člověk z Rumburku, který v té oblasti bydlel v chatě a vlastně je nutný říct, že ze směru bydliště k rybníku je to ve směru k té chatě. Takže ten nám se tam taky tohle z toho objevil. My jsme nemohli ho vyloučit, nevěděli jsme, jestli se spolu nesešli.
0: Postupně byla většina podezřelých z vyšetřování vyloučena a zůstal jen bývalý přítel dívky. Ten ale popíral, že by vraždil a dokonce souhlasil i s detektorem lži. Jeho výsledky ale nebyly přesvědčivé a policie čekala na vyhodnocení genetického profilu získaného z pochvy zavražděné ženy. Shoda s přítelovým DNA ale byla vyloučena.
1: To, že jsme měli zjištěný nějaký DNA, nebo respektive ten Y někoho, tak to mohlo být ještě nějaký dobrovolný styk před tou vraždou. A to mohl být právě motiv, proč by to mohl teda být ten přítel.
0: Podle této verze někdo mohl mít s dívkou dobrovolný pohlavní styk, její přítel na to přišel a dívku mohl uškrtit. Neznámých ale bylo stále mnoho. A tak se policie 2 měsíce po vraždě rozhodla pro mimořádný plošný screening. V první fázi začala v Rumburku odebírat DNA všem mužům od 25 do 35 let věku.
2: Věřili jsme tomu, protože to místo toho činu bylo tak specifický, bylo tak zašitý, že jsme se domnívali, že prakticky člověk, který to tam nezná, tak tam ani nedojde k tomu rybníku. Takže jsme tak jakoby předjímali a věřili jsme tomu, že to bude někdo z místních.
1: Ty lidi byli ochotní se toho účastnit. protože asi měli i strach z toho pachatele, že jo, možného, který by se tam pohyboval, tak nám chtěli určitě ulehčit tu práci. Sám člověk jako policajt, který to vyšetřuje, tak prostě jede a sám má z toho jako tu hrůzu, že by mohl zůstat ten pachatel v prostoru.
2: Byl problém i v tom, že samozřejmě je to dost finančně i náročný, takže se toho chopil kriminalistický ústav, protože ani okté naše nemělo takové kapacity, aby se tomu mohlo věnovat. Takže více než další 3 měsíce se odebíraly vlastně ty profily DNA od těch mužů, ale trvalo to prostě dlouho. S každým odběrem jsme nejezdili do Prahy, takže se vždycky udělala nějaká sada, naplnila se krabice a ta se vždycky odvezla. Jo. A pak zase trvalo, než se to vyhodnotí.
0: Kriminalisté Ústeckého kraje ve spolupráci s místní policií obcházeli Rumburk a postupně rozšířili věkovou hranici prověřovaných mužů i na nižší ročníky. Během 5 měsíců odebrali 1536 vzorků a každý týden s nadějí čekali na vyhodnocené výsledky z kriminalistického ústavu. Byl to nejrozsáhlejší odběr DNA v historii české kriminalistiky.
1: My jsme za tu naší činnost neměli výraznějšího problému s tím, že by nás někdo odmítal, protože si myslím, že zájem těch lidí, kteří v tom místě bydlejí, tak je stejný jako zájem policie.
2: Samozřejmě ten institut je koncipován tak, že teoreticky je to dobrovolné, ale pokud by někdo odmítl, tak se souhlasem státního zástupce lze toho člověka přinutit. Takže kdyby ten člověk nechtěl, tak samozřejmě nějakými donucovacími prostředky bychom se k tomu samozřejmě jeho profilu dostali.
1: Jeden pátek v lednu, už teda bylo vlastně půl roku od vraždy, mi volají z kriminalistického ústavu a já myslel, že mi volají úplně kvůli něčemu jinému. A oni mi volali takovouhle teda jakoby pro nás příznivou zprávu, že došlo teda k dorovnání vzorku, ten byl označen 1002, to je zajímavost.
0: V okamžiku, kdy analýza genetického odběru s číslem 1002 ukázala na 28-letého Zdeňka Streleckého, začal ho kriminalistický tým Jiřího Vopravila a Alexandra Fuče nenápadně prověřovat. Strelecký byl propuštěný recidivista a v minulosti byl odsouzený za brutální napadení 2 mužů, z nichž jednomu vypíchl oko, a tak kriminalisté doufali, že mají správného muže. Genetická stopa Y, získaná po vraždě, totiž neukazuje na konkrétního člověka.
2: To znamená, že jsme pořád neměli konkrétního pachatele. Měli jsme osobu mužského pohlaví, která byla z té rodiny, protože ten haplotyp typu Y obsahují všichni muži v dané rodině za sebou. Takže to může být otec, syn, děda, praděda. Bylo to i dětství, protože jsme předpokládali, že když jsme si samozřejmě vylustrovali toho člověka, tak jsme viděli, že nemá sourozence, že otec už byl starší.
1: Takže jsme měli podezřelýho Streleckýho, připravili jsme domovní prohlídku a došli jsme si pro něj nejbezpečnějším způsobem, teda zásahovkou, a následně ho tak věci vyslechli. On se i k tomu deliktu doznal, aspoň jako podezřelý. Už si teď nevzpomínám na výslech obviněného úplně přesně.
2: Když jsme se ho pak ptali, že dal ten odběr, tak vzhledem tomu, jak to trvalo dlouho, tak dokonce řekl, že si myslel, že on už na to zapomněl, co udělal, a že policie na to nepřijde.
1: To popsal tak, že tam mělo dojít k nějakému konfliktu, kdy vyústěním toho byla teda ta vražda. Ale asi o tom si každý může už jenom z toho krátkého vyprávění udělat vlastní úsudek.
0: 26. ledna 2015 se kriminalistický tým s obviněným Zdeňkem Streleckým vrátil k pivovarskému rybníku v Rumburku. Prověrka výpovědi měla ukázat, jak přesně k napadení, znásilnění a zavraždění ženy došlo.
3: Předmětem prověrky je upřesnění výpovědi podezřelého ze dne 26. ledna 2015 na SKPV Krajského ředitelství Ústí nad Labem. Pane Strelecký, máte právo se prověrky výpovědi nezúčastnit. Zúčastníte se dobrovolně?
1: Ano.
0: Strelecký kriminalistům ukázal, jak přišel k rybníku a na zvýšeném břehu uviděl dívku schovávající se před deštěm pod stromem.
3: Takže na tomhle místě se stalo co teda, prosím vás?
6: Tady jsme se prostě, jak jsme přepadli, tak jsme se prostě váleli po sobě a skutáleli jsme se jakoby směrem dál, jako tam tím směrem.
3: Tak pojďte,
6: jakoby,
3: pojďte na to místo, jo?
6: Zhruba, tak nějak tady do té části, já se to přesně nepamatuju.
3: Jako. Jasně, takže vlastně někam jste se skutáleli?
6: Prostě zhruba tak nějak sem, jasně. Dejme to.
3: Tak, a bylo, dál bylo co?
6: No a pak prostě nevím, nejvela už známky života, nebo jak to mám říct, no, prostě.
3: A to se jí drželo za ten krk, jo?
6: No.
3: Už asi, jakoby asi, to se začalo nahoře, jo? Nebo až tady?
6: No, to já asi během prostě toho boje, nebo aha. Nevím, tak nějak, přesně si to nepamatuju taky.
3: Jasně. Škrtil jste jí jak teda?
6: Asi rukama.
3: Rukama.
6: Asi
3: a rukama. Tady na tomhle co místě, jo?
6: No.
3: Tak a co jsi to udělal potom?
6: Pak jsem vlastně jí odtáhl tam tedy pod ten sraz. Nebo...
3: Tak pojďte mi ukázat, kudy jste teda šel, jak jste jí táhnul. A táhnul jste jí jak teda? Za co?
6: Myslím si, že za ruce nebo za nohy.
0: Na vysokém svahu mezi vzrostlou travou a keři svalil mrtvolu o pár metrů níž a pozoroval okolí. Asi 50 metrů od něj se právě přišla pobavit parta mladých lidí. A tak se tu Strelecký musel skrývat nejméně 2 hodiny, dokud neodešli.
3: Kolik jich bylo asi těch lidí?
6: Tři
3: lidi, jo? Mladý teda, jo?
6: Mladý, no, 2 kluci, 1 holka.
3: Dobře. Tak, co bylo tady teda dole, když jste tam otáhl a jste se na to místo?
6: Tak já jsem se letil a vy mě neviděli, takže jsem se tady skrýval. Jakoby. Mm-hmm. Tady někde v těch místech, jakoby nad ní, že?
3: Jasně. A co jste udělal s tím tělem?
6: To tělo jsem... se snažil, jakoby... No s tím tělem jsem v tu chvíli nedělal nic.
3: Nechal jsi to tady volně položený, jo?
6: No, v tu chvíli, jo.
3: A co to je v tu chvíli? Když jste viděl ty lidi teda, jo?
6: No.
3: Tak, a co bylo dál?
6: Jsem čekal prostě, jestli půjdou sem, jestli mě někdo odhalí, nebo co se bude dít.
3: Co jste teda dělal potom, když ty lidi odešli?
6: Pokusil jsem se, napadlo mě, že prostě jsem na ní nechal hodně otisky prstů, prostě asi na tom oblečení a naše, takže jsem se jí snažil slíknout, ale prostě pak mi nějak došlo, že by se mohli přijít lidi, takže jsem jí zase chtěl oblíknout a prostě nakonec jsem teda vzal nějaký věci osobní její, nebo to, co tady se válelo a to jsem, s tím jsem odešel.
3: Jo. S čím jste teda odešel?
6: Jestli si vzpomínám, tak by tam měla být bunda, kabelka.
3: A dál?
6: No dál nevím, jestli. Snad i kalhoty jsem jí odnes, prostě teď si nejsem jistý. Prostě.
3: Jasně. Bylo vám při výslechu předestřeno, že byl nalezen váš genetický profil v té vagíně. Můžete se tomu nějak blíž vyjádřit tady?
6: Já chci říct jenom, že jsem s ní prostě neměl žádný pohlavní styk, nebo podle mě to není možný. Já tomu teda nevěřím.
3: Vy tomu nevěříte, dobře. To už je druhá věc. Masturboval se tady třeba?
6: Ne.
3: Nad ní?
6: Ne.
3: Taky ne. Dobře.
2: To je takový paradox, že my jsme vlastně jediný, co jsme měli jistý, že proběh ten pohlavní styk mezi nima. To bylo jediné, co jsme měli důkazy. A on přiznal všechno ostatní mimo toho znásilnění.
0: Pak Strelecký odešel po hrázi rybníka, zabočil na koleje a po 200 metrech vytáhl z batohu část věcí své oběti a rozházel je vedle trati, kde je později našla policie.
3: Takže z té polní cesty jste pokračoval kudy?
6: Jsem se vydal vlastně sem na koleje a potom tady dole vás. To bude zpátky
3: po kolejích, jo, to šel. Já přímo takhle chtěl to rovně. Městu.
6: A tam vzadu, tam někde u toho návěstidla, nebo ne návěstidla, ještě před ním, prostě jsem odbočil nahoru doprava, jakoby do toho lesika, tam jsem se zbavil těch věcí a pak jsem...
2: A ty věci jste měl celou dobu kde?
6: V batohu, já jsem měl totiž u sebe batoh.
2: Jo, jste měl batoh u sebe.
6: Takže jsem to schoval jakoby do batohu, aby to nebylo přímo vidět.
3: Dobře.
6: Vyhodil jsem tady vlastně všechno.
3: Co to je všechno?
6: Všechny věci.
7: Ale jaký teda? Můžete to jako kredizovat, co jsem tady vyhodil teda?
6: No, tašku, tu tašku s tím obsahem, já nevím, co tam všechno bylo.
7: Už jste říkal něco,
6: věci. Co? No, tam akorát vím, že jsem se podíval do peněženky, jestli tam má nějaký doklady. Mm-hmm. Takže jsem vzal občanku, abych jakoby, aby to nebylo identifikovatelné ty věci akorát. Tak.
7: A ty ostatní tři věci, teda brejle, telefon a klíče, se si odnes domů?
6: No, to jsem postupně vyhodil, když jsem pošel pryč.
0: Strelecký se pak vracel domů do Rumburku a cestou odhodil dívčinu občanku do kanálu. Doma se vykoupal, vzal telefon a další ukradené věci dívky a zbavil se jich v centru města.
8: Nyní se přesuneme na místa.
6: No, já si to nepamatuju přesně. To nevím, někde prostě první koše, který jsem potkal jakoby.
8: V centru, jo?
6: No, to vám přesně neřeknu, kde.
8: Ani nějaký bližší?
6: Já si můžu říct bližší třeba pěší zóna, ale jistoprocentně to taky, stoprocentně už si to nepamatuju, ale myslím, že tak nějak pěší zóna tam.
8: Dobře,
6: ale ne, jestli já tam vůbec nechci chodit jako na tu pěší zónu, abych vám řekl pravdu, se tam ukazovat, jestli vám to bude stačit takhle.
0: Zdeněk Strelecký se nakonec přiznal, že dívku zardousil. Nikdy ale nepřiznal, že ji znásilnil. V rámci vyšetřování se podrobil i psychiatrickému a sexuologickému zkoumání.
2: Rozpoznávací schopnost byla u toho obviněného zachována v plné míře a schopnost ovládací byla vzhledem k sexuální deviaci snížena měrou podstatnou, což znamená ale, že byl za ten svůj čin plně zodpovědný. Pobyt obviněného na svobodě je pro společnost nebezpečný a prognoza dalšího vývoje nejistá. Obviněný teda na základě zjištění znalců trpěl sexuální deviací, patologickou sexuální agresivitou s rysy útočného sadismu.
0: Vyšetřovatel Jiří Vopravil si v souvislosti s případem připomíná, že dopadení vraha bylo mimořádně náročné a bez kriminalistického štěstí mohla sexuálně motivovaná vražda zůstat nevyřešeným pomníčkem.
2: On shodou okolností druhý den po skutku odjel někam na Moravu za prací a vrátil se až snad po nějakých třech měsících. U něj ten pokus o ten odběr byl provedený několikrát, protože se nezastihl doma. Takže až pak jednou tam o víkendu prostě byl doma, tak se mu ten odběr provedl.
1: Ten rybník, to je takový místo v tom Rumburku, ke kterému v to letní období chodí jako poměrně dost lidí. No. Prostě asi časově to vyšlo tak, jak byl ten déšť, jo, takže možná zrovna lidi úplně nebyli venku ještě. No. Kdyby to sluníčko vylezlo dřív, tak tomu nemuselo třeba dojít. No.
0: V červenci 2015 byl Zdeněk Strelecký odsouzen k 22 letům za mřížemi a ústavnímu sexuologickému léčení. Po jeho odvolání mu byl trest snížen na 20 let a navazující ústavní léčba mu byla ponechána.
1: Já si myslím, že tyhle ty sexuální delikty, to je rozhodně věc, který je potřeba jakoby dotáhnout. No. Protože právě ti pachatelé byli postiženi nějakou nemocí, že jo, nebo prostě nějakou diagnózou a určitě jen tak od sebe neskončí.
0: Sexuální detence je jedinou možností, jak ochránit společnost před nebezpečnými sexuálními devianty, kteří se odmítají léčit. Kolik takto nemocných, ale o své deviaci mlčí nebo dosud neví, není známo. Podle kriminalistů je proto každá osamělá procházka na odlehlých místech nebo pozdě v noci reálným rizikem. Zatímco mladá žena z Rumburku zaplatila cenu nejvyšší, když jen byla ve špatnou chvíli na špatném místě, pátrání po nezvěstné prostitutce, kterým případ pro kriminalistu Alexandra Fuče začínal, mělo šťastný konec.
1: Po týdnu se vrátila ze Španělska, zastavila si týrák a jela na dovolenou do Španělska. No. Jsme se trošku zapotili, ale tak zaplať pánbůh, že se vrátila.

na Rádio Praha. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražáků je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.
1: Rádio Praha.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Leonardo Plus. Dnes probereme vliv mikroorganismů na lidské tělo, ale také na životní prostředí. Jak řasové a bakteriální technologie mohou přispět k ozelenění pouště? Jak se dají využít přírodní látky k ochraně rostlin a bude možné v budoucnu od chemického ošetření upustit úplně? A jak vypadá takový výzkum mořských řas? Mým hostem je chemik a biotechnolog Petr Kaštánek. Vystudoval chemické inženýrství a získal doktorát z chemie životního prostředí na Vysoké škole chemicko-technologické. V současné době působí mimo jiné jako docent oboru biotechnologie. A je to opět na Vysoké škole chemicko-technologické, kde se věnuje přednáškám a bioinženýrství, vede řadu diplomových a disertačních prací v oblasti biotechnologie a přírodních léčiv. A Petr Kaštánek už je se mnou ve studiu. Hezký den.
3: Dobrý den.
2: A hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Vahalová.
1: Leonardo Plus.
2: Náš rozhovor si dovolím odstartovat vaší citací, kterou jste mi napsal do e-mailu, když jsme společně připravovali naše povídání. Ta citace je: celý profesní život mě baví jedna věc, vzít to nejlepší, co příroda umí vyrobit a převést to do řešení, které obstojí v datech, v bezpečnosti a nakonec i v reálném světě. Konec citace. Jak ale vypadá ten proces odhledání prospěšných látek v přírodě? A nechal jste se zavést někdy do slepé uličky?
3: Tak to víte, že občas té slepé uličce každý výzkumník skončí. Ale mě jako vědce vlastně nikdy nebavilo zkoumat do šuplíku. To mě vždycky přišlo, že je velká škoda a že ty věci, které se někde vyskoumají a kterým se věnuje ta velká, to velké úsilí a mnohdy investice, že je škoda neuvést do praxe. A to byl vlastně můj takový zatím celoživotní snaha právě ty výsledky výzkumu transferovat, jak je dneska takové populární slovo, to znamená uvést je do praxe, vidět, že někomu slouží, že je z nich nějaký produkt, který někde je v lékárně nebo v nějakém kosmetickém salonu.
2: Chemii a biotechnologii jste našel cestou díky vašemu tatínkovi. Je to známý vědec František Kaštánek. Měl jste možnost ho celý svůj život pozorovat při práci. Jak se přístup k chemii mění v průběhu času a nakolik vám současné technologie usnadňují práci?
3: No, myslím si, že dnes je mnohem víc věnována pozornost bezpečnosti, protože si vzpomínám, že když jsem byl malý, tak mě táta bral sebou do laboratoře, tam se mě vždycky ujala nějaká laborantka a v podstatě v řadu hodin jsem se tam probíral různými křivulemi, skumavkami, chemikáliemi a táta mi domů nosil chemikálie, kde jsem dělal všechny možné pokusy. Pak jsem zjistil, že vlastně podobné pokusy jsme dělali na vysoké škole, někde ve druhém ročníku, tak já už to dělal jako dítě.
2: A děti dnes nesmí do laboratoře?
3: No, myslím si, že je to dneska mnohem, mnohem větší opatrnost ve všem. A samozřejmě na mě, jako na takové děcko se zájmem o přírodu a právě o chemii, to mělo obrovský vliv, protože jsem vlastně od malička věděl, že chemie je to, co chci dělat. A taková druhá věc, která mě formovala, bylo, že mě otec nebo rodiče vzali na Kubu na několik let, kde táta byl jako expert. A když je vám 8, 9, 10 let a žijete v subtropech obklopeni nádhernou karibskou přírodou, moři, tak to samozřejmě musí mít vliv obrovský. Takže od té doby jsem si říkal, že se chci na takováhle místa vracet a hledat tam nějaké úžasné látky.
2: Já na vás navážu. Váš otec jako expert tedy zaváděl obor chemické inženýrství právě na Kubě, kde jste pobýval i vy. A v čem vás během své práce inspiroval? V čem vás ovlivnil pro budoucí kariéru?
3: Víte, možná to bylo kuriozně v tom, že když jsem se ho na něco zeptal, tak mě trošičku rozčiloval tím, že mi na to neodpověděl hned, ale že mě vlastně dal v té odpovědi celé takové základy toho problému, mě objasnil, a to v neutuchající šíři toho problému. Takže mě to umožnilo se na ty věci dívat trošičku s nadhledem a vlastně formovat ten názor na základě nějakého pochopení principů a ne nabiflování se nějaké poučky nebo nějakého vzorečku.
2: Na co jste se ho ptal? Vzpomenete, když jste byl malý kluk?
3: To už úplně nevím, ale vlastně druhá taková zajímavá věc byla, že můj otec byl strašně široce rozkročený v oblasti jaksi té chemie, nebo pořád je rozkročený. Je to jeden z nejstarších pracovníků na Akademii věd, kteří pořád aktivně pracují i ve svých více než 90 letech. Takže ta jeho šíře toho, že ho zajímalo chemické inženýrství, bioinženýrství, chemie životního prostředí, zpracování odpadů, biotechnologie, tak i to mělo na mě vliv v takovém tom širším pohledu. A já mám pocit, že jsem spíš vědec, než abych byl úzce zaměřený na jednu oblast, takže se snažím propojovat celou řadu těch chemických vědních disciplín, což se někdy při vedení výzkumných projektů hodí.
2: Stále jste 3 až 4 měsíce v roce někde pracovně v zahraničí?
3: To bylo předtím, než jsem se oženil a měl dítě.
2: Ty cesty tedy byly často propojené s výzkumem. Procestoval jste Antarktidu, Grónsko, další země a my se k těm zemím během rozhovoru určitě budeme vracet. Ale řekněte nám, jak se svět proměňuje? Často se vracíte do stejných oblastí a viděl jste, jak se svět mění?
3: Já se pokud možno snažím na ta stejná místa nevracet, protože jsem zjistil, že když se vrátím, že to velmi často přináší zklamání a člověk má potom tendenci porovnávat a říkat takové ty nepopulární věty, to, když jsem byl malý, toto bylo pěkné. Takže...
2: Pardon, Grónsko jste navštívil?
3: Grónsko jsem navštívil několikrát. A musím se přiznat, že zatím měsíc na Antarktidě mě nadchl natolik, že bych se tam velmi rád vrátil znovu.
2: Takže nám ani nepopovídáte, jak jste vnímal to Grónsko s odstupem času, co se tam změnilo?
3: Tak tam zase nebyl tak velký rozdíl časový. Já jsem se do toho Grónska vrátil po nějakých 2-3 letech, ale i tak bylo vidět, že ta dnes tak často zmiňovaná globální změna klimatu ovlivňuje i to Grónsko. Některé oblasti byly o něco méně zaledněné, některé oblasti mořské vody byly výrazně teplejší, takže spíš jsem vnímal, že třeba ti místní obyvatelé si stěžovali, že letos nebo ten rok, co jsme tam byli druhý, že vůbec nepřipluly ryby, které by tam měly být, že je moc teplá voda a podobně. Takže určitě to ten život ovlivňuje. Ale já to možná ještě dramatičtěji vidím z pohledu třeba horolezce, protože horolezectví a cestování po horách, trekking pohorský je jednou z mých zálib a vášní. A opravdu vidím, že místa, na kterých jsem byl před 20-25 lety, kde byly ledovce, tak dnes je tam suť, skála, kamení, často ty výstupové trasy, které předtím byly po ledovci v podstatě bezpečné, tak dnes tam to uvolněné kamení padá. Není to tak bezpečné jako dřív. Takže určitě tady dochází velmi, velmi výrazným změnám.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Vaše aktuální výzkumy momentálně zahrnují dvě velké oblasti. Obě se týkají mikroorganismů. Jeden výzkum se věnuje mikrobiomu lidské pokožky a ten druhý se věnuje životnímu prostředí, ozelenění pouští a také využití přírodních látek na ochranu rostlin. Tento výzkum bych teď ráda probrala, nebo respektive tento výzkum probereme v druhé části Leonarda Plus. A teď se pojďme věnovat lidskému organismu. Lidská kůže, vím, že nejste lékař, ale můžete nám vysvětlit z pohledu chemika, jak vznikne kožní problém, co se na povrchu kůže děje z toho chemického pohledu?
3: Tak já bych si to dovolil spíš vysvětlit z toho pohledu mikrobiologického, protože samozřejmě kůže jako jeden z největších nebo asi největší orgán těla je pokrytý mikroorganismy. A ono už se v poslední době poměrně intenzivně hovoří o střevním mikrobiomu, ale těch mikrobiomů existuje celá řada. Existuje mikrobiom v oku, mikrobiom v ústech, mikrobiom na pokožce a ten právě může mít velmi výrazný vliv na to, jestli se ku příkladu na té pokožce projeví akné, jestli se na ní projeví třeba ekzémy a podobně. Ono typicky dítě, které se narodí klasickým porodem, tak při průchodu těmi porodními cestami je vlastně inokulováno těmi prospěšnými bakteriemi od matky. Ono získává ten mikrobiom od matky a dál si ho rozvíjí. A zejména ale u dětí, které jsou rozeny císařským řezem, tak tam ten přirozený přenos toho mikrobiomu není. A samozřejmě někteří lékaři, porodníci jsou si toho vědomi a třeba potírají dítě nějakými produkty od matky, aby ten mikrobiom přenesli, ale jak si řada dětí, které se to nedostane, ten přirozený přenos toho mikrobiomu, si mohou rozvinout kožní problémy. A ještě možná se malinko vrátím k tomu střevnímu mikrobiomu. Ono se to neví, ale vlastně těch, nebo není to běžně známé, ale těch mikroorganismů nebo bakterií cizích máme v těle asi 10x víc, než je vlastních našich buněk. Takže je potom otázka, jestli lidské tělo je domovem mikrobiomu, nebo jestli mikrobiom je jaksi schránka pro člověka. Ale určitě tady probíhá velmi intenzivní propojení. A oni, ty střevní mikroorganismy, pomáhají produkovat vitamíny, produkovat různé signální molekuly. Dneska už se ví, že ten zdravý střevní mikrobiom podporuje imunitu, podporuje například chuť k určitým typům půmídla, může podporovat i mentální, psychické stavy. Ví se, že u lidí s různými psychiatrickými problémy může být narušen mikrobiom a podobně. Takže určitě ta osa střevo pokožka, ale i střevo mozek jsou už dnes jednoznačně přijímány, že existují a jsou důležité. Ale Vraťme se k tomu kožnímu mikrobiomu. Ono, představte si to, že vlastně na té pokožce neustále dochází k bitvě. K bitvě mezi mikroorganismy, které jsou prospěšné nebo alespoň neškodí, a mikroorganismy, které jsou škodlivé. To může být takový ten nechválně známý Staphylococcus aureus, zlatý stafilokok, mohou to být bakterie Cutinobacterium acnes, které způsobují nebo přispívají k rozvoji akné na pokožce. Ukazuje se, že pokožka exematiků typicky má disbalanci mikrobiální, obsahuje víc těch škodlivých mikroorganismů, jako je Staphylococcus aureus, a méně těch prospěšných, jako je Staphylococcus hominis nebo epidermidis. A právě vytvořením té nerovnováhy, ta nerovnováha může přispívat k rozvoji problémů spojených s pokouškou. A ono je někdy otázka, jestli bylo dřív slepice nebo vejce. Tady se můžeme ptát, jestli je ekzém na pleti důsledkem nerovnováhy kožního mikrobiomu, nebo jestli je nerovnováha kožního mikrobiomu důsledkem ekzému na pleti. Ale v každém případě jsou ty dvě věci spojené. A právě jeden z našich takových aktuálních výzkumů hledá látky, jak navrátit té pleti rovnováhu. Jak navrátit rovnováhu a ovlivnit tím výskyt akné nebo výskyt ekzémů a podobných zánětlivých procesů na pleti.
2: Jaké řešení v přírodě jste našel?
3: No, samozřejmě taková ta běžná řešení spočívají v používání antimikrobiálních látek. To znamená, je to to vytáhnout tu sekeru a půjdu ten mikroorganismus ubít nějakou chemickou cestou. Ale to nám nepřijde jako ta hezká cesta. Takže my jsme šli primárně cestou takzvaných postbiotik. A tady možná pro posluchače malé vysvětlení, co jsou to prebiotika, probiotika, postbiotika, protože to jsou věci, které dnes často slýcháme z médií. Ono probiotika, to jsou živé mikroorganismy, které žijí třeba v tom trávicím traktu a mají nějaké prospěšné účinky pro organismus. Prebiotika, to je potrava pro tyto mikroorganismy. To mohou být různé vlákniny, jako je inulín, třeba je takové typické probiotikum. No a ty mikroorganismy, ta probiotika, když žijí a rostou, tak oni produkují různé metabolity. Může to být kyselina mléčná, mohou to být butyráty, mohou to být nějaké nízkomolekulární peptidy. A vlastně tyhle látky jsou takzvané sekundární metabolity, ale souhrně označujeme jako postbiotiky. To znamená, jsou to nějaké produkty těch probiotických bakterií. No a ono se ukazuje, že právě ta postbiotika mají velice významný vliv a efekt na obnovení té rovnováhy v kožním mikrobiomu, ale i ve střevním mikrobiomu nebo ústním mikrobiomu.
2: A můžete nám ještě vysvětlit, když kůže je úzce propojená se střevem, vy jste už zmínil, že u střevního mikrobiomu se ukazuje, že je 10x více bakteriálních buněk než těch vlastních buněk těla. Tak co to s tělem udělá se střevem po požití antibiotik? K jaké chemické reakci tam dochází?
3: No samozřejmě antibiotika, to je to obrovské kladivo na bakterie, které vám samozřejmě zničí ty patogenní mikroorganismy, kvůli kterým si ta antibiotika berete, která způsobila nějakou nemoc, ale vedle toho vybíjí i ty prospěšné bakterie. Takže proto se v poslední době doporučuje jednak to nepřehánět s těmi antibiotiky, brát je pouze opravdu, když je to nezbytně nutné, ale také užívat v návaznosti na antibiotika užívat probiotika, aby došlo k obnovení toho střevního mikrobiomu.
2: Pokud se bavíme o vlivu mikroorganismu na lidské tělo, tak velkou pozornost věnujete také mořským řasám. Jaké využití, jaké benefity mají pro lidské tělo? Je to klinicky ověřené a mohou tam být i tak nějaká rizika?
3: Tak samozřejmě mořské řasy nebo obecně řasy, to je obrovská skupina tisíců různých kmenů, které velmi často žijí v nějakých extrémních klimatických podmínkách. Mohou to být vysoká salinita, existují řasy, které žijí třeba na ledovci mezi zrnky sněhu, když malinko svítí sluníčko, ono to nataje, tak oni začnou růst a produkovat pigmenty, které je chrání třeba před silným UV zářením. To jste možná slyšela, tomu se říká červený sníh. To je takový typický výskyt sněžné řasy právě na sněžných pláních nebo na ledovcích. A právě ta tvorba těchto sekundárních metabolitů je způsob, jak se ta řasa vypořádává s tím stresem z okolí. Ať už je to ta vysoká salinita, UV, nízké teploty a podobně. A ono se ukazuje, že látky, které mohou chránit řasu nebo která si ta řasa vytváří, aby byla ochráněna, tak pokud my je z té řasy vyextrahujeme a aplikujeme na pokožku, tak oni chrání také ty lidské buňky před třeba tím vlivem chladu nebo tím stresem z UV záření nebo sklidňují pokožku a podobně. Takže my právě využíváme tady tu obrovskou přírodní pokladnici těch řas k tomu, abychom získali účinné látky, které se potom dají aplikovat na lidskou pleť.
2: My se k tomu dostaneme ještě v další části nebo respektive v druhé části našeho povídání, ale mořské řasy mají benefity nejen na lidské tělo, ale i na životní prostředí. Jsou širokospektrální. Jak? Jak jsou prospěšné?
3: Já bych se ještě malinko dotknul toho lidského zdraví, protože právě ty mořské řasy velmi často jsou primárními producenty omega-3 nenasycených mastných kyselin. A všichni vědí, že je potřeba jíst rybí olej, aby se dětem dobře vyvíjel mozek, vyvíjeli oči, aby u dospělých se udrželo kardiovaskulární zdraví. Takže velmi typicky na to jíme rybí olej. Ale ty ryby, ten olej mají v sobě, nebo ty omega-3 mastné kyseliny mají ve svých tucích proto, že pojídají kryl, krevetky. A ty krevetky to mají v sobě, protože pojídají některé mořské řasy, které jsou ti primární producenti omega-3 kyselin. Takže my jsme v jednom z našich projektů se zaměřili právě na řasy, které jsou schopny ve velké množství tyhle kyseliny produkovat. A postupně takové kmeny jsme objevili a postupně jsme zvětšili tu technologii až do velkých bioreaktorů. V konce jsme za to ten náš tým dostal cenu Vizionář roku 2016 za tuhle technologii. Ale zpátky k vaší otázce. Jeden z metabolitů, které ty řasy jsou schopni produkovat, jsou takzvané extracelulární polysacharidy. A extracelulární polysacharidy si můžete představit jako takovou gelotvornou látku, která je schopná do sebe nasát obrovské množství vody. Takže když vy dáte do suché půdy takovouhle řasu a ona ty polysacharidy vyprodukuje a uvolní do toho svého prostředí, tak vlastně zlepší retenci vody v té půdě. Vytvoří takové mikroklima, kde mohou růst další mikroorganismy, nějaké prospěšné bakterie nebo mykorýzní houby. Přídavkem takovýhle řas do písku, by se dalo říct, nebo do nějaké neuronné půdy, začnou postupně vznikat takzvané mikrobiální půdní krusty, ve kterých je bohatý mikrobiální život a který vlastně začne obohacovat tu půdu o látky, které umožní těm rostlinám v té půdě potom lépe přežívat. A ono to není jediná strategie. Ty řasy mají víc pozitivních benefitů. Další z nich je produkce fitohormonů. Takže i řasy jsou schopny produkovat fitohormony, které potom pozitivně ovlivňují růst rostlin.
2: My se řasám určitě budeme věnovat i v druhé části, ale možná ještě mě napadá otázka, jestli jsou s mořskými řasami spojena i nějaká rizika.
3: Tak samozřejmě existují i řasy nebo synice, které mohou produkovat toxíny. To je zejména případ některých synic a určitě asi posluchači budou znát případy, kdy zejména v horkém létě se ty synice různě v rybnících, v nádržích přemnoží, vyprodukují ty toxické látky a ty potom mohou ohrožovat plavce. Ale to samozřejmě není případ těch řas, které my využíváme pro produkci kosmetických účinných látek. Rádio Praha.

0: Stále posloucháte Leonardo Plus na vlnách Českého rozhlasu Plus a mým hostem je stále chemik a biotechnolog Petr Kaštánek. Hezký den ještě jednou.
1: Dobrý den.
2: Leonardo Plus.
0: A my už se budeme věnovat vašemu dalšímu výzkumu, který se zabývá životním prostředím. Vaše pozornost je zaměřená na možné ozelenění pouští a také na využití přírodních látek v ochraně rostlin. Hledáte řasy a půdní bakterie, které se dají implementovat do pouštních oblastí nebo do neúrodných písčitých půd, jak jste už naznačil v předchozí části našeho povídání. A tam mohou vytvářet mikrobiální půdní společenstva, která zlepší zádrž uhlí a vody v půdě. Tak jak daleko je tenhle výzkum?
1: My jsme se tady v té prvé části pořadu bavili o kožní mikrobiomu a o tom, jak mohou některé látky produkované bakteriemi ovlivňovat jiné, ty zlé bakterie, ty patogenní bakterie na pokožce. A on ten mechanismus u pokožky i u půdy, i když to zní možná trochu kuriozně, je dost podobný. Vzpomínáte si, paní redaktorko, na film Avatar?
0: Ano.
1: Jak tam všechno spolu komunikovalo, jak tam byly všechny ty životní formy propojené. Ono to v té praktické realitě v našem světě zase není tak daleko od té představy v toho Avatara. A dneska my víme, že rostliny, ale i bakterie jsou schopny spolu komunikovat. Ta komunikace samozřejmě neprobíhá na úrovni nějakých slov nebo slyšitelných zvuků. Ona probíhá přenosem určitých signálních molekul. To znamená, je to chemická komunikace, kdy ať už bakterie nebo rostlina vytváří nějaké látky a ty látky je schopná jiná rostlina nebo jiná bakterie identifikovat a poznat, že se třeba blíží nějaké nebezpečí. A v případě bakterií tomuhle mechanismu říkáme takzvaný quorum sensing. Jeden z dalších projevů je vytváření takových bakteriálních biofilmů, že ta bakterie v okamžiku, kdy je v nějakém nebezpečí, tak má tendence se obklopit jinými bakteriemi, vyprodukovat nějaké polymerní látky, které vytvoří takový pevný film. A v tomhle filmu ty bakterie navzájem komunikují. Oni si mohou i vyměňovat geny třeba navzájem. A abych to tak přiblížil, tak v okamžiku, kdy jedna bakterie se naučí, že jak se ubránit třeba nějakému antibiotiku, tak tuhle informaci může předat těm ostatním bakteriím v tom biofilmu. A právě to je jeden z mechanismů, jak vzniká rezistence na antibiotika. No a v případě těch rostlin probíhá něco podobného. Tam probíhá, představte si, že máte rostlinu, kterou přijde nějaký králík a začne jí kousat. A ona vyprodukuje látky, které se uvolní do vzduchu, ostatní rostliny je cítí a zvýší třeba produkci hořkých látek ve své biomase, aby tomu králíkovi tolik nechutnali. Takže se tím vlastně takhle na dálku brání. A on ten přenos může být těchto signálních molekul buď vzduchem, nebo pomocí sítí podhoubí, pod zemí. A ty sítě mohou být veliké stovky metrů čtverečních. Takže my jsme se právě touhle komunikací inspirovali. A hledáme takovéhle látky, ať už jsou to látky přírodního původu rostlinného nebo původu z nějakých mikroorganismů, typicky z bakterií. A snažíme se pomocí těchto látek ovlivnit tu komunikaci mezi bakteriemi, ovlivnit to quorum sensing nebo ovlivnit tvorbu těch biofilmů. Ono to zní strašně abstraktně, ale bych vám to přiblížil ještě trošku na konkrétním příkladu. Tak jsme třeba zkoumali kosatce a zjistili jsme, že kosatce obsahují látky, které, když přidáme k zubnímu plaku, tak se ten plak začne rozpadat. To znamená, vlastně bráníme potom třeba věcem, které mohou způsobovat na těch dásních paradentózu nebo rozvoj zubních kazů a podobně.
0: A když se vrátím ještě k tomu našemu tématu, tak se vytvoří prostředí, abychom to vysvětlili posluchačům, vytvoří se prostředí, kde se zvýší fixace dusíku, využitelného pro rostliny, ale jak se takové živé prostředí dá udržet, zvlášť třeba v tak extrémních místech, jako je poušť?
1: Ten vliv je těch mikroorganismů vnesených do půdy na několika úrovních. Ta první úroveň je, že opravdu existují mikroorganismy, které vyprodukují ty gelotvorné látky, které váží vodu, pomáhají fixovat uhlík nebo fixují ze vzduchu dusík a mění ho na organické formy dusíku, které jsou využitelné pro ty rostliny. Takže vlastně je to takové zelené hnojení potom. Jiné bakterie umožňují třeba solubilizovat, rozpouštět fosfor vázaný v půdě, protože hodně fosforu je v půdě vázané v podobě fosfátu železa, které ty rostliny neumějí využít. Když to bakterie ano, takže bakterie vlastně přemění ten fosfor v půdě na něco, co už je potom hnojivem pro tu rostlinu. Mm-hmm. Tak to je na úrovni živinovém. Ale pak je tady úroveň, kdy právě díky těm různým molekulám, signálním, o kterých jsem hovořil před malou chvilinkou, ty bakterie umožňují, aby si ta rostlina zvýšila rezistenci vůči stresu. A my se teď bavíme o poušti, ale třeba jeden z našich projektů je zvýšení

0: samozřejmě mikroorganismů, zejména hub a bakterií, které působí houbové choroby a bakteriální choroby rostlin. Takže vy pomocí těch hodných mikroorganismů můžete zvýšit přirozenou odolnost rostlin proti těmto škůdcům, ale i proti stresu z okolí. A to je asi něco podobného, jako lidé si dávají látky na podporu imunity nebo chodí na vakcinace, aby byli odolní vůči nemocem, tak vlastně podobně se dá zvýšit ta obranyschopnost, rezistence rostlin, jak už vůči stresu, tak vůči patogenům.
1: Mě pořád fascinuje ta představa zelené pouště, tak ještě chvíli u toho zůstaneme, protože řasové a bakteriální technologie tedy mohou do budoucna přispět k ozelenění pouště, což ve výsledku povede ke změně klimatu. Jak je to ale reálná představa?
0: My jsme před relativně nedávnou dobou prezentovali na Expo Dubai v českém pavilonu dvě takové technologie, které přispívají k tomu ozelenění těch neúrodných a aridních oblastí, kdy jedno je vlastně fotobioreaktor na produkci řas, ale my jsme tady tu vyprodukovanou zelenou vodu řasovou ještě obohacovali o právě tady ty symbiotické půdní bakterie a to jsme vnášeli do toho inertního, neúživného pouštního písku a po nějaké době se tam vytvořily podmínky, které umožnily růst rostlin. Takže tady ten potenciál toho ozelenění pouště určitě je velký. Samozřejmě té vodě se nevyhnete, ono je potřeba tu vodu tam dostat, abyste tu půdu zalila. Bez té vody ty rostliny žít nemohou, ale ten pouštní písek typicky tu vodu propustí, ona se odpaří a zmizí. Kdežto, jakmile vytvoříte takováhle mikrobiální společenstva, tak oni vám pomohou lépe tu vodu v té půdě po delší dobu vázat. Takže ona je využitelnější pro ty rostliny. A my teď děláme nějaké testy v Saúdské Arábii, kde se opravdu ukazuje, že aplikací těchto opatření se výrazně zvyšuje přežívání rostlin v tom pouštním písku.
1: Pokud bychom si představili ještě jiný modelový příklad, tak třeba Sahara má přes 9 milionů kilometrů čtverečních. Jak dlouho by trvalo, než by se tahle poušť zazelenala a jaký dopad by to mělo na celý ekosystém?
0: Nechtěl bych tady počítat množství stromů, nicméně my v současné době provádíme takovou studii použitelnosti a ekonomických dopadů na ošetření zhruba nějakých 10 až 60 milionů stromů ročně takovýmto komplexním mikrobiálním preparátem, protože to jsou ambice některých arabských zemí, právě takováhle množství stromů, třeba v jisté zmiňované Saúdské Arábii, ročně sázet. Takže jsou to věci, které jsou dnes našimi biotechnologickými postupy možné a samozřejmě každý takový strom, který se vysadí v takovémhle množství, zase zvyšuje množství stínu, které je snižuje tu lokální teplotu, snižuje odpar vody. Takže taková spirála, kterou je potřeba nastartovat a roztočit.
1: Ale v takhle extrémních podmínkách, bez zásahu člověka, by k tomu ozelenění zřejmě nedošlo?
0: My využíváme přírodní látky a přírodní mechanismy, ale třeba v případě těch pouští tam mohou teploty dosahovat v těch povrchových vrstvách písku třeba 60-70 stupňů, takže jen málo který mikroorganismus je schopen takovéhle extrémní podmínky přežít. Takže my izolujeme hledáme tyhle extremofilní mikroorganismy, hledáme potom, když je získáme, které z nich vlastně fungují, které podporují ty rostliny a takové potom jsme schopni namnožit a vlastně namnožené je vrátit do té půdy. To znamená, nedáváme tam něco cizího, něco, co tam nepatří. Pouze bereme to, co tam je, ale ve velmi malé množství,

0: mnohonásobně to zreplikujeme, namnožíme a do té půdy vrátíme.
1: A můžete nám ještě vysvětlit, řasy dokážou pohlcovat oxid uhličitý rychleji než stromy. Jak to?
0: Tak řasy jsou takové malé továrny zelené, které právě pro tu schopnost pohlcovat oxid uhličitý jsou velice žádaným výzkumným artiklem. A dokonce před, řekněme, 20 lety byla taková představa, hlavně v Americe, ve Spojených státech, že by mohly řasy být zdrojem biopaliv, zejména pro letecký průmysl, že by mohly nahradit klasickou těžbu ropy a kerozínu, nebo produkci kerozínu. My jsme na to měli také projekt, vyizolovali jsme kmeny, které produkují obrovské množství lipidů, které se dají transesterifikovat na biopalivo. Vlastně jedná se tady o takzvané biopalivo třetí generace, protože nezabíráme ornou půdu a využíváme skleníkový plyn, oxid uhličitý k produkci takovýchhle biopaliv. Ale i když je to samozřejmě možné v nějakém laboratorním nebo poloprovozním měřítku, tak ten přenos do velkoobjemové technologie je pořád velice drahý. Ale byly takové vize, jak bude třeba v Kalifornii poušť posázená fotobioreaktory na produkci řasových biopaliv, akorát se to nerealizovalo nikdy.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Spouště teď k ochraně rostlin přírodní cestou. Jak mikroorganismy mohou zvyšovat odolnost rostlin proti škůdcům, suchu, mrazu a dalším stresovým faktorům? A předpokládám, že na každou tu oblast je potřeba najít asi jiné řešení.
0: Určitě ano. A naštěstí opět ta příroda je téměř nekonečným zdrojem takovýchto látek a mikroorganismů. Pouze je identifikovat a vyizolovat a naučit se, jak je produkovat potom biotechnologicky. Já už jsem to malinko zmínil v té představě toho avatara. Hovořil jsem tady o tom, jak spolu ty mikroorganismy nebo rostliny komunikují. A samozřejmě to jsou ty cesty, které my hledáme. To znamená, hledáme látky nebo mikroorganismy, které jsou schopny buď přímo působit proti tomu danému patogenu, to znamená, tady hovoříme třeba o biofungicidním účinku, a nebo které jsou schopné zvýšit tu přirozenou obrany schopnost rostlin proti tomu patogenu. To jsou dvě různé cesty. A třeba teď je jeden z našich posledních projektů, který jsme letos zahájili, řešení je využití takzvaných mykoparazitických hub proti fitopatogenním houbám. Pod pojmem fitopatogenní houby si můžeme představit třeba padlí nebo různé šedé plísně a podobně, které napadají celou řadu zemědělských plodin. A ukazuje se, že existují jiné houby, třeba z druhu trichoderma, a ty jsou takzvaně mykoparazitické. To znamená, že oni jdou a požírají ty plísně, které nám ničí úrodu. To je velice zajímavé, protože ta trichoderma sama o sobě není patogenní, takže vy, i když ji na to pole nastříkáte v nějakém preparátu, tak ona požere ty plísně, které tam vám škodí té úrodě, ale sama té úrodě neškodí ani člověku. Takže to je jeden příklad takzvaného biofungicidu. No a my jsme šli teď ještě o krok dál, protože aplikace třeba té živé trichodermy nebo obecně živých mikroorganismů je vždycky technicky komplikovaná. Vy ho musíte udržet nějak na životě, v nějakém stabilním preparátu, takovém, který je pro toho zemědělce vlastně jednoduchý, na to někam něco nalít, namíchat, nasypat, zamíchat, postříkat. A obecně ty živé mikroorganismy mají samozřejmě tendenci chcípat, takže oni nemusí vydržet tak dlouho živé potom v tom preparátu. A to je jakýsi technologický problém. Takže my jsme šli o krok dál a vlastně hledáme opět metabolity té trichodermy, hledáme látky, různé enzymy nebo peptidy, proteiny, které ta trichoderma produkuje, ale které už nejsou živé, to už jsou jenom nějaké její vlastně produkty toho jejího metabolismu a právě testujeme, co se stane, když tyto sekundární metabolity trichodermy nastříkáme na toho patogena. A ukazuje se, že to velmi dobře podporuje ochranu těch cílových rostlin.
1: A když teď budeme konkrétní, tak jak by se síla mikroorganismů dala využít, a vy už to lehce naznačil, ale v tom českém zemědělství, kdy řada pěstitelů řeší právě úbytek úrody kvůli jarním mrazíkům, bylo by možné ochránit květy ovocných stromů. Jak konkrétně?
0: Tak tady se s dovolením vrátím na Antarktidu, protože při naší expedici na Antarktidu jedním z takových hlavních cílů bylo nalézt místní endemitní rostlinku, což je takový miniaturní hvozdík, několik centimetrů velký takový bochánek zelený, a z kořínků téhle rostliny vyizolovat mikroorganismy, které vlastně žijí symbioticky s těmi kořeny. A to se nám asi po 14 dnech pátrání nejprve bezúspěšném podařilo. Ty kořínky jsme získali a z těch kořenů jsme vyizolovali několik desítek mikroorganismů, z nichž celá řada jsou zatím naprosto neznámé a nepopsané druhy. A ukazuje se, že celá řada těchto, zejména bakterií, produkuje takzvané antifreeze proteiny. To si můžete představit jako takovou nemrznoucí kapalinu v autě. A oni jsou to proteiny, které pomáhají vlastně té rostlině, aby její pletiva se nepoškodila při teplotách pod bodem mrazu, aby přežili třeba pokles pod několik stupňů pod bod mrazu. A ony rostliny jsou různě citlivé, některé rostliny vydrží přežít, i když je venku minus 6, minus 7, některé už při minus 2, minus 3 umrzají. A samozřejmě na zejména meruňkách, jabloních to může působit prostě stovky milionů škody, takovéhle jarní mrazíky. No a bohužel s tím, jak vidíme, že se nám klima mění a globálně otepluje, ono to sebou nese nejenom takové plošné oteplení, ono to sebou hlavně nese takové rozkolísání toho klimatu. Takže víc a víc jsme svědky i poměrně pozdních výrazných mrazů jarních. A ty mohou opravdu decimovat veliké oblasti úrody, ať už ve vinohradech nebo v sadech ovocných stromů. No a ten náš výzkumný projekt právě si klade za cíl využít tady ty mikroorganismy vyizolované v Antarktidě, které víme, že tomu té místní rostlince právě pomáhají přežít ty obrovské mrazy, které tam mohou padat až třeba k minus 50 stupňům. A hledáme nyní cesty, jak je využít pro ochranu zejména ovocných stromů.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jestli jsem pochopila správně, tak vás velmi zajímají rostliny a mikroorganismy žijící v extrémních podmínkách, v kráteru sopek, ve vysokých nadmořských výškách, v mrazivých oblastech. Zajímají vás i rostliny, které se nachází v České republice? Předpokládám, že ano.
0: To víte, že ano. Mě zajímají všechny, ale tam ty extrémní ty rostliny a mikroorganismy z těch extrémních podmínek, jednak to podporuje takovou tu moji neutuchající touhu cestovat na takováhle místa. Jednak ty extremofilní rostliny, mikroorganismy si vytvořily právě ty obranné strategie, které my využíváme v tom hledání těch účinných látek, které mohou něco léčit. Ale zpátky k těm českým rostlinám. Když tady se rozvinul před lety COVID, tak my jsme zrovna v tu dobu s kolegou, s profesorem botaniky plánovali expedici do Nepálu, že budeme zkoumat tamní vysokohorské rostliny a COVID nám tohle zabránil, tak jsme seděli a říkali jsme, hele, tak co kdyby jsme naopak se podívali, co tady měly naše babičky a co bylo vlastně vysoce účinné, ale mnohdy se to zapomnělo nebo se to moc nepoužívá. A vlastně udělali jsme projekt na takovou renesanci zapomenutých českých léčivých bylin. A samozřejmě těch bylin jsou stovky nebo tisíce. Říká se, že v Evropě asi 10 tisíc léčivých rostlin, takže není jaksi v kapacitě jednoho projektu něco takového vyzkoumat. Takže jsme si řekli, že se zaměříme na rostliny, které obsahují takzvané flavonoidy, což je velká škála přírodních bioaktivních látek, které působí jako antioxidanty, snižují zánět a mají velmi dobrý potenciál pro hojení kožních ran a kožních problémů obecně. No a vytvořili jsme různé plantážičky, experimentální zahrady těchto rostlin, začali to zkoumat a jedna z rostlin, kterou jsme zkoumali, byly také kosatce. To se moc neví, ale Botanický ústav Akademie věd provozuje jednu ze dvou největších sbírek genofondových kosaců na světě. My jsme z toho vytipovali asi 180 odrůd, které jsme pěstovali, izolovali z květů, z listů, z kořenů, co to obsahuje za účinné látky. A po velkém výzkumu jsme vlastně vytipovali asi 3 nejperspektivnější odrůdy a z nich jsme získali látky, jednak se silnými antimikrobiálními účinky, které mají potenciál v léčbě akné, ale i právě v terapii třeba paradentózy nebo těch orálních biofilmů. Vlastně jaké bylo s kolegou naše překvapení, když někde v průběhu toho výzkumu, kde ty kosace se začaly jevit tak extrémně zajímavě, jsme vzali do rukou z 16. století Matthiolo herbář, jedno vlastně z prvních takových evropských herbářů. A víte, která rostlina je zobrazena hned na první straně?
1: Je tam kosatec?
0: Je tam kosatec.
1: Pane Kaštánku, na úplný závěr. Často v rozhovorech v souvislosti s tím, jak se mění příroda a v mnoha ohledech za negativními změnami stojí člověk, říkáte, příroda si cestu vždycky najde, je otázka, jestli bude lidstvo následovat. Jaké signály v přírodě sledovat a není už čas jí následovat?
0: Tak já myslím, že už dneska ta snaha přírodu následovat v lidech víc a víc je. A samozřejmě asi všichni jsme svědky na vlastní kůži toho, že se klima nějakým způsobem mění, posouvá. Pro mě jako biotechnologa si nepřísluší hodnotit, nakolik je tady vliv lidské činnosti a nakolik je tady vliv nějakých přirozených cyklů planety. Nicméně, co je pro mě jako biotechnologa zajímavé, je právě vytváření v přírodě tady těch velkých extrémních výkyvů. To jsou ty momenty, kdy já mohu nějakou mojí prací přispět k tomu, aby se něco stalo, aby se něco zlepšilo.
1: Hostem pořadu Leonardo Plus byl chemik a biotechnolog Petr Kaštánek. Moc vám děkuju. Naslyšenou.
0: Také naslyšenou.
1: A to už je z pořadu Leonardo Plus vše. Za pozornost vám děkuje Lenka Vahalová.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
3: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.